čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Budu tě milovat ze všech sil, na pořád. Budu jaký chceš, abych byl, na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb, na pořád. Budu ti nosit kytice chrb, na pořád. Budu světlem pod dveřmi, na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád. Ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád. Budu vítat slunce rudé, na pořád. Budu věřit, že to bude, na pořád. Budu s tebou a budu sám, na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
1: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
2: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tedy na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
1: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
2: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
1: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichořeřišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
2: Připravit
1: takže
2: tinkturu.
1: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
2: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
1: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
0: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák, ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: No, je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a tím nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého horka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: pohádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: na čase být.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedo k zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam. Tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal. Hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic. A kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka

0: okna, takže je tam tma téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
1: Je pravda, v Praze i v 18.
0: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
1: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
0: Nemá balkon. My musíme...
1: A dole ho máte?
0: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
1: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
0: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
2: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
0: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech čtyř stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
1: Toskánsko.
0: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
1: A vám je tu teplo nebo zima?
0: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
1: Už jste si zvykl?
0: Ne.
1: Vaše oblíbené místo na zámku?
3: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je leto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
1: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
3: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
1: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku?

0: Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
1: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
2: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
3: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
2: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
3: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
2: Jak ho máte ráda vy?
3: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No někoho pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: A některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu, na Olymp, na

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Tropické teploty zkrátily pracovní den studentům, kteří se přes prázdniny starají o zeleň v Rožnově pod Radhoštěm. V Holešovském zámku jsou k vidění díla Pabla Picassa, Salvátora Dalího a dalších významných umělců. Fotbalisté Zlína prohráli v šancelize na hřišti Sparty 1-3. Dnes bude v regionu polojasno, později oblačno a na teploměru až 35 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezký první srpnový den. Kvůli tropickým teplotám začínají letní brigádníci v Rožnově pod Radhoštěm pracovat už v 6:30 ráno. 50 studentů se přes prázdniny stará o městskou zeleň, pleje záhony, stříhá keře a opravuje chodníky. V největších vedrech jim město pracovní dobu zkracuje.
2: Minulé dny studenti pleli záhony v centru u náměstí. Právě tam se u nich lidé nejčastěji zastavují a radí jim, aby na sebe při práci dávali pozor, říká brigádnice Vendula.
3: Jenom ať hodně pijeme. Ať se namažeme. Nějaký klobouk třeba, ať nemáme úpal.
2: Rozvrh práce hlídá radnice, říká mluvčí města Adéla Kouselová.
4: Pokud jsou takhle teplé letní dny, tak jejich práci přizpůsobujeme tak, že pracují jenom třeba do oběda.
2: V největších vedrech chodí brigádníci taky do parku nebo k řece Bečvě, kde pracují ve stínu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Městské kulturní středisko v Holešově připravilo na srpen výstavu Dalí, Picasso, Vasarely, Miro, mistři moderního umění. Výstava děl velikánů surrealismu, kubismu a op-artu bude k vidění ve výstavních prostorách Holešovského zámku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí střediska Dana Podhajská. Vernisáž je dnes odpoledne a výstava potrvá do konce prázdnin.
5: K vidění u nás bude asi 60 děl. Každý z vystavovaných umělců zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění, ale každý zcela jiným způsobem. Oni potom společně vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek a uměleckých přístupů. O tom ta výstava je.
0: Podnikatel Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose, kterému končí funkční období. Radomíra Lašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové z hnutí ANO hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
6: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená, kdykoliv může být ukončena.
1: Sport.
0: Fotbalisté Zlína nebodovali ani ve druhém kole nového ročníku šanceligy. Po domácí prohře s ostravským Baníkem 0-1 podlehli v Praze Spartě 1-3. Jediný gol hostů dal střídající útočník Daniel Šmiga, který v klubové televizi litoval, že Zlín znovu vyšel na prázdno.
7: Byly tam i slušné pasáže hry v tom druhém poločase velice a s takovým soupeřem jako je Sparta si myslím, že prostě tam bylo dost slušných věcí. Samozřejmě na spoustech věcech se dá pracovat, že jo, protože v prvním poločase třeba toho bylo míň, mi přišlo. Určitě ten výkon nějaké měřítko a parametry měl, takže jako je to škoda.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno většinou polojasno, později přibude oblačnosti a odpoledne i večer by se mohly vyskytnout ojedinělé přehánky, případně taky bouřka. Aktuální teploty 27 až 16 stupňů, nejvýše dnes naměříme 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Martinic na Kroměřížsku ve směru do Holešova je z důvodu stavebních prací provoz veden kyvadlově. V místě je doprava řízena světelným signalizačním zařízením. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Jsme moc rádi, že i dnešní krásné první srpnové ráno strávíme společně. při osvěžujícím proudu novinek, reportáží a taky písniček. A to slovo osvěžující, to je dnes zvláště důležité. Je moc dobře, že jste si přivstali. Je to totiž perfektní příležitost, jak si užít kapky svěžího vzduchu. Teploty dnes budou rychle stoupat hodně vysoko. Jak to na teploměrech v kraji vypadá, spolu zjistíme už za pár minut, stejně jako to, co stojí za to pro 1. srpen připomenout z historie. Ale ze všeho nejdřív je čas na písničku. Budíček má Michal Tučný a s ním i Markéta Janíková. Za celý ranní tým Českého rozhlasu Zlín, dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hana Zagorová a Petr Rezek hráli 3 minuty před 17:45 pro vaše ještě hezčí sobotní 1. srpnové ráno z ranního Českého rozhlasu Zlína. Jaký pak byl 1. srpen v historii? Tak především je to 213. den letošního roku a svátek má Oscar. Jeho jméno pochází zřejmě z islandštiny a překládá se jako boží kopí nebo oštěp boha a stejný význam by také mělo i v případě, že by pocházelo z germánské tradice anebo z Indie. V roce 1348 zemřela česká a římská královna a také moravská markrabienka Blanka z Valois. To byla první manželka Karla IV. Byla prý velmi krásná, do předem domluveného manželského svazku vstoupili Blanka s Karlem přibližně v 7 letech. Porodila mu 2 dcery a zemřela v pouhých 32 letech. V roce 1555 se právě 1. srpna narodil legendární a taky tajemný magistr Edward Kelly, anglický alchymista, který žil a pracoval velkou část svého života na dvoře císaře Rudolfa II. V Praze. No a když zůstanu u legend naší historie, zahalených tak trochu tajemstvím, právě 1. srpna roku 1879 zemřel legendární loupežník Václav Babinský. Začátkem prosince 1840 byl odsouzen k 20 letům těžkého žaláře a v červnu následujícího roku nastoupil do brněnské věznice Špilberk. Po zrušení věznice na Špilberku byl pak v roce 1855 převeden do tehdejších Kartous, to jsou dnešní Valdice. No a připomenu i regionální osobnost spojenou s dneškem. Právě 1. srpna roku 1904 se v Pašovicích na Uherskohradišťsku narodila spisovatelka Františka Pecháčková. Po ukončení měšťanské školy pracovala jako dekorační malířka, po roce 1927 se věnovala rodině a literární činnosti. No a právě k jejím nejvýznamnějším románům bezesporu patří Věrnost, Vůně chleba a Země miluje člověka. Zemřela v roce 1991 v krásném věku v Praze. Vysoké teploty až na 35 stupních Celsia slibuje dnešek, 1. srpnový den. Podrobnosti hned po písničce, tak přeji dobré sobotní ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Váš ranní Český rozhlas Zlína, Olga Lounová dospívala právě 4 minuty po 5:45.
1: Počasí.
0: A slibovala jsem, že se teď podíváme na počasí podrobně, tak tedy začneme na meteostanicích ve Zlínském kraji, kde se teploty pohybují už v tuto chvilku o 5:45 velmi, velmi vysoko. Většinou je to nad 20 a někde hodně nad 20. Ale vezměme to hezky po pořadě, Kroměříž 21 stupňů Celsia. Staré Město aktuálně 22, Holešov jedna z nejvyšších hodnot 24 stupňů Celsia a Bystřice pod Hostýnem, to je teď aktuálně nejvyšší teplota v kraji 25 stupňů. Kateřinice Ojičná 23, Maruška Hostýnské vrchy 22, tam všude byla dnes tropická noc. Hošťálková, tak tam se alespoň trochu ochladíme, moc vám to závidíme, 16 stupňů, Zlín 24, Vizovice 19 a Bojkovice 20. V Luhačovicích je 17 stupňů, stejně tak ve Strání, také Štítná nad Vláří je jedním z nejchladnějších míst v kraji, mají tam 16, Valašské Meziříčí hlásí 21, ve Vsetíně je 17, stejně tak ve Valašské Senici, Rožnov pod Radhoštěm má už 19 stupňů Celsia, Velké Karlovice, tam je teď, pokud se to tak dá říct, nejchladněji, 15 stupňů Celsia a konečně meteostanice na Horní Bečvě, tam je 18. Jaká byla noc? Jasná, skoro jasná, od západu pak později přibývalo oblačnosti, tak jak to pak dnes bude po celý den, ale jen spíše na obzoru. No a noc byla především tropická. V rozmezí 23 až 20, jen v údolích to bylo pod 20, místy kolem 15 až 18 stupňů. No a dnešek, tak dnes čekáme větší oblačnost a lokálně i srážky. Ráno většinou polojasno, od západu se začne na naše území nasouvat větší oblačnost. Během pozdějšího odpoledne a večera by se mohly na západě kraje vyskytnout přehánky, případně i bouřka, no a teploty by měly vystoupat do rozmezí 32 až 35 stupňů. Ani vítr nám moc nepomůže, vát bude jen slabý proměnlivý, večer jenom mírný severní a zesílit může jen z přeháněk i ze vzdálených, no a teď to nejdůležitější číslo, 3. Tedy biozátěž, která dnes platí pro celý kraj. Buďte na sebe opatrní. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: kulturní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pět minut do půl šesté raním Českým rozhlasem Zlín zněla, pokud jste to nevěděli, tradiční peruánská píseň El Condor Pasa, kterou asi nejvíc proslavilo americké duo Simon a Garfunkel. Ti nahráli svou verzi písně na své ale nádherné album Bridge Over Troubled Water, no a takhle si ji vypůjčil do svého repertoáru Karel Gott. Co myslíte, strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to jenom mýtus? Tak i na to teď odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Do obrazárny arcibiskupského zámku v Kroměříži se vrátil jeden z nejcennějších kusů zdejší sbírky. Dvojportrét Karla I. a jeho manželky Henriety Marie vlámského malíře Antonise van Dycka. Dílo z roku 1632 bylo od letošního března součástí velké retrospektivní výstavy. Ta se konala v italském Janově. Český rozhlas o tom informovala Zuzana Genžová z olomouckého arcibiskupství s tím, že nyní Van Dyckův obraz mohou návštěvníci opět vidět v Kroměříži. Ve Vrběticích na Zlínsku je ode dneška do neděle 2. srpna valašský Škoda sraz. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si historické škodovky vyrobené do roku 1994. Účastníci dnes pojedou taky jízdu po Valašsku na trase mezi Vrběticemi, Vlachovicemi, Loučkou, Drnovicemi, Tichovem, Lačnovem, Horní Litčí a Valašskými Klobouky. Jaroslav Míka se oficiálně ujal funkce šéfa velitelství pro operace České armády. Bude tak zajišťovat plánování a řízení vojenských operací doma i v zahraničí. Míka, který na postu střídá Václava Vlčka, za své priority označil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby. Čeští vojáci teď působí například v Pobaltí, Polsku, na Balkáně nebo na Sinaji. Dnes se v Česku mění některá pravidla pro měření elektřiny. To nově bude zahrnovat i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Podle rezortu to umožní lepší fungování soustavy. Dnes očekáváme v našem kraji ráno většinou polojasno, později přibude oblačnosti a odpoledne a večer se mohou ojediněle vyskytnout přehánky, případně i bouřky. Aktuální teploty je mezi 27 a 17 stupni, nejvýše dnes naměříme 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno přejeme všude tam, kde jste.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A téměř 3 minuty po 17:30 vás ještě nalákám na další ranní téma. Češi si ve velkém pořizují domácí chovy slepic a prodej montovaných kurníků vzrostl meziročně o víc než čtvrtinu. Jenže cena vajec v obchodech prý přitom hraje stále menší roli. Víc už za pár minut, nejdřív ale čaruje dobrou náladu Václav Neckář, no a ať se vám dobře vstává do 1. srpnového dne.

0: Je to zhruba 6 minut podle meteorologických serverů v 5.33. Dnes nad Zlínským krajem vyšlo sluníčko. No a v raním českém rozhlase Zlín otevíráme další téma. V Česku je stále populárnější domácí chov slepic. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí podle prodejního portálu Heureka za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Cena vajec v obchodech přitom prý hraje stále menší roli.
1: Já mám tam vzadu mám kurník.
2: Aha, to jste slavil sám?
1: Ano, s dědou jsem mi pomáhal. Zhruba tak měsíc to trvalo.
2: Na zahradě rodinného domu v Telči jsme s Oldřichem Noskem, který se letos rozhodl pořídit si slepice, sám jim postavil kurník.
1: Já jsem ze všeho, co tady jsem měl, tak jsem to jako stloukl, co tady bylo. A přijde mi to vlastně dostačující, že není potřeba kupovat ani tak.
2: A jsou vajíčka? Nebo už mám snažší slepičky?
1: No mám vlastně 3 dospělé a 3 mladé. A ty 3 dospělé snáší už. Ty 3 mladé až na podzim a tak průměrně tak 2 vajíčka denně.
2: Zájem o domácí chov slepic v poslední době v Česku nebývale roste. Vyplývá to i z dat společnosti Heureka, která monitoruje internetový prodej. Řekl mi to její mluvčí Ondřej Švéda.
3: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
2: Podle předsedy Svazu chovatelů drůbeže České republiky Pavla Dobrovolného sice svou roli stále ještě hraje vyšší cena vajec anebo rušení klecových chovů, ekonomický faktor je prý ale pro domácí chovatele stále méně důležitý.
4: Ten zvýšený zájem trvá delší dobu. Myslím si, že převažující faktor je spíš ten zájem těch lidí mít vlastní produkci. Finanční stránka už podle mého v dnešní době není rozhodující.
2: Podle Dobrovolného stouply za poslední 2 roky prodej kuřic asi o 10%. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Miroš Birka dospíval v Českém rozhlase Zlín právě teď o 6:45. No a co pro vás mám, na to se asi ptát nemusím.
1: Počasí.
0: Podrobnosti o počasí ráno každou čtvrt hodinku, tak nejprve pohled na teploměry. Na meteostanice Českého hydrometeorologického ústavu u nás v kraji. Tam jsou teď teploty vysoké a také ve vysokém rozmezí mezi 25 až 15 stupni Celsia. Ano, ty nejvyšší hodnoty i teď už jsou na 25, a to v Bystřici pod Hostýnem 24 stupňů Celsia hlásí Holešov, 23 třeba Kateřinice Ojičná, a nebo také Zlín. No a co se týká těch míst, kde je teď nejchladněji a můžeme jen trochu závidět, tak to jsou Velké Karlovice, tam je 15 stupňů Celsia, 16 hlásí Hošťálková, 17 Strání a také Vsetín společně s Valašskou Senicí. Jaký bude dnešek, tak už tušíte, že bude horký. Slíbit můžu jenom větší oblačnost a lokálně i srážky. Teď ráno většinou polojasno, od západu se začíná nasouvat velká oblačnost. Během pozdějšího odpoledne a večera by se na západě kraje mohly vyskytnout ojedinělé přehánky, případně se může objevit také bouřka. Na teploty to ale vliv nemá, 32 až 35 stupňů budou dnešní odpolední maxima a nepomůže ani vítr, bude jen slabý, proměnlivý, večer mírný až severní a zesílit může jen během přeháněk, případně i z těch vzdálenějších. Co se týká rozptylových podmínek, ty jsou dnes dobré až velmi dobré, no a biozátěž to nejdůležitější číslo je na nejvyšším stupni po celém kraji, tedy na trojce. Buďte na sebe opatrní. Pokud mrkneme na zítřek, to by bylo nadějné, ale bohužel nepotěším vás. Čeká nás pak další tropická noc, teploty mezi 21 až 17 a ty denní v rozmezí 29 až 32, tedy o něco málo méně než dnes, ale ve výsledku to asi příliš nepocítíme. Tak tedy dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín a ještě jednou buďte na sebe hodně, hodně opatrní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Parádní vzpomínka, to teď byla v Českém rozhlase Zlín, zněla tu kapela Jefferson Starship, později jenom Starship a jejich velký osmdesátkový hit Nothing's Gonna Stop Us Now. Mimochodem ta jejich zpěvačka Grace Slick, tak to tehdy byla velikánská kočka. No a v příjemném duchu pojedeme i dál, budeme vzpomínat a bude to vzpomínání veselé. Je to už 5 let, teď v červenci to bylo 5 let, kdy zemřel slovenský herec a zpěvák Milan Lasica. Ta jeho poslední chvilka ho zastihla tam, kde to nejvíc miloval, a to na jevišti. No ale my teď budeme vzpomínat, jaký to byl báječný vypravěč.
1: To se stalo moje dcere, teda jedné z těch dvou, když ještě byla celkom malinká, mala asi 4 roky, a tam na té chalupe byla na návštěvě u sousedů. A teraz přišla zhrozená, byla celá bleda. Mama se jí pýta, co se stalo, Hanka? Ona hovorí, tu na ta paní suseda mi povedala, že u nich bol v noci Lasica a podrhol im všetky sliepky. A dívala sa,
2: vyčítalo... všechny sliepice, no, pro tých, ktorí nerozumí.
1: Áno. A vyčítavo sa dívala na mňa. Okamžite si to takto skombinovala. Moja žena je hovorila, ale Haninka, to nebol ten Lasica, to bola tá Lasica. A ona sa chvíľku zamyslela a potom povedala, Lasica je žena?
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lechotice na Kroměřížsku mají novou non-stop prodejnu. Dřevěné městečko rožnovského skanzenu o víkendu zaplní kováři a řemeslníci. Fotbalisté Zlína zůstávají i po druhém ligovém kole bez bodu. Na Spartě prohráli 1-3. Dnes bude v regionu polojasno, později oblačno a na teploměru až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. V Lechoticích na Kroměřížsku dnes obec otevírá novou samoobslužnou prodejnu, která bude přístupná non-stop. Původní obchod, jehož provoz obec dotovala 20 tisíci korunami měsíčně, ukončil provoz loni. Podle starosty Petra Maňáska z Hnutí ANO vyšly obec stavební úpravy budovy a nové vybavení na téměř 2 miliony korun. Obchod bude obec spoluprovozovat jako franšízu celostátního projektu Naše Špajska.
2: Původní prodejna byla velmi ztrátová. A je jasné, že tenhle ten typ podnikání nemůže zajímat žádného soukromníka. Samozřejmě obec do toho jde, obec do toho investuje prostředky a dělá to s tím výhledem, že nebude muset vynakládat další finanční prostředky na úhrady ztrát.
0: V Rožnovském muzeu v přírodě mohou dnes lidé vidět představení lidových řemeslníků. Už po 35. tam totiž připravili Dny řemesel spojené se setkáním mistrů kovářů, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Do dřevěného městečka zamíří více než 50 kovářů a kovářek z České republiky a Slovenska. Na 20 výhních budou po oba dny předvádět tradiční techniky zpracování železa. Chybět nebude ani podkování koní ve Fojtském dvoře.
0: Lidé mají i letos v létě velký zájem o poslech rozhlasových dramatizací, pohádek a hlavně četby na pokračování. Zájem o letní speciální program Českého rozhlasu roste několik let po sobě. Například loni o prázdninách měly všechny četby a literárně dramatická díla dohromady přes 6,5 milionu spuštění. Pokračuje ředitelka vývoje a výroby Iva Jonášová.
4: Loni byl o letní speciály literárně dramatické tvorby opravdu velký zájem mezi posluchači. Trhali jsme dokonce poslechové rekordy. No a letošní červenec je, co se týče toho zájmu, velmi podobný. My ještě ale zdaleka nekončíme, protože v srpnu budou zveřejněny další premiéry a taky reprízy oblíbených děl.
1: Sport.
0: Fotbalisté Zlína v předehrávce druhého kola šance ligy prohráli na hřišti Sparty 1-3. Domácí do vedení poslal Irvin, pak kapitán Pražanů Haraslín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. Krátce na to ale skoroval v dresu Sparty debutující Brunes a následně se trefil z pokutového kopu Karabec. To, že nerozhodný stav 1-1 vydržel jen pár minut, mrzelo zlínského trenéra Bronislava Červenku.
5: Ty situace nebyly nijak složité. Jo, první situace po autu, kdy jsme si nevzali hráče, jednoduchá situace, zakryt si ho jenom ten centr, protlačit to tam přes nás a druhá situace, říkám, školácký faul úplně našeho hráče a vždycky rozhoduje kvalita v tom zakončení, kvalita v té finální fázi, hlavně v šestnáctkách a v tom je Sparta lepší, jak my a proto vyhrál.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno většinou polojasno, později přibude oblačnosti a odpoledne i večer by se mohly vyskytnout ojedinělé přehánky, případně taky bouřka. Aktuální teploty mezi 27 a 17 stupni, nejvýše dnes naměříme 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Brodě v ulici Neradice neprojedete. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Objízdná trasa je tu vyznačena. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Hezkou sobotu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno, Moravo, to je moc dobře, že jsme i teď spolu a můžeme vítat krásné, i když už teď hodně teplé sobotní ráno. Přidáme všechno důležité informace, které se budou po celý den hodit, a taky přimícháme pohodu a dobrou náladu. To platí pro Český rozhlas Zlín i teď, 6:05. Příjemné vstávání za celý tým, který dnešní ráno připravuje, přeje Markéta Janíková. No a už posílám jeden z těch hudebních pokladů, které pro vás tak rádi hrajeme. Teď bude znít hlas Karla Zicha, no a bude to paráda.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Rozich dospíval právě teď 8 minut po 6. Dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín, kdy společně vstáváme nejen do té možná vytoužené soboty, ale také do 1. srpnového rána. Jaký byl 1. srpen v historii? Nalistuju rok 1933. Slavný to den pro Zlín, protože právě 1. srpna se Zlín dostal na světovou leteckou mapu. Byla otevřená mezinárodní letecká linka z nizozemského Amsterdamu do filipínské Batávie, což je dnešní Jakarta, která vedla právě přes letiště firmy Baťa v Otrokovicích, tedy letiště Zlín. A teď cituji dobový tisk, jak nedávno oznámili holandské královské aerolinie, budou její stroje přistávat na letišti v Otrokovicích, zatím jen pokud v nich budou cestovat Zlíňané. Nevím, jak to bylo v té době obvyklé. Později po dobudování letiště pravidelně jako stanice linky Evropa Daleký východ dosáhne Zlín v letectví mezinárodního významu a bude prvním v celé republice, protože dosud žádná z těchto dálkových linií v Československu nestavěla. Přesně tak tuto událost z roku 1933 tehdy komentoval dobový časopis Zlín. Roku 1936, právě 1. srpna u příležitosti zahájení 11. olympijských her v Berlíně, byl otevřený olympijský stadion v Berlíně. A jsou to ty legendární hry samotné, které nacisté zneužili k propagaci nového Německa. Výprava 179 sportovců z Československa tehdy nakonec získala 3 zlaté, 5 stříbrných a 1 bronzovou medaili. Další vzpomínku přidám na 1. srpen roku 1946. V Mariánských Lázních začal historicky 1. filmový festival. Souběžně se tehdy už konal i v Karlových Varech, no a potom se právě přesunul už jenom sem. Ano, to je ten legendární Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. No a letos, jak správně počítáte, slavil výročí, slavil kulatiny. Teď jenom přeskočím do novodobých dějin. Právě 1. srpna roku 2017, tedy teprve před 9 lety, v Brně zahájila činnost instituce dnes už nepostradatelná, tedy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, takzvaný NÚKIB. Instituce, která má dnes s tím, jak nás ochránit, čím dál tím víc práce. No a když už jsme u ní, 50 studentů letos tráví prázdniny prací pro město Rožnov pod Radhoštěm. Jak se dá sekat tráva, stříhat keře nebo uklízet ulice, když teď teploty šplhají ke 40? Uslyšíte v reportáži hned po písničce.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Dobré sobotní ráno z Českého rozhlasu Zlín. Šer dospívala právě o 6:45 a před námi další ranní téma. Zatímco většina studentů tráví prázdniny u vody, 50 brigádníků v Rožnově pod Radhoštěm seká trávu, stříhá keře a uklízí rozpálené ulice. Do práce nastupují už za moment v 6:30 ráno a od kolem jdoucích si během směny vyslechnou někdy víc rad, než by si sami přáli.
1: Tak jak to jde?
2: Dobře to jde, výborně to jde.
1: Říká Vítek, kterému teď odebírá větve František. Ty se tady kryješ ve stínu. Vedle tebe stojí velký kontejner, hned vedle něj jsou uložené pedlahve. Kolik té vody jsi tady vzal dneska v ten parný den?
3: Já mám litrovou flašku vody a já si to vždycky odpoledne o obědové pauze doplním.
1: Keře teď ručně ostřihávají dvě děvčata, brigádnice Vendula a Nikola. Vendula teď položila nůžky. Je horko,
4: ale právě oni jsou na nás tak hodní, že vlastně když odpoledne už nemusíme chodit, aby náhodou nedošlo k nějakému úpalu nebo tak.
1: Vy jste docela holky neopálené ještě, vy se asi hodně schováváte během té brigády ve stínu.
4: Jo, jako docela jo, já se většinou ještě i mažu.
1: Jaká je ta práce, kterou děláte?
4: Práce tak většinou, my tak jako jezdíme, díváme se, co kde je třeba vytrhat plevel nebo tak. Kluci zas dělají nějakou jinou práci, třeba chodníky a podobně, nebo různé keříky zastříháváme, co zrovna se naskytne někde a tak.
1: Studenti pracují u polikliniky. V minulých dnech byli ale v centru města a pleli záhony. Právě v okolí náměstí se u nich nejčastěji zastavují lidé a dávají jim rady, jak mají při zahradnických pracích pokračovat. V parných dnech ale přidají i jiné rady.
4: Jenom ať hodně pijeme, ať se namažeme.
1: Já vám radí kolem jdoucí.
4: Na nějaký klobouk třeba, ať nemáme úpal, ale fakt my jako v těch největších horkách nemusíme pracovat, jakože odpoledne nás vždycky třeba pustí domů, když je takové vedro.
1: Jen kousek od polikliniky pleje chodní Jirka. Brigády pro město už se účastní po třetí a říká, že hodiny, kvůli kterým během horka zůstávají doma, se vždy stihne do konce prázdnin nahradit.
5: Tady je paní přímo, která se o to stará, jako takhle o to zdraví těch jako brigádníků, tak vždycky řekne těm našim šéfům.
1: To potvrzuje i mluvčí města Adéla Kousalová.
6: Pokud jsou takhle teplé letní dny, tak jejich práci přizpůsobujeme tak, že pracují jenom třeba do oběda, kdy se starají o ořezy stromu, pracují na městských zahradách mateřských škol.
1: V parných dnech taky častěji pracují v parku nebo u řeky Bečvy, kde se můžou i schladit. Město letos během let ta zaměstnává celkem 50 brigádníků. V parných dnech začínají pracovat už v 6:30 ráno. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: malá, teď už jí přibylo na většině území kraje. Teploty se aktuálně pohybují od 15 do 25 stupňů.
1: Jsem moc ráda, že vás máme na telefonu. Můžeme se teď dozvědět podrobnosti, jaký tedy bude první srpnový den, sobota, do které vstáváme.
0: Bude převažující oblačná obloha, přechodně ale může být i polojasno. V průběhu pozdějšího odpoledne a večera by se mohly vyskytnout lokální přeháňky, případně i nějaká bouřka. Bude o něco chladněji než včera, odpolední teploty 32 až 35 stupňů. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr se večer změní na mírný severovýchodní až severní, no a v přeháňkách a bouřkách může výrazně zesilovat.
1: Mluvil jste o tom, že maxima by měla dosáhnout 35, pojďme srovnávat. Padne i nějaký historický rekord podle vás?
0: Tak dneska by moc rekordu padat nemuselo, protože ta nejvyšší teplota 37,6 stupně, která je z roku 1922, byla naměřena na stanici Napajedla, je dosti vysoká. Na tam druhém pólu teplotní škály v rekordech jsou Valašské Klobouky se 3 stupni, které tam naměřili v roce 1942.
1: Víkend teprve začíná, pojďme naplánovat i neděli. Jaký bude druhý srpnový den?
0: Tak neděle očekáváme většinou se zvětšenou oblačností, výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky, ale zejména odpoledne večer z té oblačnosti může ubývat až na polojasno. Ranní teploty 20 až 17, v údolích Valašska až 15 stupňů, odpolední teploty zase o něco nižší než dnes, 29 až 32 stupně. No a foukat bude jak v noci, tak přes den mírný severní nebo severovýchodní vítr.
1: Přehled o obou víkendových dnech už máme, tak vás poprosím o to nejdůležitější číslo, jak se budeme cítit, jaká bude biozátěž.
0: Tak dneska to bude 3, vysoká zátěž.
1: Díky za podrobnosti a zase brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Na pohovku Jožky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého Valacha, Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je na konci července dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel a v Luhačovické přehradě na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů tam je sice nízká. Hygienici přesto lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali pitnou vodou. Na Pahrbku i v Luhačovické přehradě je kvalita vody na druhém stupni z 5-bodové škály. V Uherském Brodě na dnešek připravili československé setkání heligonkářů. V atriu muzea Jana Amose Komenského se představí zhruba 60 muzikantů hrajících na tuto knoflíkovou tahací harmoniku. Mezi účinkujícími bude i známý slovenský heligonkář Martin Černianský. Program začíná v 15 hodin a potrvá až do pozdního večera. Na post šéfa pražského letiště dnes nastoupí podnikatel Radomír Lašák. Ve funkci nahradí Jiřího Pose. Ve výběrovém řízení Lašáka vybralo ministerstvo financí. Zdůvodnilo to jeho zkušenostmi z letectví. To ale kritizuje opoziční ODS nebo třeba letištní odbory, které vyhlásily stávkovou pohotovost. Připomínají totiž, že Radomír Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Německým Hamburkem dnes projde pochod na podporu práv lidí všech sexuálních orientací. Organizátoři festivalu očekávají 250 000 návštěvníků. Po teroristickém útoku v Berlíně z minulého týdne hamburská policie zpřísnila bezpečnostní opatření. Ve srovnání s loňským rokem plánuje nasadit dvojnásobný počet policistů. Bezpečnost na zítřejších kvír akcích zvýší taky ve Stockholmu nebo v Amsterdamu. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno většinou polojasno, později přibude oblačnosti a odpoledne i večer by se mohly vyskytnout ojedinělé přehánky, případně i bouřka. Aktuální teploty mezi 25 a 16 stupni, nejvýše dnes naměříme 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně je uzavřena ulice Zelená. Uzavírka je plánována do konce srpna. Takové byly krátké zprávy. Další ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Další zprávy s Matějem zase za necelou půl hodinku, kterou si spolu skvěle užijeme. Za moment ochutnávka dnešních témat naší krajské zpravodajské redakce a taky tip na příjemně strávený dnešek s klubem českých turistů. To všechno stihneme už do 7, ale začneme muzikou. Posílám kapelu Elán a jsem moc ráda, že vstáváte právě s námi.

Hlas Valdemara Matušky zněl dnešním dobrým ránem s Českým rozhlasem Zlín. Teď bezmála 10 minut po 6:30. No a já mám pro vás ochutnávky některých dnešních témat naší zlínské zpravodajské redakce a taky jeden tip navíc. Lechotice na Kroměřížsku se už od dnešního dne totiž přidají k obcím, které mají bezobslužnou prodejnu otevřenou v režimu 24/7. A právě reportáž Blanky Kovandové z místa máme pro vás do ranního vysílání v 7 hodin 20 minut. Tropické teploty letos neprověřují jen návštěvníky, ale také organizátory zahradnické výstavy ve Věžkách na Kroměřížsku, která se tento víkend koná. No a jaká opatření tady kvůli vedru přijali a jak se horko podepisuje na návštěvnosti? I o tom bude řeč v odpoledním vysílání. Naše redaktorka Michála Kočendová se z Věžek přihlásí krátce po 14. hodině. A přidáme taky tipy dnešku na míru. Na spaní v teplotách přes 20 stupňů není naše tělo zvyklé a teď se s tím musí vyrovnávat. Poradíme, jak se na večer schladit a vysvětlíme také, kdy a proč se začínáme potit. Poslouchejte po 7. Za pár minut přidám i další podrobnosti o dnešních teplotách, abyste o nich měli přehled a byli na všechno přesně nachystaní, ale teď už posílám další písničku. Věra Špinarová zpívá pro vaše ještě hezčí 1. srpnové a sobotní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: 7:45, Věra Špinarová dospívala. A před námi další podrobnosti ke dnešku s datem 1. srpen.
1: Počasí.
0: Zastavím se chvíli na meteostanicích Českého hydrometeorologického ústavu u nás v kraji. Teploty jsou tam skutečně vysoké a to už od těch brzkých ranních hodin. Teploty sleduju už od 5. a na mnoha místech byly už dávno nad 20, protože noc byla tropická. Nejnižší hodnoty teď hlásí Štítná nad Vláří, tam je 15 stupňů Celsia a Velké Karlovice, tam je 16, 17 pak mají Strání, Vsetín a Valašská Senice. Nejvyšší hodnoty, tak ty jsou teď na 25 stupních, v Bystřice pod Hostýnem už 24 je teď, krátce po 6:30 v Holešově, no a pak už jsou tu stanice, které jsou průměrně mezi 20 až 24, Kroměříž 23, Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy schodně 22 stupňů, pod 20 mají Bojkovice a nebo třeba Vizovice společně také s Luhačovicemi. Jaký bude dnešek? Čeká nás sice větší oblačnost a postupně lokálně i srážky, bouřky, ale teploty zůstanou stále tropické. Převažuje oblačno, přechodně bude i polojasno a během pozdějšího odpoledne a také večera by se mohly vyskytnout lokální přehánky, případně také bouřka. Odpolední maxima 32 až 35 stupňů a nepomůže ani vítr, ten bude jen slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, později se změní na severovýchodní až severní a jenom v přehánkách a bouřkách může výrazně zesílit. Rozptylové podmínky budou ale dobré, až velmi dobré a to, co je dnes nepříjemné, je trojka, tedy vysoká biozátěž spojená s vysokými dnešními teplotami. Buďte na sebe opatrní, jsme rádi, že jste stále s námi.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Hudebně jsme putovali do Valašského Meziříčí, rodného to města téhle báječné kapely, kapely Mňága a Žďorb. 1. srpen bude horký a tropický, to už víte. No a i na dnešek, tedy na 1. srpen, má svůj program připravený Klub českých turistů. Co to bude, tak to už prozradí Jiří Tomáš z Klubu českých turistů a od mikrofonu s ním taky Pavel Vacek.
1: Taky máte rádi tradice a k tomu turistiku. Tak to teď posloucháte Český rozhlas Zlín v tom nejlepším možném okamžiku. Jiří Tomáš nás totiž hodlá pozvat na jednu tradiční turistickou akci. Až prozradím její název, Zavizovskou trnků, tak už mnozí vědí. Určitě si ale rádi všichni poslechneme od pana Tomáše detaily. Buďte s nimi vítán. Hezký den.
2: Děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače. 24. ročník oblíbené turistické akce se uskuteční v sobotu 1. srpna ve Vizovicích a okolí. Start bude od 6.30 do 11.15 v Sokolovně, 300 metrů od železniční stanice Vizovice. Od roku 25 až do roku 29 je pochod zařazen mezi vybrané pochody IFAUFA v České republice. Připraveny jsou trasy 3,5 a 5,5 kilometrů, po vozičkářské trase pro pěší i děti v kočárku, 18-kilometrová trasa Vizovické prameny a nové trasy 10, 13, 16, 18, 20, 31 a 42 kilometrů pro pěší se samostatnými mapkami a popisem.
1: Délky tras a základní informace tedy víme. Ještě byste mohl dodat pár organizačních podrobností a nalákat také na věcné odměny, kromě těch krásných turistických a společenských zážitků.
2: Startovné dle vybrané délky trasy odměnou bude samolepka pochodu, razítko pochodu a IFV, pamětní list a ochutnávka produktů Vizovické likérky. Suvenýr, odznak pochodu, lze zakoupit u pořadatelů. Připraveny budou i tradiční ceny pro nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka pochodu, které věnovalo město Vizovice a Vizovická likérka. Účast bývá z celé republiky. Při pochodu budou otevřeny i rozhledny na Doubravě a Vartovně. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Mimořádná nabídka, možnost exkurze ve Vizovické likérce během jejich sobotních časů. Účastníci pochodu mají slevu. Tak neváhejte a přijďte se projít okolím Vizovic. Určitě nebudete litovat. Za pořadatele Klubu českých turistů odbor Zlín, který letos slaví 100 let, se na vás již těším.
1: My se taky těšíme. Turisté si do kalendářů zapíší 1. srpen, 24. ročník akce Zavizovskou trnků. Teoreticky vybaveni jsme díky Jiřímu Tomášovi. Český rozhlas Zlín tedy přeje, ať se akce po všech stránkách vydaří a ať jsou jak účastníci, tak pořadatelé plně spokojeni.
0: A já jenom přidám připomenutí, že dnešek se vyznačuje opravdu vysokými teplotami, alespoň tak je to v předpovědi a je v platnosti také výstraha pro Zlínský kraj. Tak tedy, ať už zvolíte jakýkoliv program, buďte na sebe opatrní, držte se ve stínu, no a samozřejmě dobře se bavte i dnes.
3: Český rozhlas Zlín.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na slavnosti v Přečkovicích poprvé zazvoní opravený zvon v místní kapličce. Extrémní horka dopadají i na letní brigádníky. V Rožnově pod Radhoštěm jim kvůli tomu radnice změnila pracovní režim. Fotbalisté Zlína prohráli v Šancelize na hřišti Sparty 1-3. Dnes bude v regionu polojasno, později oblačno a na teploměru až 35 stupňů. Matěj Neradilek ve studiu Českého rozhlasu Zlín a jsou tu zprávy. V Přečkovicích na Uherskobrodsku si dnes od 15 hodin připomenou 650 let od první písemné zmínky o obci. Vedle kulturního programu je připravená výstava z dějin a spolkového života v této místní části Bojkovic. Vůbec poprvé se také rozezní renovovaný zvon místní kapličky, říká starosta města Petr Viceník z ODS.
3: Uchyt toho zvonu se urval a hrozilo, že by ten zvon celý mohl v té věži spadnout, takže se zavolal zvonář. Původně byla varianta úplně nový zvon, nicméně zvonaři byli šikovní a došlo k repasi celé elektroinstalace, repasi uchycení a vlastně dneska to bude i možnost dálkově ovládat, programovat, takže získá ta kaplička jak kdyby nový rozměr.
2: Tropické teploty mění pracovní režim i letním brigádníkům. V Rožnově pod Radhoštěm je radnice stáhla z rozpálených chodníků do stínu a kvůli vedrům jim zkrátila pracovní dobu na polovinu, dodává mluvčí města Adela Kouselová.
4: Od června do září zaměstnáváme přibližně 50 brigádníků, z nichž je většina již plnoletých. Jedná se zejména o vysokoškoláky. V těchto dnech pracují zejména v parku, pod stromy nebo třeba na nábřeží kolem Bečvy. Začátek pracovní doby mají od 6:30 ráno, kdy ještě není takové horko. A když jsou velká vedra, tak brigádníky před polednem posíláme domů.
2: Vedení Výklek na Přerovsku připravuje novou naučnou stezku. Trasa se 6 zastaveními bude dlouhá 3,5 kilometru a zaměří se na historii obce, tamní vegetaci, ale i živočichy. Pojmenovaná bude po rodákovi Dobroslavu Sobkovi. Pokračuje nezávislá starostka Kateřina Jandová.
5: Pan Sobek byl vlastně členem té protiodbojové organizace Lvice a byl partizánem. Těsně před koncem druhé světové války zahynul, byl vlastně zastřelen. A je dobré si tyhle informace připomenout.
1: Sport.
2: Fotbalisté Zlína nebodovali ani ve druhém kole nového ročníku Šanceligy. Po domácí prohře s ostravským Baníkem 0-1 podlehli v Praze Spartě 1-3. Jediný gol hostů dal střídající útočník Daniel Šmiga, který v klubové televizi litoval, že Zlín znovu vyšel na prázdno.
6: Byly tam i slušné pasáže hry v tom druhém poločase velice a s takovým soupeřem jako je Sparta si myslím, že prostě tam bylo dost slušných věcí. Samozřejmě na spoustech věcech se dá pracovat, že jo, protože v prvním poločase třeba toho bylo míň, mi přišlo. Určitě ten výkon nějaké měřítko a parametry měl, takže jako je to škoda.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno většinou polojasno, později pak přibude oblačnosti a odpoledne i večer by se mohly vyskytnout přehánky, dokonce i bouřka. Aktuální teploty je mezi 25 a 15 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku je uzavřena ulice Kostelní, konkrétně mezi křižovatkami ulic Náměstí Svobody a Masarykova. Z důvodu přestavby a částečného rozšíření je totiž uzavřen most přes Buchlovický potok. Tolik zprávy, posloucháte víkendový Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Zdravíme do Přečkovic, kde, jak už víte ze zpráv, chystají dnes oslavy svého výročí. Po dnešní noci budete nejspíš souhlasit, na spaní v teplotách přes 20 stupňů není naše tělo zvyklé a teď se s tím musí vyrovnávat. Hned po písničce tedy poradím, jak se na večer schladit a vysvětlíme také, kdy a proč se začínáme potit. Prázdniny se dneškem půlí, za celý ranní tým příjemný první srpnový den. Je s vámi Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické noci, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů. Ve chvíli, kdy jdeme spát, máme doma častokrát ještě tepleji. Zvláště v bytech, které nejsou vybavené žádnou klimatizací a jsou tedy vyhřáté celodenním sluncem a nemají se jak sami ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám můžou pomoci, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali. Našli jsme pár osvědčených receptů.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály, draslík, vápník a nebo hořčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyzikálního ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jitka Zelenková je to pár dní, co zaspívala pro především zlínské návštěvníky akce I seniori umí žít naplno. A musím říct, že mám na to nádhernou vzpomínku, nejenže jí to moc slušelo, taky to perfektně zpívalo, ale to setkání bylo opravdu moc příjemné. Dospívala právě teď o 7:45.
1: Počasí.
0: A já přináším další podrobnosti k dnešku, tady k sobotě, 1. srpnové. Teploty aktuálně na meteostanicích ve Zlínském kraji krátce po 7. nevykazují žádné velké změny, na většině míst už přeskočily 20, na spoustě míst ostatně byla noc tropická v hodnotách přes 20 stupňů Celsia. Vezměme to po pořadě, v Kroměříži už je 24 stupňů Celsia, stejně tak v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem dokonce 25 stupňů, to je teď nejteplejší místo v kraji. Staré Město hlásí 22, Kateřinice Ujičné 23 a Maroška Hostýnské Vrchy 22 stupňů. Pod 20 je Hošťálková, je tam zatím 19, ve Zlíně už 24 stupňů, Vizovice mají 22, Bojkovice 21 a Luhačovice 20 stupňů, stejně jako Strání. Štítná nad Vláří, tam je ještě pod 20, 18 stupňů Celsia, stejnou hodnotu hlásí i Vsetín, ve Valašském Meziříčí je 22, Valašská Senice má 20, Rožnov pod Radhoštěm 20 stupňů Celsia, Velké Karlovice 17 a Horní Bečva má také pod 20, je tam teď jen 19 stupňů Celsia. Dnešek, tak ten bude s větší oblačností, sami vidíte postupně, čekejte i lokálně srážky, také odpoledne bouřky, ale pouze lokálně a stále tropické teploty. Dnešek znamená převažující oblačno, přechodně i polojasno a později odpoledne a večer se pak mohou vyskytnout přehánky i bouřky lokálně. Ovšem teploty nesrazí, ty se stále budou pohybovat mezi 32 až 35 stupni Celsia. Rozptylové podmínky dnes dobré až velmi dobré a vyjozátěž ta nejvyšší tady na Trojce. A když se přesuneme k zítřku, pak tedy teploty o něco chladnější, ale počasí velmi podobného charakteru, tak tedy noc na spoustě míst tropická, polojasná až oblačná, mezi 20 a 17 stupni Celsia se teploty budou pohybovat i v tu noc. Na neděli v údolí Valašska až 15 stupňů. No a co se týká zítřka, tropický den, dosti větrný, ale postupně slunečný a teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Čekejte v neděli, tedy už 2. srpna.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: V měsíčníku Natuře v kultuře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně 1. neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrdlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Natuře v kultuře Pavel Vacek.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Asi nejsem sama, komu se při poslechu této písničky vždycky vybaví komedie S tebou mě baví svět. Helena Vondráčková dospívala v ranním českém rozhlase Zlín s datem 1. srpna, právě teď 8 minut před 7:30. V Lechoticích na Kroměřížsku dnes obec otevře nový obchod, využívající nejmodernější technologie. Nahradí starou samoobsluhu, která ukončila provoz v loni. Půjde v něm nakupovat pomocí aplikace nebo čipové karty 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Se zákazníky tu bude pomocí umělé inteligence komunikovat hlasový pomocník. Obchod bude společně provozovat obec s projektem Naše Špajska. Poslední úpravy před otevřením natáčela naše reportérka.
1: Tady vidíme na zdi vlastně čtečku čárových kódů nebo QR kódů a zároveň je to čtečka magnetických karet nebo čipových a vlastně přiložím, otevřou se nám dveře a můžeme do obchodu.
2: S autorem projektu Naše Špajska Jaroslavem

0: drobnýma.
1: Jak si s tím poradí třeba seniori, s tím konceptem?
0: Seniori jsou nadšení, co jsme zjistili ve všech obcích, kde už to máme, protože právě vydáváme ty čipové karty ve spolupráci s obcí. Senior si tam složí peníze, podí s tou kartou, odevnkne si a zároveň s tím na pokladně zaplatí. Takže je to strašně jednoduché a vidíme, jak ty seniori to užívají, že mají tak moderní obchod a že to zvládají, tak jsou prostě na to hrdí.
1: Klasický obchod v Lechoticích skončil na konci minulého roku.
2: Ta situace byla stejně neúnosná dlouhodobě, protože my už jsme v uplynulých letech dofinancovávali provoz té prodejny ke 20 tisícům měsíčně.
1: Vysvětluje starosta Petr Maňásek z hnutí ANO s tím, že nového nájemce se mu nepodařilo sehnat.
2: Ta původní prodejna byla velmi ztrátová. A je jasné, že tenhle ten typ podnikání nemůže zajímat žádného soukromníka. Samozřejmě obec do toho jde, obec do toho investuje prostředky a dělá to s tím výhledem, že nebude muset vynakládat další finanční prostředky na úhrady ztrát.
1: Popisuje starosta důvody, proč volba nakonec padla na bezobslužnou non-stop prodejnu. Budovu bude provozovat obec a o zboží, vyúčtování a ostrahu se postará projekt Naše Špajska. Rekonstrukce a vybavení vyšly obec na 2 miliony korun.
2: Jsou to peníze, které jdou zcela z obecního rozpočtu, protože dotace pro nás, jako pro malou obec, pro tento typ podnikání neexistují.
1: A starosta Petr Maňásek věří, že zákazníky nebude jen 450 místních obyvatel.
2: Prodejna tohoto typu většinou přitáhne cyklisty, kteří tam najdou rychlé občerstvení, i občany z nejbližších okolních obcí, pro které je jednodušší zajet si nakoupit 2 kilometry vedle, než jet do okresního města.
1: Z Lechotic na Kroměřížsku Blanka Kovandová, Český rozhlas.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich přeje dobré ráno Matěj Neradilek. Dnes se v Kroměříži setkají majitelé aut vyrobených do roku 1996. Program začne na Velkém náměstí v 9 hodin. Odtud se majitelé aut vydají na jízdu přes Bystřici pod Hostýnem, Kurovice a zpět na výstaviště Kroměříž. Tam si lidé budou moct auta prohlédnout, a to do 15 hodin. Teplotní rekord včera zaznamenala meteorologická stanice v Kroměříži. Naměřila 37,8 stupně Celsia, což je nejvyšší hodnota v 84leté historii stanice. Zároveň šlo o nejvyšší včerejší teplotu ve Zlínském kraji. Hned 12 stanic v našem regionu naměřilo svou nejvyšší teplotu pro 31. červenec. Na Slezsko-ostravském hřbitově dnes přibude pomník obětem komunistické perzekuce. Připomene 4 muže popravené před 75 lety v politickém procesu. Nový památník vznikl z iniciativy spolku Fiducia a stojí u společného hrobu, kam režim jejich urny uložil bez označení. Kramářova vila na Pražských Hradčanech se dnes otevře pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiérů si budou lidé moct prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se totiž otevírají k návštěvě i upravené okolní zahrady. Komentované prohlídky začínají v 10 hodin a provedou zájemce víc než 50 místnostmi, kde běžně bývají klíčová diplomatická setkání. Vstupné je zdarma a není potřeba si rezervovat místo. Poslední skupina se potom na prohlídku vydá v 16 hodin. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno ještě většinou polojasno, později však přibude oblačnosti a odpoledne i večer by se mohly vyskytnout srážky. Aktuální teploty mezi 25 a 15 stupni, nejvýše dnes naměříme 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze zpráv už víte, včera padly v našem kraji teplotní rekordy, na oslavě to tedy není, ale informace je to určitě zaznamenání hodná. Další zase do půl hodinky, nejdřív ale přidám pár tipů na dnešek. Prázdniny se půlí, tak jsme si na kulturních typech dali zvlášť záležet. Stále dobré první srpnové ráno.

0: První srpnové ráno vám z Českého rozhlasu Zlín zpříjemnil i hlas Pavla Bobka. Dospíval právě 9 minut po 7:30. No a prázdniny se dnes půlí, tak se nechejte zlákat, jak dnešek první srpnový den prožít. Sklárna Glas Ladislav Breznický ve Strání na Uherskobrodsku zve dnes na den otevřených dveří, během kterého si prohlédnete provoz, uvidíte mistry skláře při práci a sami si také budete moci vyzkoušet foukání skla. Připraveny jsou dílny pro děti i dospělé, čekají komentované prohlídky, návštěvníky, také zajímavosti z historie sklárny i prodejní stánek s místními výrobky. Začátek neotevřených dveří ve sklárně Glas Ladislav Breznický ve Strání je v 8 hodin, ale akce potrvá až do 3 hodin odpoledne. Už 3 desetiletí se potkávají mladí houslisté s hudebním virtuózem Václavem Hudečkem na Akademii Václava Hudečka v Luhačovicích. Ostatně včera odpoledne jsme ho tady hostili. Dnes večer se uskuteční koncert Návraty vítězů, na kterém vystoupí Ševčí kvartet a Zívn Eichner kvartet, soubory složené z mladých hudebníků spojených právě s akademií. Koncert se koná v kostele svaté rodiny v Luhačovicích v 7:30 večer. První srpnová sobota na Soláni bude patřit setkání milovníků folkloru, hudby, tance a řemesla. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční ve 13 hodin v amfiteátru u horského hotelu Čarták. Součástí bude tvořivá dílna pro děti, lidový řemeslný jarmark a další atrakce a jednodenní mezinárodní folklorní festival Léto na Soláni končí dnes kolem 19. Zvuk kovadlin, žár rozžhavených výhní, vůně dřeva a poctivá řemeslná práce. Tak bude vypadat celý víkend ve dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V sobotu i zítra v neděli se uskuteční už 35. ročník Dnu řemesel a setkání kovářů. Ten představí tradiční řemesla v jejich autentické podobě a taky nabídne program pro celou rodinu. V 10:30 čeká dnes návštěvníky slavnostní zahájení programu s Pavla či fojctví a oba dva dny můžete kovářské umění obdivovat až do 18 hodin. I další tipy ty najdete na našich webových stránkách, tak zavítejte i tam.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Kapela Kryštof a hostující Jarek Nohavica, tak to bylo další výjimečné hudební setkání v ranním Českém rozhlase Zlín, minutu po čtvrt, po tři čtvrtě na osm.
1: Počasí.
0: A jaké pak je počasí minutu po tři čtvrtě na osm ve Zlínském kraji? Podívám se společně s vámi na meteostanice Českého hydrometeorologického ústavu. Tam je až na pár výjimek už dávno nad dvacítkou. Nejvyšší hodnotu hlásí Bystřice pod Hostýnem 25 stupňů, už 24 mají v Kroměříži i Holešově a to je teprve krátce před osmou. 24 má také Zlín, no a podíváme se na opačné spektrum pod dvacítku. Pod 20 hlásí jen Hošťálkova, 19 stupňů Celsia, Štítná nad Vláří a Vsetín, tam je 18 a také Velké Karlovice mají pod 20, tam je 17 stupňů Celsia a je to teď nejchladnější místo ve Zlínském kraji. To se ale rychle změní, protože i když dnes bude převažující oblačno, přechodně i polojasno a později odpoledne a během večera by se mohly vyskytnout lokální přehánky, případně i bouřka, stále ale čekejte dnes tropické teploty a to poměrně vysoko nad třicítkou. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia, vát bude jen slabý proměnlivý vítr, který se večer změní na mírný severovýchodní až severní a výrazně zesílí jen v přehánkách, případně bouřkách. Rozptylové podmínky dnes ale budou dobré až velmi dobré, no a samozřejmě vysoké teploty přinášejí také vysokou biozátěž, po celý dnešek bude na trojce. V platnosti je dnes několik výstrah pro Zlínský kraj. Ty nejdůležitější to jsou výstrahy v souvislosti s velmi silnou zátěží teplem. Ty platí pro oblast Bystřice pod Hostýnem, Luhačovická, Valašských Klobouk a Vizovic. Extrémní zátěž teplem, tak tato výstraha platí ve Zlínském kraji pro oblast Uherského Hradiště. No a pro celý Zlínský kraj je také výstraha, co se týká rizika požáru. Tak tedy dobré ráno v sobotu 1. srpna. Den bude horký a budeme moc rádi, když ho strávíte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Fotbalisté Zlína ani ve druhém utkání nového ročníku šance ligy nebudovali. Po úvodním nezdaru s ostravským Baníkem prohráli v předehrávce druhého kola na hřišti Sparty 1-3.
1: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
2: Prohlásil norský útočník Jonathan Braut-Brunes, který na Letnou dorazil před necelým týdnem. Nová posila Sparty skórovala hned při své premiéře a pomohla tak k výhře 3-1 nad Zlínem.
3: Myslím, že byl nebezpečný. Dal pěkný gól. Je to komplexní útočník. Velmi dobře se pohyboval v 16. Byl jsem s jeho výkonem spokojený. Zanechal dobrý první dojem.
2: Pochválil Brunese trenér fotbalistů Sparty Brian Priske a výkon 25-letého norského útočníka ocenil i zlínský kouč Bronislav Červenka.
4: Je to takový 16-kový hráč, ale hráč, který dokáže si zhoupnout po té obrané linii a dokáže si naběhnout za obranu. Takže bylo vidět orientace při tom gólu, krásné odskočení našeho beka, dělal to nádherně, gólman byl bez šance náš. Já si myslím, že Sparta sehnala zajímavého hráče, zajímavou posilu.
2: Jonathan Braut-Brunes po své premiéře v České lize přiznal, že hned po zápase mu psal jeho bratranec, hvězdný útočník Manchesteru City Erling Haaland.
1: Popravdě vám nechci tady z toho dělat novinové titulky, ale ano, už mi psal, ale to je všechno, co vám řeknu.
2: I díky Brunesově rozdílové trefě z 60. minuty si fotbalisté Sparty připsali první výhru v sezóně. Zlín porazili 3-1. Z Letné Tomáš Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na československém setkání heligonkářů v Uherském Brodě dnes zahraje 60 muzikantů. Valašské muzeum v přírodě hostí dny řemesel a setkání kovářů. Za letní prázdniny zatím hygienici v Česku udělali skoro 900 kontrol dětských táborů. Dnes bude v regionu polojasno, později oblačno a na teploměru až 35 stupňů. Matěj Neradělek je s vámi u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dobré sobotní ráno. V Uherském Brodě na dnešek připravili československé setkání heligonkářů. V atriu muzea Jana Amose Komenského se představí zhruba 6 desítek muzikantů hrajících na tuto knoflíkovou tahací harmoniku. Pokračuje lidovecký starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.
4: Tím, že se nacházíme na pomezí moravsko-slovenské hranice, tak samozřejmě zveme účastníky jak ze Slovenska, tak z Moravy, ale mezi nás zavítají i hosté třeba z Čech a snažíme se pravidelně pozvat ty nejlepší heligonkáře. Letos to bude třeba Martin Černianský, který je na Slovensku uznávaná osobnost, vydává také noty, podle kterých se učí žáci na Slovensku.
2: Program začíná v 15 hodin a potrvá až do pozdního večera. Přes 50 kovářů a kovářek se o tomto víkendu sjede do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V dřevěném městečku rozpálí 20 výhní a ukáží návštěvníkům tradiční zpracování železa. Součástí programu bude také ukázka stavby železa ve funkční hliněné peci na železnou rudu, dodává pracovnice muzea Olga Holišová.
5: Budou předvádět historickou tavbu železa v malé replice železářské pece z raného středověku. Jako to bude takový kužel, ve kterém oni budou vlastně, oni ho budou roztápět a potom tam nahážou to prostě nějaká hlína, ze které se ta železná ruda dostává a budou to tavit a večer potom se vylije to železo vlastně z té pece.
2: Hygienici v Česku provedli během července skoro 900 kontrol dětských táborů. Rozdali při nich 27 pokut v součtu za 84 tisíc korun. Nejčastěji odhalili nedostatky ve stravování, zdravotnické dokumentaci a v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplach nádobí pod tekoucí vodou.
6: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
7: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
6: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
8: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
6: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka přivítají ve druhém kole šance ligy Artis Brno, který porazili v květnové baráži. Zápas začne v 17 hodin. Nováček z Brna se do nejvyšší soutěže dostal místo vyloučené Karviné. Předtím totiž neuspěl v baráži právě proti týmu z Uherského Hradiště. Asistent trenéra Slovácka Vlastimil Daníček teď ale čeká jiný duel než v květnu.
9: I to nastavení nějaké mentální v té baráži bylo nějaké obou týmů a teď se utkáme prostě, když to řeknu, v klasickém ligovém kole, takže ten zápas bude úplně jiný, jiní hráči, u nás jiný realizák, takže těším se a bude to jiné.
10: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno většinou polojasnou oblohu, později však bude přibývat oblačnosti a odpoledne i večer by se mohly vyskytnout ojedinělé přehánky, případně se může jednat i o bouřku. Aktuální teploty máme mezi 25 a 15 stupni, nejvýše dnes naměříme 32 až 35 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V přílepech na Kroměřížsku havarovalo osobní vozidlo do sloupu. Krátké zprávy končí a vy dál posloucháte víkendový Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Začneme vzpomínkou na jednu velkou hudební událost. Je to totiž přesně 45 let, kdy v roce 1981 začal vysílat úplně první televizní hudební kanál, americká MTV. A asi si vzpomenete, že svého času to byla jedna z malinká možností, kdy jsme mohli slyšet a v tomto případě i vidět velké světové hudební hity. A to byla úplně jiná doba. Jestli se tam někdy objevila i italská hvězda Toto Cutugno, to netuším. Tam byly doma jiné hvězdy. Ale u nás tady v Českém rozhlase Zlín posílám trochu žhavé italštiny a taky čisté radosti z hudby na start 8. hodiny. Je 1. srpen, prázdniny jsou přesně v polovině a tak vám přeji krásné sobotní ráno za celý ranní tým. Markéta Janíková.

0: Zatímco většina studentů tráví prázdniny u vody, 50 brigádníků v Rožnově pod Radouštěm seká trávu, stříhá keře a uklízí rozpálené ulice. Do práce nastupují už v 6:30 ráno a od kolem jdoucích si během směny vyslechnou někdy i víc rad, než by si přáli.
1: Tak jak to jde?
2: Dobře to jde, výborně to jde.
1: Říká Vítek, kterému teď odebírá větve František. Ty se tady kryješ ve stínu. Vedle tebe stojí velký kontejner, hned vedle něj jsou uložené pedlahve. Kolik té vody jsi tady vzal dneska v ten parný den?
2: Já mám litrovou flašku vody a já si to vždycky odpoledne o obědové pauze doplním.
1: Keře teď ručně ostřihávají dvě děvčata, brigádnice Vendula a Nikola. Vendula teď položila nůžky. Je horko.
3: Je horko, ale právě oni jsou na nás tak hodní, že vlastně když odpoledne už nemusíme chodit, aby náhodou nedošlo k nějakému úpalu nebo tak.
1: Vy jste docela holky neopálené ještě, vy se asi hodně schováváte během té brigády ve stínu.
4: Jo, jako docela jo, já se většinou ještě i mažu.
1: Jaká je ta práce, kterou děláte?
3: Práce tak většinou, my tak jako jezdíme, díváme se, co kde je třeba vytrhat plevel nebo tak. Kluci zas dělají nějakou jinou práci, třeba chodníky a podobně, nebo různé keříky. Zastříháváme, co zrovna se naskytne někde a tak.
1: Studenti pracují u polikliniky, v minulých dnech byli ale v centru města a pleli záhony. Právě v okolí náměstí se u nich nejčastěji zastavují lidé a dávají jim rady, jak mají Právě v okolí náměstí se u nich nejčastěji zastavují lidé a dávají jim rady, jak mají při zahradnických pracích pokračovat. Parných dnech, ale přidají i jiné rady.
4: Jenom ať hodně pijeme, ať se namažeme.
1: Já vám radí kolem jdoucí.
3: No nějaký klobouk třeba, ať nemáme úpal, ale fakt my jako v těch největších horkách nemusíme pracovat, jakože odpoledne nás vždycky třeba pustí domů, když je takové vedro.
1: Jen kousek od polikliniky pleje chodní Jirka. Brigády pro město už se účastní po třetí a říká, že hodiny, kvůli kterým během horka zůstávají doma, si vždy stihne do konce prázdnin nahradit.
5: Tady je paní přímo, která se o to stará, jako takhle o to zdraví těch jako brigádníků, tak vždycky řekne těm našim šéfům.
1: To potvrzuje i mluvčí města Adéla Kousalová.
6: Pokud jsou takhle teplé letní dny, tak jejich práci přizpůsobujeme tak, že pracují jenom třeba do oběda, kdy se starají o ořezy stromu, pracují na městských zahradách mateřských škol.
1: V parných dnech taky častěji pracují v parku nebo u řeky Bečvy, kde se můžou i schladit. Město letos během léta zaměstnává celkem 50 brigádníků. V parných dnech začínají pracovat už v 6:30 ráno. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: I Petra Černocká vám v ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín zpříjemnila první srpnové ráno a dospívala přesně o 8:45.
1: Počasí.
0: Je čas na podrobnosti. I dnes jsme už od časného rána byli ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně. A Mojmíra Martana jsem se tedy rovnou zeptala, jaký bude první srpnový den.
2: Bude převažující oblačná obloha, přechodně ale může být i polojasno. V průběhu pozdějšího odpoledne a večera by se mohly vyskytnout lokální přeháňky, případně i nějaká bouřka. Bude o něco chladněji než včera, odpolední teploty 32 až 35 stupňů. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr se večer změní na mírný severovýchodní až severní, no a v přeháňkách a bouřkách může výrazně zesilovat.
0: Mluvil jste o tom, že maxima by měla dosáhnout 35, pojďme srovnávat. Padne i nějaký historický rekord podle vás?
2: Tak dneska by moc rekordu padat nemuselo, protože ta nejvyšší teplota 37,6 stupně, která je z roku 1922, byla naměřena na stanici Napajedla, je dosti vysoká. Na tam druhém pólu teplotní škály v rekordech jsou Valašské Klobouky se 3 stupni, které tam naměřili v roce 1942.
0: Víkend teprve začíná, pojďme naplánovat i neděli. Jaký bude druhý srpnový den?
2: Tak neděle očekáváme většinou se zvětšenou oblačností, výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky, ale zejména odpoledne večer z té oblačnosti může ubývat až na polojasno. Ranní teploty 20 až 17, v údolích Valašska až 15 stupňů, odpolední teploty zase o něco nižší než dnes, 29 až 32 stupně. No a foukat bude jak v noci, tak přes den mírný severní nebo severovýchodní vítr.
0: Přehled o obou víkendových dnech už máme, tak vás poprosím o to nejdůležitější číslo, jak se budeme cítit, jaká bude biozátěž.
2: Tak dneska to bude 3, vysoká zátěž.
0: Díky za podrobnosti a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Slunce, hudba, švestky a nezaměnitelná atmosféra. To je festival Vizovické trnkobraní. Jaké byly začátky přehlídky, která už atakuje 6. dekádu? A proč na ní kdysi dorazil komunistický politik Miloš Jakeš? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Činasky dospívaly pro vaše ještě hezčí první srpnové ráno, 7 minut před 8:30. Dvůr usedlosti ve skanzenu Rochus nad Uherským Hradištěm poprvé naplnil dětský smích a ruch už před 10 lety. A teď pokaždé v pondělí naplní dvůr i stavení boršické usedlosti ve skanzenu Rochus právě v Uherském Hradišti Mařeticích nová 20 dětí. Celé léto se tam totiž konají příměstské tábory. K čemu děti vedou a co jim ukazují? S dětmi, které byly na táboře u tetičky na dědině minulý týden, natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Kořeny.

0: přijdeme tady na chalupu naši a
1: dneska se začneme hrát a pak nás pomalu volají tetičky, až že se máme jít umýt ruce, když je jídlo. Máme tady zvířátka a jíme venku.
0: Máme tady husy, králíčky, ovečky, slepice, jednoho bílého kohouta, perličku a pak tu máme ještě kozy.
2: A já si myslím, že jsou nejlepší ovečky.
1: Pak tady aj chytáme motýlky.
3: Co jste se tak jako naučili?
0: Vařit a péct a ještě nikdy jsem nezavařovala okurky a teďka jsme je zavařovali.
1: Ale aj to spaní je dobré na seně. Sapča.
2: Eliška.
0: Marika.
4: Katka.
3: Děti tady mnohdy poprvé v životě vezmou do ruky koště. To mě třeba překvapilo, že spousta dětí tohle vůbec nedělá. A snažíme se, aby měli příležitost vyzkoušet si pokud možno všechno na vlastní kůži. Sami zadělávají kvásek na chleba, sloukají si třeba máslo.
5: Říká Kateřina Dvořáková. Tetičky, které mají děti na starosti, ráno upečou s pomocí dětí buchty nebo chleba, které děti potom svačí. Někdy sbírají ovoce a dělají marmeládu a každý den je čeká tematický program s bylinkářkou, kovářem nebo třeba keramikem. Program tábora, který pořádá Skanzen ve spolupráci s regionem Slovácko i Uherskohradišťským domem dětí a mládeže Šikula, je pestrý.
3: Tady ten tábor má v podstatě skoro stejně dlouhou historii jako návštěvnická sezona na Rochuzu, to znamená poprvé se konal v roce 2016, kdy se i otevíral skanzen pro návštěvníky. Mají možnost se tady postarat o domácí zvířata, vedle nich pobíhají slepice, ke kterým se naučí stejně jako k ostatním zvířátkům chovat. Zároveň si na sebe oblečou i kroje, vyzkouší si, jaké to je chodit v kroji. Vize je taková, aby děti měly možnost seznámit se s tím, co se z našeho života ztrácí velice rychle, že si toho ani nevšimneme.
5: Na tábor u tetičky na dědině přichází každé pondělí 7 prázdninových týdnů nových 20 dětí, které můžou strávit den tak, jak bylo na moravském venkově kdysi úplně běžné. Z Uherského Hradiště Mařatic, Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Nradilek. Dnes je na hradu Cimburk Den mus. Setkají se tam umělci a řemeslníci v historických kostýmech, kteří vystaví svá díla a výrobky. Návštěvníci mohou taky navštívit komentované prohlídky hradu. Celý program budou doprovázet hudební skupiny. Akce se koná mezi 12. a 18. hodinou. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je teď na přelomu července a srpna dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel a v Luhašovické přehradě na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů tam je sice nízká. Hygienici přesto lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali pitnou vodou. Na Parhebku a stejně tak i v Luhašovické přehradě je kvalita vody na druhém stupni z 5-bodové škály. Na jihu Francie se šíří další lesní požár. Zasáhl už přes 5600 hektarů porostu a úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí. Informoval o tom prefekt departmánu Varsimon Babr. Na místě pomáhá s hašením i jednotka českých hasičů. Zatímco na jihozápadě Francie v okolí Bordeaux se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 tisíc lidí, kteří museli být evakuováni. Na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří, pomáhá tomu horké počasí a taky silný vítr. Fotbalisté Zlína ani ve druhém utkání nového prvoligového ročníku nebodovali. Na hřišti pražské Sparty prohráli 1-3 a čeští fotbalisté mají nového trenéra. Miroslava Koupka nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na 2leté smlouvě s opcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. Denia chce mluvit s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno a odpoledne i večer by se mohly vyskytnout ojedinělé přehánky, případně i bouřka. Aktuální teploty 24 až 18 stupňů, nejvýše dnes naměříme 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Meziříčská je pro poruchu odstavené osobní auto. Krátké zprávy jsou za námi a sobotní vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Lamy, pštrosy, papoušci, dikobrazy anebo králíci. Ve faunaparku ve Valašském Meziříčí žijí desítky domácích i exotických zvířat a návštěvníci se k ním mohou dostat opravdu blízko. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková tu zjišťovala, třeba proč některá zvířata není radno hladit a kdo je zdejším skutečným unikátem. A poví to i vám už za okamžik. Zpívat teď bude Hana Zagorová.

0: Petr Muk zpíval v sobotním Dobrém ráno s Českým rozhlasem Zlín. Ráno trochu poskočilo. Za 5 minut bude 8:45. Fauna park ve Valašském Meziříčí není klasickou zoologickou zahradou. Přesto nabízí návštěvníkům možnost strávit čas v blízkosti zvířat a dozvědět se něco o jejich chovu. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková se vydala přímo do areálu, aby zjistila, čím může být návštěva fauna parku zajímavá pro děti i dospělé. Poslechněte si její reportáž.
1: Ve faunaparku ve Valašském Meziříčí se návštěvníci dostávají ke zvířatům opravdu blízko. Areál, který vznikl před 25 lety, dnes nabízí domov desítkám domácích i exotických druhů, které si návštěvníci mohou pohladit nebo nakrmit. Právě kvůli této zkušenosti přijeli do faunaparku manželé Pavlíkovi z Ostravy s vnučkou Lindou.
2: Jsme říkali, no když má vnučka 2 roky, tak půjdeme jí to taky tady ukázat. A jsme moc potěšení, že něco takového je, že ty děti mají přímý kontakt s tím zvířátkem, tak to je o to, je to pěknější a strašně se jim to líbí.
1: A zatímco některé děti lákají hlavně zvířata, kterých se mohou dotknout, 6letá Veronika z Brna má jasno v tom, za kterým obyvatelem faunaparku se vydá jako první.
3: Těším se na hada.
4: Na hada, víš, že děda hada nemá rád.
1: Přímý kontakt se zvířaty má ale svoje pravidla. Ne každý zdejší obyvatel je totiž vhodný k hlazení. Pro děti jsou proto v areálu připravená místa, kde si mohou zvířata užít zblízka a bezpečně, říká majitel faunaparku Tomáš Juga.
5: Třeba lamy vlastně by se neměly vůbec hladit, protože pak už považují člověka za lamu a začnou po něm plivat, takže vlastně toto je přímo nežádoucí, aby lidi hladili ty lamy, tak proto jsme vlastně pořídili takové volně přístupné králíkárny, kde ty děcka, když chcou, si tam hladit ty králíky a ty morčata.
1: Podle Tomáše Jugy má návštěva faunaparku ještě další rozměr, který možná na první pohled není vidět.
5: Ono to není jenom o té návštěvě vlastně těch zvířat, ale hlavně o výchově té mladé generace, těch děcek, protože to krmení je volně přístupné. Lidi za něho dávají dobrovolné příspěvky. Minulý týden tady přišly takové dívenky kolem 30 let a říkali, že tady chodili jako malé holky a právě vzpomínala, jak bojovala, když si ten sáček brala, jestli ty peníze tam dá nebo nedá, tak je to i o budování svědomí u těch lidí.
1: Fauna park ale není jen místem pro rodinný výlet. Někteří jeho zvířecí obyvatelé se sem dostali od soukromých chovatelů, kteří už se o ně nemohli dále starat.
5: Pak máme menší jezírko, kde je odběrová stanice pro invazivní druhy želv nádherných a přijímáme i želvy ozdobné, čili vlastně vodní želvy.
1: A mezi zdejšími zvířaty je také jeden skutečný unikát.
5: Největší raritou je bezesporu straka albín. To, co má běžná straka černé, to má hnědé, tak to je vlastně unikát, který v podstatě na světě možná ani nikde není.
1: Dodává Tomáš Juga. Kromě běžnějších druhů, tak mohou návštěvníci narazit i na jedince, které by ve volné přírodě jen tak nepotkali. A právě rozmanitost zvířat je jedním z důvodů, proč se sem lidé vracejí. Vstup do fauna parku je zdarma. Návštěvníci ale mohou jeho provoz podpořit dobrovolným příspěvkem nebo přispět na krmivo pro zvířata. Z Valašského Meziříčí Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Ještě doplním, že Fauna park ve Valašském Meziříčí je během letních prázdnin otevřený každý den od 8 ráno až do 7 večer.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Už 680 let oslavil teď v červnu tenhle tygr z Walesu. Zpěvák Tom Jones ještě pořád aktivně zpívá a aktivně vystupuje. A tak jsme si poslechli velký světový hit v našem domácím rádiu. Stále váš Český rozhlas ze Zlínu.
1: Počasí.
0: Sobota 1. srpna. Podíváme se na aktuální teploty, které už jsou všude bez výjimky nad 20. Ostatně máme za sebou teplou, na mnoha místech tropickou noc. Nejvyšší hodnoty už teď, tedy ještě krátce před 9. hlásí Bystřice pod Hostýnem, tam je 26, stejně tak na Hošťálkové. I Vizovice už mají 26 stupňů. Nejchladněji, jestli tedy pomůžou o 2-3 stupínky méně, je ve Strání 22, stejně tak v Setín, Valašská Senice má 22 stupňů, pravda z Rožnova pod Radhoštěm a z Velkých Karlovic v tuto chvilku nemáme aktualizovaný údaj. No a i den bude velmi horký. Dnešek zůstane tropický, převažující oblačno, přechodně ale i polojasno a během pozdějšího odpoledne a večera se mohou vyskytovat lokální přehánky, případně i bouřka. Maxima 32 až 35 stupňů Celsia a vítr jen slabý, proměnlivý, večer pak mírný severovýchodní. Jen v přehánkách a v bouřkách může vítr výrazně zesílit. Rozptylové podmínky dnes dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na trojce. V platnosti je několik výstrah, především jsou to výstrahy před extrémní a také velmi silnou zátěží teplem. Ta extrémní platí ve Zlínském kraji především pro oblast Uherskohradišťska, no a také existuje velké riziko požáru, i před ním je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Krátce k neděli čeká nás opět teplá, i když přeci jen o něco chladnější noc. Polojasná až oblačná, mírně větrná, teploty 20 až 17, v údolí Valašska až 15, zítřek se s většinou oblačností, výjimečně s přehánkami a teploty 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

I Petr Bende pomohl v raním Českém rozhlase Zlín k tomu, abychom hladce proklouzli prvním srpnovým ránem. Už se nám to téměř povedlo, ale ještě mi tu zbývá připomenout jedno výročí. Právě dnes totiž uplynulo přesně 40 let, tedy byl to rok 1986, kdy jsme v premiéře mohli vidět komedii režiséra Jiřího Mencla Vesničková středisková. Ten film byl okamžitě hit českých i slovenských biografů, různé hlášky z filmu zlidověly a přestože děj filmu se zdál být pochopitelný, hlavně českým a slovenským divákům zaujal i ve Spojených státech. Tam byl dokonce pod názvem My Sweet Little Village nominován na Oscara. Já viděla Vesničku poprvé s dědečkem v dnes už dávno neexistujícím zlínském kině Svět v centru města. Pamatujete? Strašně jsme se tehdy s dědou chechtali, i když spoustě dospělých vtipů jsem tehdy vůbec nemohla rozumět. No a teď si vzpomínám, že mě děda hlídal právě proto, že byly prázdniny, stejně jako teď. Dnes se lámou v půlce a tak vám přeji ten nejlepší pohled, ne že už je polovina pryč, ale že jich ještě celá polovina zbývá k prožití spousty a spousty dobrodružství. No a když jsme vzpomínali na Vesničku má středisková, už jsem vám někdy řekla, že tady vlastně všichni vypadáme s těmi velkými studiovými sluchátky úplně přesně jako Otík. Schválně podívejte se někdy na kamery. Tak vás zdraví taky Otík, Markéta Janíková a i na zítřek mám budík na 3. Těším se.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Holešovském zámku jsou k vidění díla Pabla Picassa, Salvatora Dalího a dalších významných umělců. Ve Vrběticích na Zlínsku se koná Škoda sraz. Vozy se vydají i na jízdu regionem. Měření elektřiny ode dneška nově zahrnuje i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. Umožní to lepší fungování soustavy. Dnes bude v regionu polojasno, později oblačno a na teploměru až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Nradil. Městské kulturní středisko Holešov připravilo na srpen výstavu Dalí, Picasso, Vasarely, Miro, mistři moderního umění. Výstava děl velikánů surrealismu, kubismu a op-artu bude k vidění ve výstavních prostorách Holešovského zámku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí střediska Dana Podhajská. Vernisáž je dnes odpoledne a výstava potrvá do konce prázdnin.
2: K vidění u nás bude asi 60 děl. Každý z vystavovaných umělců zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění, ale každý zcela jiným způsobem. Oni potom společně vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek a uměleckých přístupů. O tom ta výstava je.
0: Ve Vrběticích na Zlínsku je ode dneška do neděle 2. srpna valašský Škoda sraz. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si historické škodovky vyrobené do roku 1994. Účastníci dnes pojedou taky jízdu na Valašsku na trase mezi Vrběticemi, Vlachovicemi, Loučkou, Drnovicemi, Tichovem, Lačnovem, Horní Litčí a Valašskými Klobouky. Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Jde o součást vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť a domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data lépe zaznamenat a vyhodnotit, říká vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu René Neděla.
3: Vyhláška proto nově stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Tato pravidla jsou nezbytná pro spolehlivé vyhodnocování aktivace flexibility a dalších nových služeb, které budou do elektroenergetiky postupně zaváděny.
0: Ode dneška se mění i fungování elektroenergetického datového centra. To dosud sbíralo data pouze o sdílení elektřiny. Nově ale bude třeba domácnostem poskytovat informace o tom, jestli mohou do sítě uvolnit nashromážděnou elektřinu. Sport. Fotbalisté Zlína v předehrávce 2. kola šance ligy prohráli na hřišti Sparty 1-3. Domácí poslal do vedení Irvin, pak kapitán Pražanů Haraslín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. Krátce na to ale skoroval v dresu Sparty debitující Brunes a následně se trefil z pokusového kopu Karabec. To, že nerozhodný stav 1-1 vydržel jen pár minut, mrzelo zlínského trenéra Bronislava Červenku.
4: Ty situace nebyly nějak složité. Jo, první situace po autu, kdy jsme si nevzali hráče, jednoduchá situace, zakryt si ho jenom ten centr, protlačit to tam přes nás a druhá situace, říkám, školácký faul úplně našeho hráče a vždycky rozhoduje kvalita v tom zakončení, kvalita v té finální fázi, hlavně v šestnáctkách a v tom je Sparta lepší, jak my a proto vyhrál.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno a odpoledne i večer by se mohly vyskytnout přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 32 a 35 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Koryčanech na Kroměřížsku v ulici Kyjovská jsou prováděny práce na inženýrských sítích a z toho důvodu se místem projíždí kyvadlově. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: Renesanční rabi, který učil číst Bibli srdcem i rozumem, tak vzpomínají na profesora Jana Hellera jeho studenti. V čem byl jeho přístup k výkladu Bible originální? Připomeneme nedávné vydání unikátní knihy Svobodné zednářství očima zednářů. Tímto duchovním řádem prošlo mnoho osobností. Pozveme do Brandýsa nad Orlicí, kde Jan Amos Komenský napsal svůj Labyrint světa a Ráj srdce. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Jan Amos Komenský se nám do povědomí zapsal hlavně jako autor česky psaného díla Labyrint světa a Ráj srdce. Tento poslední biskup exilových sborů Jednoty bratrské se na krátký čas uchýlil i do Brandýsa nad Orlicí, kde pod křídly Karla staršího ze Žerotína právě toto nejznámější dílo napsal. V místní secesní radnici najdete důstojnou expozici týkající se učitele národů, který zde našel nejen azyl, ale i v roce 1624 novou rodinu. Kolegyně Víta Balcarová vstoupila do první místnosti se starostou Romanem Buchtelou.
1: V téhle první místnosti je takové obecné představení života Jana Amose Komenského. Na tabuli po levé straně tak je tam vlastně taková časová osa, kde je vidět, co se dělo v Čechách, co se dělo ve světě a jak do toho zapadá život Jana Amose Komenského. Na další tabuli je vidět, kde on všude byl, kde cestoval a co tam vlastně v té době prožíval.
2: Já bych to popsala podsvícené fotografie temné místnosti, ale všechno krásně viditelné. Vy mluvíte o celém životě Jana Amose Komenského, ale kolik let se týká Brandýsa nad Orlicí?
1: To období bylo asi kolem 3 let, možná malinko víc, kdy prožíval asi nejtěžší období svého života a v té době možná právě z té bolesti vzniklo jedno z největších děl, a to je Labyrint světa a Ráj srdce.
2: Víme, že se tady také oženil. Máte tady nějaké doklady, dokumenty právě na toto období?
1: Úplně artefakty z té doby nemáme, ale je tady zdařilá kopie svadební knihy, kde je zapsáno, že se tady opravdu podruhé oženil s Dorotou Cyrilovou.
2: Kam tedy půjdeme dál? Tady na té straně jsou knihy.
1: Jsou to ukázky knih třeba Škola hrou, aby si návštěvníci mohli udělat představu, jak ta kniha vypadala.
2: Vstupujeme do další místnosti. Tady mě zaujalo světlo v temnotách. Jsou to ilustrace původní z té knihy?
1: Ano, jsou to kopie ilustrací z knihy.
2: Tady máme projekce. Co všechno se tady může spustit?
1: V tuhle chvíli je tady takový kreslený vstup o životě Jana Amose. A jsou tady ukázky ze seriálu Labyrint světa Ráj srdce. Je to kreslený seriál spíše asi pro děti. Vhodným způsobem dokresluje, o čem se v labirintu píše.
2: Teď jsme se dostali do takového hracího koutku.
1: Byla snaha ten labirint i nějak zhmotnit, takže tady je vlastně takový drátěný labirint, kde návštěvník by pak při vstupu měl obdržet dřevěnou kuličku, kterou může do toho labirintu hodit a ona by prošla tím labirintem, tak tam má vždycky 2 a 2 zastavení a ten návštěvník musí splnit nějaký úkol, aby ta kulička mohla pokračovat dál.
2: Vhodíme? Pane Buchtelo, úžasné. Pro koho je tahle expozice určená?
1: Tady jsme nejvíc mysleli na děti, aby si opravdu mohli i něco vyzkoušet. Jedna z myšlenek byla, že zde budou předtištěné citáty Komenského a oni si je budou moct tuží obtáhnout, aby viděli, jak se tehdy psalo a mohli si třeba něco odnést a plus k ním propašujeme i nějakou myšlenku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Archeologové objevili v Litoměřicích doklad neolitického osídlení domského pahorku. Na dohled od biskupské rezidence našli hrob starý přes 6 000 let s kosterními pozůstatky 15-letého chlapce, zbytky domů či svatební prstýnek z 12. století a další cenné předměty. Nejstarší osídlení na návrší nad řekou Labe potvrzují nálezy z období neolitu, to znamená prvních zemědělců, kultury s vypíchanou keramikou, která je pojmenovaná podle typické ozdoby keramiky. Unikátním nálezem je pak hrob, v němž bylo kromě pozůstatků jedince mužského pohlaví ještě 12 nádob, z nichž některé se dochovaly ve skvělém stavu. U sebe měl také broušenou kamennou sekeru. V keramice jsou zlomky kostí, o nichž se neví, jestli je to pozůstatek žárového pohřbu nebo obsahuje nějaké další milodary. Unikátní nález se podrobí archeologové průzkumu stejně jako obsahy nádob. Vše po zpracování zamíří do stálé expozice Litoměřického muzea. Arcibiskupství olomoucké se pustilo do rozsáhlé opravy chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku na Olomoucku. Dělníci do poloviny roku 2028 postupně rekonstruují přístupové schodiště, prostor před kostelem, včetně opěrných zdí i průčelí chrámu, který patří mezi šternbernské dominanty. Rekonstrukce si vyžádá investici 67 milionů korun. Část nákladů pokryje evropská dotace. Průčelí chrámu bylo naposledy opraveno v 70. letech minulého století. Díky rekonstrukci chrámu bude otevřena veřejnosti dosud nepřístupná levá věž. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů poskytne návštěvníkům netradiční pohled na Šternberg i jeho okolí. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Také tuto zprávu jste od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: a občanského života v naší zemi. Připomíná i klíčové osobnosti tohoto duchovního řádu. S jeho velmistrem Liborem Adamcem se u knihy sešel redaktor Karel Sladký.
1: Připomínají nejrůznější osobnosti. Kdo je podle vás takovou velkou osobností právě svobodného zednářství?
2: Zednářské osobnosti, které byly třeba člen našeho řádu, tak těch je opravdu mnoho. Tady bych třeba možná odkázal posluchače na naše webové stránky vlcr.cz. Na těchto stránkách máme více než 100 osobností představeno. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě členem řádu nebyly jenom muchové a křížíci, ale i řada běžných lidí, protože členem řádu opravdu můžete být i jako řidič tramvaje nebo truhlář, není podmínkou být vysokoškolský profesor nebo rektor univerzity.
1: A teď mám v ruce i unikátní knihu, která vyšla při jaké příležitosti?
2: Naše kniha Svobodné zednářství očima zednářů navazuje na naši výstavu, kterou jsme uspořádali ke 100 letům od založení Veliké lože České republiky. Je dostupná v knihkupectvích, shrnuje přehledně nejenom historii, ale hlavně současnost svobodného zednářství. Každá jedna z těch 31 lóží tam má základní informace o sobě. Je tam opravdu přehled i těch osobností.
1: Má název Svobodné zednářství očima zednářů. Jak myslíte, že to zednářství změnilo vás osobně?
2: Já myslím, že všichni se vyvíjíme. Já si také kladu otázku, jestli je to třeba jenom stáří a věk, který člověka mění. Já si myslím,
1: zkušenosti.
2: Zkušenosti získané při svých aktivitách. Já myslím, že ten hluboký osobní prožitek, který to zednářství přináší, pozitivní emoce, systematický přístup k osobním rozvoji, tu intelektuální stimulaci, bych řekl, že mě spíš prohloubilo nějak můj pohled na svět, dívat se na svět s větší tolerancí a snahou porozumět druhým. Připomíná mi to, že ta práce na sobě nikdy nekončí, že stále je. Každý z nás může přispět byť i drobností k tomu, aby svět kolem nás byl o trochu lepší. Některé lože si možná stanoví nějaké krátkodobější cíle ve smyslu zaměření například té interní diskuze, že třeba nějaký rok se chtějí věnovat nějakému tématu podrobněji, ale my v podstatě postupně pracujeme na svém pozvolném rozvoji. Tak vlastně i pozvolně roste počet našich členů, který nedávno překročil 700.
1: O čem to vypovídá?
2: Každý muž přemýšlí o věcech, které vlastně i jsou v tom svobodném zednářství. Každý přemýšlí o životě. Každý může přemýšlet o tom být členem řádu. Je to opravdu velmi univerzální. Já teda říkám každý muž, ale jsou i smíšené řády nebo ženské řády, takže i ženy mají možnost, jak se zapojit do svobodného zednářství. Nikoliv tedy pod hlavičkou Veliké lože České republiky, ale pod hlavičkou jiných organizací.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to muž, v němž se snoubila hluboká vědecká erudice s neobyčejnou lidskostí a břitkým smyslem pro humor. Profesor Jan Heller, klíčový zakladatel české porevoluční religionistiky a uznávaný biblista, zanechal v české teologii i v srdcích svých žáků nesmazatelnou stopu. I když by letos oslavil 101 let, jeho přístup k výkladu Bible i k mezináboženskému dialogu stále oslovuje i dnešní mladé hledající, pokračuje Terezie Bečková.
1: Když vyslovíte jméno Jana Hellera, málo komu se vybaví pouze suchý akademik. Pro své okolí byl především průvodcem, který dokázal otvírat i ty nejsložitější texty Starého zákona takovým způsobem, že se stávaly srozumitelnými pro každodenní život. Vzpomíná farář Petr Baďura, který s profesorem Hellerem připravil řadu rozhlasových i knižních rozhovorů.
2: Otvíral mi nové obzory, učil mě nově pracovat s biblickým textem, nově ho promýšlet. Třeba pověstný byl jeho semantický úklid, kterým jsme vždycky začínali. To znamená, že nejprve jsme si objasnili význam slov a on vlastně nás tak uváděl do hermeneutiky toho textu.
1: Na chodbách Evangelické teologické fakulty byl profesor Heller pojmem. Ovšem jeho osobní vystupování bylo v přímém kontrastu k jeho věhlasu. Religionista Pavel Hošek popisuje setkání s touto kráčející legendou jako lekci pokory, která studenty okamžitě odzbrojila.
3: Dřív, než jsem ho potkal osobně, jsem přečetl několik jeho knih a pro mě ta zkušenost setkání s ním byla překvapivá v tom, že jsem čekal celebritu a potkal jsem na chodbě Evangelické fakulty kouzelného dědečka, prostě člověka, který byl drobné postavy a vypadal tak jako nenápadně a takovým jako dost nezaměnitelným způsobem se usmíval od ucha k uchu a pak mi někdo řekl, že to je pan profesor Heller. Takhle jsem ho tedy nějaké roky na fakultě potkával a naslouchal i jeho výkladům. My jsme mu říkali rabbi Jochanan. Pro tu jeho zálibu v rabínských příbězích a vůbec v židovské tradici nějak bezděčně spatřovali v tom jeho pastýřském farářském přístupu rabínskou moudrost.
1: Kouzlo Jana Hellera spočívalo v unikátní kombinaci přesnosti a porozumění. Jeho schopnost přijmout i laickou otázku bez náznaků povýšenosti z něj dělala charismatickou osobnost, která si získala srdce široké veřejnosti. Petr Baďura zdůrazňuje, že klíčem k jeho vlivu byla přirozená pokora.
2: Navíc on asi fakt měl rád lidi a to je další věc, která je vlastně strašně důležitá pro křesťana, aby se uměl vyrovnat i s tím, že ten svět často není moc radostný. Takže tím, že měl rád lidi, tak to dokázal všechno nějak přetavit do laskavosti, která ale nebyla laciná. On uměl teda taky pěkně bodnout a říct věc natvrdo, ale nezraňoval nějak záměrně, nebyly to nějaké podpásovky. Já často jsem mu kladl otázky, které si myslím, že byly třeba i hloupé. A on i tu sebehloupější otázku přijal a nikdy ze mě neudělal hlupáka.
1: Sám Jan Heller vzpomínal na slova svého učitele Karla Bartha, že kdo se bere moc vážně, nebere vážně Pána Boha. Jeho hravost se projevovala i v jeho pověstných ironických poznámkách, jako byla historka o jeho oficiálním přijetí mezi staropražská strašidla. Profesor Heller měl také ohromnou sympatii k judaismu a taoismu, kde nacházel rezonující témata.
2: Určitě se velmi upřímně zabýval myšlenkovými koncepty, náboženskými koncepty jiných lidí, jiných kultur, jiných etnik a jiných dob. A přistupoval k ním s velkou pokorou a proto možná mu také velmi záleželo na tom, aby dešifroval biblické texty, ve kterých nacházel právě různé vrstvy náboženského myšlení a snažil se, aby se ty zvláště starozákonní texty nesplošťovaly. On věděl, že Starý zákon nemá jednu teologickou linii, kterou by držel, ale že je tam spousta různých vlivů. A ty vlivy on se snažil nějak odhalit a ukázat.
1: Odkaz Jana Hellera dnes žije nejen v jeho knihách a rozhlasových archivech, ale především v generacích žáků, v nichž zažehl plamen nad

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se teď přesouváme do Francie. Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Amela. Tento útok my teď připomeneme s Marií Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, co přesně se tady stalo?
1: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petitjean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne de Rouvray, což je jeho západní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Amel byl zavražděn 48 bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoku, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
0: Je to už 10 let, jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu.
1: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne de Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Amel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Amela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne de Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Amela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Amela komiks.
0: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý? Co na to veřejnost?
1: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila. V roce 2025 to bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Amela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Amela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
0: To byla tedy z Francie Marie Sýkorová. Za informace díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Jsem opět v milované Itálii. Ano, je to tak. Horka mi nevadí. Před horkem se dá skrýt siestou na stinném místě. Před zimou se utéct nedá, leda tak zmrznout. Ale uznávám, není to nějaké obecné moudro, jestli tedy vůbec moudro. My lidé s žanskou myslí to tak prostě máme. Četl jsem minulý týden jedno kázání papeže Františka. Rád se k jeho myšlenkám vracím. Vzpomeňme na fascinující orientální tržiště, říkal tehdy k jižanskému publiku. Nevím, jestli si každý z mírného pásu vybaví vůně a chutě orientálního tržiště. Já ano. Paradoxně nejvíce mi v mysli zůstalo to tržiště, které geograficky není orientální, ale mediteránské. Zaujímá značnou část starého Palerma. Tržiště do posledního místa vyplňující ulice mezi domy spojené křižovatkami se spoustou hlasů, křiků, barev, vůní i zápachů, chutí. Sicílie je italská jen z části. Najdete tam podobnou kuchyni jako jinde, ale slané je slanější, ostré, ostřejší. Ranní cornetto, kterému nevím proč u nás říkáme francouzsky croissant, se zpravidla plní čerstvou rikotou, buď s pistáciovou krémou, nebo krvavými pomeranči, které když loupete, tečou vám mezi prsty. Ano, i zločin je na Sicílii jaksi zlověstnější. Ale zpět k tomu tržišti. František ho použil jako metaforu k jiné metafoře, a to Ježíšově, když ten mluvil o tom, že s nebeským královstvím je to, jako když obchodník s perlami najde jednu nesmírně vzácnou, kvůli níž všechny své předchozí perly prodá, aby ji získal. Na palermském tržišti, které jsem si přitom vybavil, láká zleva zprava spousta radostí, tak jako v životě. A není zlé si je dopřát. Jen je třeba dát pozor, abych přitom nepřehlédl tu jednu zásadní radost, která tam taky někde je. A znamená naprostou katarzi mého života. Někde tam mezi těmi fascinujícími rajčaty, sýry a pomeranči je má životní láska. Celý život sbírám různé perly, jak smysluplně a šťastně žít. Získávám zkušenosti, potkávám se s inspirativními lidmi. Ale jednou se stane, že si mě najde perla a já se nechám, která to celé otočí na hlavu. A je mi jasné, že to je to, co celý život hledám. Kdybych ji minul a věděl o tom, už nikdy tu díru, kterou mi otevřela, nezacelím. Celý život si budu říkat, proč jsem ji minul. Budu vědět, že můj život, který mě dřív bavil, je najednou docela banální. Pokud tu perlu poznám, musím jít za ní a všechny ostatní předchozí dát stranou. Jiná rozumná cesta není. Všechny jistoty dosavadního poznání musím opustit kvůli jistotě důvěry v toho, který je v té drahocenné perle patrný. I když je to jistota mnohdy značně nejistá, nezbavená pochybností, neustále a někdy těžce obnovovaná. Ale mohl by se Giordano Bruno poté, co poznal, že noční nebe není jen nebeská opona, ale poodhrnul ji a viděl svět mnoha dalších rozměrů, mohl by se vrátit ke starému 2D světu jen proto, že by to mohlo být myšlenkově i společensky pohodlnější.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Lechotice na Kroměřížsku mají novou non-stop prodejnu. Tropické teploty zkrátily pracovní den studentům, kteří se přes prázdniny starají o zeleň v Rožnově pod Radhoštěm. Červenec byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Zemřelo 41 lidí. Dnes očekáváme v regionu převážně oblačno a na teploměru až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Pěkné dopoledne. V Lechoticích na Kroměřížsku dnes obec otevírá novou samoobslužnou prodejnu, která bude přístupná non-stop. Původní obchod, jehož provoz obec dotovala 20 tisíci korunami měsíčně, ukončil provoz loni. Podle starosty Petra Maňáska z Hnutí ANO vyšly obec stavební úpravy budovy a nové vybavení na téměř 2 miliony korun. Obchod bude spoluprovozovat jako franšízu celostátního projektu Naše Špajska.
3: Původní prodejna byla velmi ztrátová. A je jasné, že tenhle ten typ podnikání nemůže zajímat žádného soukromníka. Samozřejmě obec do toho jde, obec do toho investuje prostředky a dělá to s tím výhledem, že nebude muset vynakládat další finanční prostředky na úhrady ztrát.
2: Kvůli tropickým teplotám začínají letní brigádníci v Rožnově pod Radhoštěm pracovat už v 6:30 ráno. 50 studentů se přes prázdniny stará o městskou zeleň. Pleje záhony, stříhá keře a opravuje chodníky. V největších vedrech jim město pracovní dobu zkracuje.
4: Minulé dny studenti pleli záhony v centru u náměstí. Právě tam se u nich lidé nejčastěji zastavují a radí jim, aby na sebe při práci dávali pozor, říká brigádnice Vendula.
5: Jenom ať hodně pijeme, ať se namažeme. Nějaký klobouk třeba, ať nemáme úpal.
4: Rozvrh práce hlídá radnice, říká mluvčí města Adéla Kouselová.
6: Pokud jsou takhle teplé letní dny, tak jejich práci přizpůsobujeme tak, že pracují jenom třeba do oběda.
4: V největších vedrech chodí brigádníci taky do parku nebo k řece Bečvě, kde pracují ve stínu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července. To na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Zlína nebodovali ani ve druhém kole nového ročníku šance ligy. Po domácí prohře s ostravským Baníkem 0-1 podlehli v Praze Spartě 1-3. Jediný gol hostů dal střídající útočník Daniel Šmiga, který v klubové televizi litoval, že Zlín znovu vyšel na prázdno.
7: Byly tam i slušné pasáže hry v tom druhém poločase velice a s takovým soupeřem jako je Sparta si myslím, že prostě tam bylo dost slušných věcí. Samozřejmě na spoustech věcech se dá pracovat, že jo, protože v prvním poločase třeba toho bylo míň, mi přišlo. Určitě ten výkon nějaké měřítko a parametry měl, takže jako je to škoda.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující oblačno, přechodně, ale může být i polojasno. Během pozdějšího odpoledne a večera by se mohly vyskytnout lokální přehánky a případně i bouřka. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr a nejvyšší teploty naměříme v rozpětí 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a v ulici Dlouhé díly se pohybují chodci na vozovce. Po zprávách už pokračuje naše sobotní vysílání. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje až palčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých, ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že? Teď kvetou.
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim. Ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichořeřišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou zdetrávím meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák, ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: No, je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta a pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: rybářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moneliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dřevěné městečko Rožnovského skanzenu o víkendu zaplňují kováři a řemeslníci. V Kroměříži včera padl historický teplotní rekord. Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. V regionu očekáváme převážně oblačno a na teploměru až 35 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Rožnovském muzeu v přírodě mohou dnes lidé vidět představení lidových řemeslníků. Už po 35. tam připravili dny řemesel spojené se setkáním mistrů kovářů, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Do dřevěného městečka zamíří více než 50 kovářů a kovářek z České republiky a Slovenska. Na 20 výhních budou po oba dny předvádět tradiční techniky zpracování železa. Chybět nebude ani podkování koní ve Fojtském dvoře.
0: Teplotní rekord včera zaznamenala meteorologická stanice v Kroměříži. Naměřila 37,8 stupně, což je nejvyšší hodnota v 84-leté historii stanice. Zároveň šlo o nejvyšší včerejší teplotu ve Zlínském kraji. Hned 12 stanic naměřilo svou nejvyšší teplotu pro 31. červenec.
3: Kroměříž jako jediná překonala 37-stupňovou hranici. 36,7 stupně naměřili včera v Bojkovicích a Starém městě na Uherskohradišťsku. Přes 36 stupňů pak bylo i ve Zlíně, Bystřici pod Hostýnem, Štíté nad Vláří a Valašském Meziříčí. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přípravek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy začali probírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávky stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka přivítají ve druhém kole z šance ligy Artis Brno, který porazili v květnové baráži. Zápas začne v 17 hodin. Nováček z Brna se do nejvyšší soutěže dostal místo vyloučené Karviné. Předtím totiž neuspěl v baráži právě proti týmu z Uherského Hradiště. Asistent trenéra Slovácka Vlastimil Daníček teď ale čeká jiný duel než v květnu.
4: I to nastavení nějaké mentální v té baráži bylo nějaké obou týmů a teď se utkáme prostě, když to řeknu, v klasickém ligovém kole, takže ten zápas bude úplně jiný. Jiní hráči, u nás jiný realizák, takže těším se a bude to jiné.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující oblačno, přechodně může být i polojasno a během odpoledne a večera se mohou vyskytnout přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí ke Vadlově. Provoz je tu řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. Zprávy končí a jsou tu srdcovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pošlu zprávu do všech měst, kdo v diářích zapsán jest. Tomu potom po kraji pěknou píseň zahrají. Klavír, buben, kytara, snad potěší Oskara. Vždyť, co svěřím reprobedně, vybírám moc zodpovědně. Mám totiž tu ctižádost být vám denně pro radost. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.
5: Blání letním žárem spálenou, smutí.

Prach se zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopyt pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek v obočí.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 1. srpna roku 2026. Přehoupli jsme se do druhého měsíce prázdnin či dovolených, jak si to vezmete. No, máme hezky, léto je nádherné, máme teplo a když jsem se díval do kalendáře, tak svátek dneska mají muži, chlapci, mládenci, honosící se křestním jménem Oskar. Takže všem Oskarům vinčujeme všechno nejlepší. No a my zase po týdnu jsme opět doma v Brně v našem rozhlasovém studiu, protože minulou sobotu jsme se toulali, zavítali jsme do Buchlovic, kde byl svátek česneku. Taky bylo to tam úžasné, taky bylo teplo, taky nám tam pěkně zatopili. No, ale já už to nebudu natahovat, protože vy všichni určitě čekáte, jak dopadla týdenní soutěž Kdo, kdy, kde. Je to celotýdenní hádanka, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. No a ten, kdo za to může, ten už sedí vedle mne. Ano, Miloši, já tě srdečně vítám, ahoj.
1: Krásný. Polovinoprázdnový den.
0: Polovinový.
1: Prázdninový, tak.
0: Tak. Prázdninový. Jak se máš?
1: Já se mám na cestě na dovolenou. Já jsem se tady tak jako zastavil cestou na dovolenou.
0: Tak jenom si odskočil, abychom to teda dali.
1: Udělal jsem si radost z toho setkání, takže doufám, že to všechno klapne.
0: Tak to je úžasné. Je totiž velké horko, víš, jako když máš vymýšlet ty hádánky, nevaří se ti trošku mozek?
1: Občas trošku ano.
0: A prosím tě,
1: přehodí písmenka a podobně.
0: Jen tak mezi námi, nedělej žádnou reklamu teda, ale čím se tak chladíš? Co máš rád jako na žízeň, co si dáš?
1: Na žízeň zůstanou obyčejné vody, tam není problém. Jako spíš kam zalezu, kde je nějaké hezké místo, takže kdyby to někoho zajímalo, pojedu, ale jenom na otočku jedu do Tater.
0: Do Tater, no, tak pokud bude takový počasí, tak bude nádhera.
1: Uvidíme.
0: Budou obrovské rozhledy, výhledy. Tak, ale nebudem to natahovat, jak už jsem říkal. Milošku, takže my půjdeme odtajnit tedy celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde. Musím říct, že si tentokrát naše posluchače opravdu potrápil, protože tápali víceméně celý týden. Odpovědi sice chodili hned od pondělí, ale fantazii vám opravdu upřít nemůžeme, protože jako třeba Bolek Polívka. No tak ten to nebyl. Nebo Radek Brzot Bohatý, ten to taky nebyl. A dokonce se objevilo jméno Zdeněk Mlčoch. To mě jako Zdeňka tedy potěšilo, ale ani ten to nebyl. Takže, Miloši, hledal si koho, kdo to je?
1: Tak Zdeněk Mlčoch jako Zdeněk Junák ne, ale byl to Miloš. Miloš Macourek.
0: Ano, Miloš Macourek. Jak jste k tomu měli dospět? Pondělní indicie zněla takto. Ať už jsem chodil do Ačka či do Bčka, třetí třídu jsem absolvoval určitě. A rozdávám z toho spoustu zážitků.
1: Kteří jsou nejslavnější žáci třetí B. Ano. Mach a Šebestová,
0: přesně.
1: Kteří jsou z Macourkova seriálu.
0: Ano. Úterní indicie. Neměl jsem se narodit, kde jsem se narodil. Jsem tak valašský Hanák či hanácký Valach.
1: Miloš Macourek měl rodiče z Hané, bydleli však ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale narodil se při návštěvě jeho maminky u babičky v Kroměříži.
0: Tam jsem se narodil taky, Miloši Macourku. A ve středu zněla tato indicie. Za poznáním zvu na jinou planetu, do pohádkového světa nebo do lidského mozku.
1: Tak si připomeňme seriály Létající Čestmír na jinou planetu, Arabela do pohádkového světa a Křeček v noční košili, kde mimo jiné lezli do lidského mozku.
0: Ano, čtvrteční indicie, tady už jsem, tato mi napověděla pana Macourka. Čtvrteční indicie zněla takto. Moje komiksy lidé spíše neznají. A za to vznikly ve spolupráci s Kájou Soutkem.
1: Ano, protože Miloš Macourek vytvořil vlastně podklady ke komiksům. Muriel a andělé, Muriel a oranžová smrt a peruánský deník.
0: Ano. A poslední páteční indicie zněla takto. Já už tu nejsem, stejně jako kamarádi Born, Lipský či Vorlíček. Ale moje díla zůstanou. O kom se to celý týden bavíme?
1: A to už je, myslím, úplně jasné, netřeba rozvádět.
0: Ano, protože Miloš Macourek spolupracoval jak s Adolfem Bornem, tak Oldřichem Lipským či Václavem Vorlíčkem. Takže vy všichni jste soutěžili O CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. A šťastným výhercem se stává, šťastnou výherkyní. Máme šťastnou výherkyní, tou se stává paní Petra Švehlová z Brna Líšně. Blahopřejeme. Takže máme otajněno, víme, koho Miloš hledal, tak si pustíme písničku.

0: Písnička dozněla, zpívala nám skupina Tichá dohoda a ta písnička se jmenovala Marioneta. My máme, víme tedy, už známe šťastnou výherkyni celotýdenní hádanky, kterou máme za sebou, takže můžeme jít do prvního úkolu.
1: A ten bude úplně jednoduchý. Budu hledat dva aspekty srdce. Oba jsou v prvním pádě na pět písmen a to písmen naprosto stejných, jenom v jiném pořadí. A jsou vlastně svými pravými opaky.
0: Takže hledáme dvě slova o pěti písmenech. Ta písmena jsou vlastně stejná v obou těch slovech. Vlastně budou stejná, že jo?
1: Ano.
0: A je to...
1: spojené se srdcem.
0: Se srdcem.
1: A jsou svými opaky.
0: A jsou svými opaky. No, telefonní číslo 726...
1: 46...
0: 52... 0... 0... 0.

0: není žádná hanba, zpívala skupina Argema. No, no je to pravda, ale Miloško, nikdo nám nevolá.
1: No možná mají posluchači dojem, že je to moc jednoduché a že to není to správné řešení, ale já to zadání zopakuji trošku jinými slovy.
0: Ano.
1: Hledáme dvě slova o pěti písmenech. A každé z nich je o pěti písmenech, jsou to
0: už
1: úplně stejná písmena.
0: Už nám zvoní telefon, tak to zkusím. Zvedáme, ano, je to tady. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jirka z Uherského Hradiště.
0: Dobrý den, Jiří, my vás Dobrý zdravíme. Den. Tak povídejte.
2: Tak já, mě napadla taková jednoduchá věc, dobré a bodré.
0: Dobré a bodré.
2: Ne, dobré a bodré.
1: No, jako základ je to sice dobré i bodré, ale není to úplně to správné, protože já jsem chtěl opak. A nevím, jestli bodrý je úplně opakem.
0: Dobrý.
1: Opakem a teď jsem chtěl napovídat, že je to podstatné jméno, nebo že jsou to obě podstatná jména. Budete mít, pane Jiří, ještě jiný nápad?
2: Tak rychle asi ne, tak třeba zavolám za chvilku. Když...
1: Tak to když tak zkuste, my zkuste. Půjdeme dál.
0: Mám tady
1: děkujeme.
0: No mějte se hezky, Jiří. Teď tady mám jeden telefonát. Halo, halo, luštím hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana.
0: Dobrý den, paní Dano. Tak co vy?
3: Láska a skála.
1: No výborně, a
0: co,
1: proč?
0: Co tam spadlo? Tam něco spadlo vám?
3: Ne, to jsem zavírala dveře.
0: Už jsem myslel, že padáte ze skály. Plná lásky.
1: Tak, tak jo. Proč? Zkuste to ještě aspoň trošku vysvětlit, jaký to vztah má k srdci.
3: Srdce jako skála.
1: Ano.
3: A láska je v srdci.
1: Výborně, výborně. Podařilo se vám najít ta dvě slovíčka.
0: To je úžasné.
1: Skvělé.
0: Takže paní Dano, získáváte cenu, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si ji předáme a my si pustíme písničku.
4: Můj čas je pouhé prozatím.

0: Mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: písnička dozněla, my máme šťastnou výherkyni, paní Danu, která uhodla ty dvě slova, která Miloš hledal, láska a skála. A my půjdeme do druhého úkolu a to bude...
1: Písnička. Je léto, takže vyrazíme na cesty. Co se hraje u táboráku?
0: To se mě ptáš?
1: To není soutěžní otázka.
0: Třeba teda. Cesta má přede mnou, v dáli mizí, každý krok v srdci mém zabolí, zakrátko budeme v zemi cizí, nespatřím své rodné údolí třeba.
1: Tak výborně, já jsem vybral trošku jinou.
0: Kterou?
1: Bude taková ta kovbojská, trampská a podobně. Naspívali Incognito kvartet. A otázku nebudu říkat dopředu, konec konců z toho obsahu se to ani posluchači tentokrát nedozvědí, takže nemusí čárkovat. Mm-hmm. Mohou si užít té písničky a otázka zazní hned po ní.
0: Takže soutěžní písnička Kovboj od Zlaté řeky.

0: to byla soutěžní písnička a Miloši, máš nějakou otázku? No a počkej, když je soutěžní, tak máš.
1: Tak budu mít, ano. Ale tentokrát to bude asi o rychlosti.
0: Mm-hmm.
1: Já totiž budu chtít vědět, a teď pozor, ta otázka bude mít dvě části, kterou tu zemskou řeku označují Trumpové jako zlatou. Co je to zlatá řeka? A potom je ta druhá část. Navíc také budu chtít slyšet, které říkají velká řeka a které říkají stará řeka.
0: Aha, takže chceš vědět názvy třech řek?
1: Ano,
0: které
1: tuzemských.
0: Kterou Trumpové označují zlatou řeku, co to je zač?
1: Ano.
0: Potom, které říkají velká řeka, která ano. To je? A potom stará řeka.
1: Ano, přesně tak. A to budu chtít teď hned, aby nám volali posluchači.
0: Prosím pěkně, telefon číslo 726
1: 46
0: 52
1: 0 0. No já... a já se tě, promiň, já se tě jenom zeptám, ta písnička, jestli se ti líbila.
0: Písnička se mě líbila. Já teda musím říci, že jako asi když jsem byl mladší, tak Incognito kvartet jsem asi moc neposlouchal, já to přiznávám. Já spíš jsem byl Spiritual Quintet, protože oni zpívali ty nádherný balad. A už na pozor, už nám tady zvoní telefon.
1: Tak,
0: zvedám ho. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchačka z Vizovic, já budu vyloženě hádat.
0: Promiňte, má drahá. Nemůžu vám přece říkat Vizovčanko. Křesní jméno, prosím.
2: Tak volá Radka z Vizovic.
0: Prosím?
2: Radmila Radka,
0: no vidíte to, paní Radko.
2: Ale opravdu písnička úžasná, mám to ráda, ale vyloženě neposlouchám tady tyto country zacíleně.
0: Tak, pojďte na to.
2: Já bych zkusila, že zlatá je Otava, velká, že by Vltava a stará Sázava.
0: Co říká pan profesor?
1: Strefila jste se v jednom případě. Nebudu říkat ve kterém, protože dáme šanci někomu jinému.
0: Střílela jste, ale těsně.
1: Děkujeme za odvahu.
0: Mějte se hezky, naschánou. A teď to zvednu tady. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Karin.
0: Dobrý den, Karin. Tak povídejte.
3: Tak, zlatá řeka je Sázava, velká Vltava a stará řeka je Berounka.
0: Co říká pan profesor?
1: Naprosto správně. Já jsem původně chtěl ještě do zadání dát Stříbrnou řeku, ale pak jsem zjistil, že tam už se to trošku rozchází, protože někteří tak říkají Jihlavě, ale pak se tam objevuje i Chrudimka a další, takže Stříbrnou řeku jsme vyřadili, ale vy jste tady ty tři základní určila skvěle. Zasloužíte si gratulaci.
0: A musím teda si, musím se pochlubit, že pokud počasí vydrží takhle, tak dneska večer nebo na večer se v Berounce budu koupat.
1: Mhm. Toto. Takže v které řece?
0: To znamená ve staré řece. Starý muž do staré řeky. No, úžasné. Takže paní Radko, my vám blahopřejeme. Karin. Promiňte, paní Karin. Ruším. Paní Karin, my vám blahopřejeme, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Tak máme další šťastnou výherkyni paní Karin. No a teďkom půjdeme do dalšího úkolu, ale já už vám teď hned chci říci, Miloši, můžu?
1: Ano.
0: Nachystejte si tušku a papír. Už pomalinku udělujte pokyny v bytě, kdo vám podá tušku a papír, protože si
1: nebo
0: myslím... Nebo kdo to bude zapisovat, protože si myslím, že to budete potřebovat. Takže, Milošku, jak zní úkol?
1: Bude to opět trošku ze světa logiky. Čtveřice turistů míří na dovolenou, každý někam jinam. Přišli na poslední chvíli na letiště, ale nedorazil zástupce cestovní kanceláře, která jim prodávala letenky. A přišel jeho náhradník a ten musí ze změti informací, kterou má k dispozici, rychle pochopit, kdo a kam míří. A na naše posluchače se obrátíme, aby mu poradili.
0: Tak, zástupce říká, turisté jsou čtyři, z letiště odlétají celkem čtyři letadla ze stanovišti 1 až 4 a každé letí do jiné země. Aleš se nechystá do Francie. Letadlo ze stanoviště 2 míří do Turecka. Na Borka čeká Řecko. Letadlo u stanoviště 1 nemíří do Francie. Cyril nemíří do Austrálie. David se chystá k letadlu letícímu od 1. Borek půjde do letadla u vstupu 3.
1: Tak a moje otázka zní, ze kterého stanoviště a kdo poletí do Francie?
0: Tak já vám to ještě jednou zopakuju. Turisté jsou 4. Z letiště odlétají celkem 4 letadla ze stanovišti 1 až 4. A každé letí do jiné země. Aleš se nechystá do Francie. Letadlo ze stanoviště 2 míří do Turecka. Na Borka čeká Řecko. Letadlo u stanoviště 1 nemíří do Francie. Cyril nemíří do Austrálie. David se chystá k letadlu letícímu od 1. Borek půjde do letadla u vstupu 3.
1: A otázka zní, ze kterého stanoviště a kdo letí do Francie?
0: Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.

0: Tak, písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Mariana. Dobrý den, Mariane, my vás zdravíme.
1: Dobrý.
0: Tak co? Jak vám to vyšlo?
1: Cyril Štverka.
0: Tak moment, jakože Cyril poletí ze stanoviště číslo... Ano.
1: To čtyři do té, tam Eiffelovce, myslím.
0: Tak. Mariane, vás poslouchá spousta posluchačů, tak musíte mluvit jako srozumitelně. To znamená, Cyril...
1: Cyril
0: letí kam?
1: Nastupiště 4 a letí do Francie.
0: No vidíte, jak vám to krásně jde. No. Takže, Mariane, a co, jak vám vyšli ti další? Dáte to dohromady?
1: Jo, to ne, jak mi ty dodok dá letěl, to mě tak moc nezajímalo. Já jsem si tam vyloučil nějakou logiku a... Asi nevím, jakou logiku, ale ten neletěl, tamten, tak by zůstal Cyril. No.
0: Já mám zůstal Cyril. Co říká pan profesor?
2: Tak já
0: Miloš?
2: To řeknu tak, jako nám pan Marián odpověděl na začátku, dobrý. Takže dobrý, odpověděl jste skvěle. Já to jenom doplním. Aleš letěl ze stanoviště číslo 2 do Turecka, Borek ze stanoviště číslo 3 do Řecka a David ze stanoviště číslo 1 do Austrálie.
0: Ano.
2: Takže to jenom, abychom doplnili další, ale to nebyl obsah našeho dotazu.
0: Výborně.
2: Vy jste odpověděl správně na tu Eiffelovku, na tu Francii, takže gratuluji, podařilo se vám to. Vy jste to dělal z hlavy, jo? Chápu správně, že jste to udělal z hlavy? Že jste si to nepsal?
1: No, netačil jsem to moc psát, ale tak většinu napsal, ale tak jsem to dělal podle toho jenom tak jak hlavala, že ten a nakonec to tak vyšlo, no.
0: Ale vám tam...
1: Ale mám to napsané, no.
0: Ale vám tam, Mariane, někdo napovídá, vidíte?
1: No, manželka.
0: No tak, je to jasné. Manželky nám vždycky pomůžou. Tak jo, Mariane... Tím, že jste uhodl, získáváte samozřejmě cenu, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní víkendové srdcovky, které byly v plné kompetenci Miloše Šenkýře, pomalili linku, končí. Dopadlo nám to hezky.
1: Dopadlo hezky. To skvěle.
0: Dvě ženy, muž,
1: ano.
0: Pan Marián, to završil. Bylo to hezky. Já jsem byl spokojený.
1: Já taky, protože já jsem rád, když to trošku zamotá hlavou,
0: ano.
1: Aby lidé nad tím přemýšleli, mohou si to i poznačit, mohou to vyzkoušet na svých známých.
0: Ano, ano.
1: Protože teď mi nedávno psal jeden náš posluchač a říká, já si to vždycky poznačím, neříkám, že to mám z rádia a já to vyzkouším na svých známých v hospodě a pak mohu být za krále, že vymýšlím takové hezké věci. No tak ano, říkal jsem si, je to hezké, kdyby řekl, že to má z rádia, ať to lidé poslouchají. Na druhou stranu už by nemohl překvapit.
0: Já teda musím říct, že jak jsme dělali ten poslední úkol, který vyhrál pan Marián, tak tu Francii to jsem jako celkem vyšpekuloval, jako bych řekl, normiš, akorát to místo, kam poletí. To mě trošku...
1: Ne, kdo poletí, myslíš? Francii určil.
0: Jo, Francii jsem určil, ale kdo poletí, ano, kdo poletí, že to bude tedy pan Cyril, tak to jsem jako tedy, to mi dělal problém. Ale já jsem vždycky byl na matematiku a na takový to logický myšlení, já jsem byl opravdu špatný, že jo, to je jako jdeš koupit do potravin máslo, logicky přece měl bys tomu koupit i rohlíky, no tak to já ne, jdu koupit máslo a napadá mi, že třeba hořčici bych k tomu koupil. Takže tak. Miloš, já jsem byl spokojen, co ty?
1: Já jsem byl spokojen a těším se na to. Co bude příští týden, protože už mám v hlavě jeden moc hezký úkol.
0: Tak já se těším taky. No a s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit už v pondělí hned po 9. hodině. Naschledanou.
1: Krásný den.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na slavnosti v Přečkovicích poprvé zazvoní opravený zvon v místní kapličce. V Kroměříži se dnes jeli vozy vyrobené do roku 1996 a vyjeli na společnou výšku po okolí. Dětské tábory jsou podle hygieniků v pořádku, větší problémy při kontrolách nenašli. Dnes bude v regionu převážně oblačno, na teploměru až 35 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. V Přečkovicích na Uherskobrodsku si dnes připomenou 650 let od první písemné zmínky o obci. Vedle kulturního programu je připravená výstava z dějin a spolkového života v této místní části Bojkovic. Vůbec poprvé se také rozezní renovovaný zvon místní kapličky, říká starosta města Petr Viceník z ODS.
3: Uchyt toho zvonu se urval a hrozilo, že by ten zvon celý mohl v té věži spadnout, takže se zavolal zvonář. Původně byla varianta úplně nový zvon, nicméně zvonaři byli šikovní a došlo k repasi celé elektroinstalace, repasi uchycení a vlastně dneska to bude i možnost dálkově ovládat, programovat, takže získá ta kaplička jak kdyby nový rozměr.
2: Dnes se v Kroměříži setkají majitele aut vyrobených do roku 1996. Program začal na Velkém náměstí v 9 hodin, odkud se majitele aut vydali na jízdu přes Bystřici pod Hostýnem, Kurovice a zpět na výstaviště Kroměříž. Tam si lidé budou moci auta prohlédnout do 15 hodin. Vedení letiště Praha dnes přebírá podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí. S výběrem ale nesouhlasí například opoziční ODS nebo odbory letiště. Vadí jim mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Odbory kvůli výběru Lašáka vyhlásily stávkovou pohotovost. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Během téměř 900 kontrol rozdali hygienici 27 pokut, celkově za 84 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
4: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu převážně oblačno, přechodně i polojasno. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná blahopřání s písničkou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Příjemné sobotní poledne přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem našim nejmilejším posluchačům. Naši věrní posluchači již ví, že právě začal dnešní pořad blahopřání s písničkou a ti, kteří poslouchají náš pořad třeba poprvé, no tak věřím, že si jej užijí a třeba popřejí někomu z blízkých přímo osobně. Po té následující skladbě dáme nejprve prostor dětičkám, které se chystají zaspívat v rámci našeho projektu Prázdniny u babičky. Minulou sobotu se stalo, že se žádné dítko nezapojilo, tak snad dnes tomu bude jináče. Číslo k nám 726 465 200 a svátek dnes slaví Oskar či Meda. Předám první písemnou gratulaci a budu rovnou citovat. 5. srpna oslaví krásné 86. narozeniny pan Antonín Pech z Břeclavy. Milý tatínku, dědečku, pradědečku, přejeme ti z celého srdce pevné zdraví, mnoho radosti a ať je každý den naplněný láskou, krásnými chvílemi strávených s rodinou. Dnes ti chceme poděkovat za vše, co jsi pro nás udělal. Za tvou pracovitost, tvoje šikovné ruce, které uměly vše opravit a kolika lidem si svou šikovností pomohl. Děkujeme za vychování, lásku, starostlivost, kterou si nám celý život dával. Přejeme ti, aby se cítil každý den lépe, aby tě operovaná kýčela už nebolela a mohl se těšit z mnoha krásných chvil mezi nejbližšími a dlouho se radoval ze své pravnučky Kateřinky a Stelinky. To vše ti přeje manželka Marie, dcery Mirka a Liba s rodinami, Zdeněk, vnuci Petr a Radim, Kačka, Adélka, Kateřinka a Stelinka. No a ještě jedno přání posíláme k 37. narozeninám pro Petra Zemánka z Brna Slatiny, které slaví právě dnes. Milý Peťo, přejeme ti pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a krásných okamžiků v životě. Mnoho ujetých kilometrů bez nehod a každá cesta ať tě dovede tam, kde najdeš radost a úspěch. To vše ti přeje manželka Kačka, dcera Kateřinka, Anastázie, bratr Radim, Adélka, Stelinka, mamka, Zdeněk, babička a děda. Tolik gratulace a teď písnička Laco Hrdličky, Moravo Moravěnko v podání Vlčnovjanky.

0: si to považte, přátelé, že opravdu sobota je asi zakletá, nebo jestli je to tím, že tady sedím já a minulý týden také, žádné dítě se nedovolalo, považte. Ale máme tam jednoho volajícího, já netuším, kdo pak to, já jsem poprosil, aby jsme prostě vydrželi, ano, možná zkusíme potom ještě druhé dítě, ale pokud chcete popřát, tak možná zkuste vydržet, já ještě zkusím vzít ještě jeden ten telefon, teď už nám zhasl, takže povídejte. Dobrý den, Karel Hegner, kdo pak se nám dovolal?
1: Dobrý den, Ivan Karácek z Brna.
0: Ivane, prosím, povídejte,
1: chtěl,
0: no.
1: Chtěl bych popřát mojí mamince, babičce, prababičce k dnešním stému výročí narození,
0: aha,
1: která bydlí nyní v domově důchodců u svatého Antonína v Moravských Budějovicích, a chtěl bych jménem svým a jménem teda vnoučat a pravnoučat popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zdraví do dalších let. A chtěl bych taky poděkovat celému personálu domova důchodců svatého Antonína v Moravských Budějovicích za vzornou péči o naši maminku, která, jak říkám, se dneska dožívá ve zdraví 100 let.
0: Ivane, úžasné výročí, ještě prozraďte, no, která pak
1: paní
0: dáma.
1: Kristýna, paní Kristýna Luftová.
0: Tak, paní Kristýna, takže to je hezké, určitě.
1: A říkám, ještě jednou bych poděkoval celému personálu, celému vedení, všem sestřičkám, všem udržbářům za to, jak se prostě tam o klienty starají a o naši maminku, babičku, dobře, a prababičku. A zahrajte nějakou pěknou písničku a zahrajte všem klientům domova důchodců, ať mají radost, ať to dneska s maminkou řádně oslaví. My jsme to slavili dopoledne.
0: Dobře.
1: Jako rodina.
0: Ano, ano, ano, tak určitě si to se svými tam spolubydlícími oslaví pěkně a všichni popřejí. Takže děkujeme
1: moc
0: krát. Taky, Ivane, mějte se krásně. My taky se samozřejmě k tomu přání připojujeme všichni posluchači takovému výročí, ano, úžasnému. Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, ať se vám daří taky v Českém rozhlasu a přeji vám zdraví a zdraví a zdraví.
0: Děkujem. Tak já naschranu. Já připojím ještě jednu písemnou gratulaci. Dnešní den je sváteční pro naši kamarádku paní Hanku Juřicovou z Poteče. Milá Hanko, chtěli bychom ti prostřednictvím Českého rozhlasu popřát k mým 60. narozeninám hodně zdraví, ať koleno nezlobí, spokojenost, radost, lásku se svých dětí a vnučky Amálky, hlavně ochranu paní Marie Hostýnské, ke které tak ráda jezdíš. Ze srdce přejí dcerky ze Spolča, těšíme se na dnešní oslavu a dobrý nátisk přejeme také jejímu manželovi Joškovi muzikantovi, který již oslavil své kulaté narozeniny. Ano, tak tolik gratulace. Teď si poslechneme tu Faranku ze Šakvic, Ústopečskou dolinečku, ale možná ještě se oze, pokud nějaké dítě se dovolá, tak mu dáme prostor, pochopitelně. Pokud ne, tak ne. Takže teď tu Faranka ze Šakvic.

0: A stalo se něco neskutečného. Přátelé, dovolali se děti, tak z toho máme velkou radost. Dáme jim prostor. Dovolala se Žofie a Jindřich. Jindřichovi je 7, Žofince 13, jsou z Jalubí a budou zpívat. Žofi, ty budeš určitě mluvit za Jindřicha, nebo to budu, tomu bude naopak?
1: Já budu mluvit.
0: Ty seš tam mluvčí, ano, tak si o něco starší. Tak. Co budete zpívat, Žofi, pověz.
1: Na tom našem díle.
0: Na tom našem díle a společně s Jindřichem, jo? Zaspíváte.
1: Ano.
0: Výborně, tak já vám teď dám prostor a pomalu se můžete do toho pustit. Děkujem.
2: Na tom našem díle, čtyři koně bílé, koně jich koně, nemůžu doma.

0: Ano, tak je to všechno, Žofy?
1: Ano.
0: Ano, já se přiznám tedy, že bych netušil, kdy to končí, protože tuhle písničku jsem nikdy neslyšel. Fakt úplně poprvé, takže pro mě milé překvapeníčko. Tak jak trávíte teď prázdniny u babičky?
1: Ano.
0: A kde pak? Kde pak? Povězte.
1: Taky v Jalubí.
0: Taky v Jalubí. To máte kousek od babičky?
1: Uh-huh.
0: Jak daleko?
1: My bydlíme kousek vedle sebe.
0: Kousek vedle sebe. Tak to jste každou chvilku u babičky, ne? Myslím, aby vám něco připravila dobrého. Co vám babička tak dělává takové nejlepší? Co má vyhlášeného babička pro vás?
1: Polévky.
0: Jo.
1: A smaženou cukínu.
0: Fakt? To je tvoje oblíbená smažená cukína od babičky? To je krásný. Já jsem myslel, že nějaký kus masa. No tak to je hezké. A Žofy, ty chodíš teďka, do které třídy půjdeš?
1: Půjdu do osmé.
0: Do osmičky, toto letí, co? A jak tě to baví ve škole?
1: Jo, moc
0: přesvědčivě to neříkáš. No a co Jindřišek, Jindřišku, ty chodíš do které? Teď půjdeš do první nebo už do druhé?
1: Do druhé půjde.
0: Do druhé, no a on neumí mluvit, Jindřišek, nechce?
2: Do druhé půjdu.
0: No výborně, a co tě baví, Jindřišku?
2: Mě baví Hradišťánek a balet.
0: Počkej, ty chodíš do Hradišťánku?
2: Jo.
0: Jako tancovat?
2: No.
0: No tak to je nádhera úplně. Kolik vás tam chodí?
2: To nevím.
0: To nevíš, to nemáš spočítáno, ale kluku tam určitě moc nechodí, ne? Víc tam chodí děvčat, že?
2: Hodně tam chodí děvčat.
0: No já to vím, když člověk pozoruje ty soubory malých dětí, tak vždycky tam je chlapec, je tam bílá vrána, třeba jeden, dva na 15 děvčat. No ale je to krásné, když tě to prostě takhle baví. A Žofy je tam taky chodila, Žofy?
2: Ona tam chodí se mnou.
0: Taky, aha, no ale tak to už je větší, to už patří mezi ty větší slečny tam, to už jsou trošku jiné taneční výkony. Tak to je krásné. No. A kdy budete mít nějaké vystoupení? Povězte, prozraďte.
2: Býváme ho mít v létě.
0: Jo, v létě, výborně. No, tak Jindřišku, Žofie, moc krát vám děkujeme. Máme radost, že v tom Hradišťánku, že tam působíte, protože tam samozřejmě v Hradišťánku, potom v Hradišťanu tam vyrostly velké osobnosti, opravdu osobnosti naší kultury lidové. Takže vám přejeme krásné prázdniny. Vidíte, ještě máte celý měsíc, musíme k tomu optimisticky přistupovat. Celý měsíc máte ještě prázdniny, tak si to užívejte ve zdraví. Pozdravujte babičku a mějte se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ať se daří. No a my si poslechneme Lidečanku, písničku Václava Maňase, Věry Urbanové, Valašská písnička.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, tolik Lidočanka, přesně za týden v Heřmanicích Dolních v 1 hodinu festival, tak budou tam také hráti Lidočanka a další kapely, Lipkovanka a tuším Božejáci, takže se srdečně zváni muzikanti Ládi Prudíka a další. Tak, Jitka ze Stražovice dovolala. Jituško, dobrý den.
1: Dobrý den. Všechny vás zdravím v rozhlase i posluchače u rozhlasových přijímačů a já bych prosila o jednu písničku pro 4 oslavence.
0: Ano.
1: První oslavenkyní, která bydlí ve Svatobořicích Mistříně, je paní Anna Raušová, která dnes slaví své narozeniny. Takže milá oslavenkyně, k tvým 99. narozeninám ti přejeme hlavně pevně zdraví, radost a lásku od nejbližších. A tě každý den naplněn pohodou a úsměvem. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám přejí děti s rodinami,

0: životě. Za celou velkou rodinu přeje Jitka Raušová. Jo, a malý Sebík posílá mamince Lence velikánský lůbanec. Mm-hmm. Děkuji vám za prostor a všem přeji krásný letní víkend. Mějte se krásně.
1: Ano, děkujeme Jitušku a pak vám zamáváme z toho Stražovského kopce, až pojedem.
0: Ano, vymáváme už teďka.
1: Jo, ze Stražovějáku. Mějte se krásně, naschledanou.
0: Taky naschledanou.
1: A v Popově čeká paní Maruška, právě se dočkala a právě bude hovořit. Krásný den, Mařenko.
2: Ano, dobrý den, pane Hegner. Zdravím vás i zvukového mistra a všechny posluchače. Dnes bychom chtěli poslat písničku do Velkých Pavlovic, kde pan Joška Buchta slaví krásné narozeniny s 80 napředu. A jeho manželce také, Martičce, přejeme hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a ať si to pěkně v kruhu rodiny oslaví, ať s týma nejmenšíma pravnoučátkama. A písnička ať potěší a pro radost bychom chtěli poslat, je to manželová sestra v Brumově, paní Marie Hořáková s manželem, Přerově také je to jeho sestra, paní Anička Psotová s manželem, a také Aničku v Třeběticích, to je kamarádka, a Lidušku Markovu ve Velkých Pavlovicích. A všechny, kdo mě poznají po hlase, posílám tuto písničku a také vám do redakce a pěkně si to poslechněte. Co si vyberete, to bude.
1: Co jsme si vybrali, to bude, ano. Ano, protože ano. Někdy to člověk poslouchá, víte, některé písničky už znáte a víte, když máte ten výběr v počítači a samozřejmě v těm našem, na ta naše, naší databázi, a někdy si to musíte poslechnout, že jste to dlouho neslyšeli.
2: Ale znáte všechny písničky pěkné.
1: No, snažíme se tak nějak namíchat, no, aby se to promíchalo. Mařenko.
2: Ano, tak se pěkně opatrujte.
1: Dobře, děkujem. Děkujem. Ano. Taky naschledanou. Další písemná gratulace poletí nevím kam. Posílal toto přání Filip a je to pro dědečka. Já to budu rovnou citovat. K dědovým 83. narozeninám přeje vše nejlepší manželka Anička, dcera Radka, syn Dušan, zeťák Roman, vnučka Verča, pravnoučci Nelinka a Matýsek, ale také rodina Andrea a Mirek. Jo a dědo, za všechno, co jste pro nás všechny udělal, vám navždycky děkuju, Filip. Tak snad se dědeček poznal. Ještě připojíme další gratulaci. Dne 1. srpna letošního roku vzpomínáme, což je dnes, 56. výročí manželství rodičů Jitky a Jiřího Vlčkových ze Zahrádky u Náměště nad Oslavou. Velké díky za vše, co pro naši rodinu vykonali a stále dělají. Do dalších roků přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti ze života. To přejí syn Jiří, dcera Iveta a všechny vnučky. A je to jako na zavolanou, zrovna se to hodí k tomuto přáníčku. Pavel Zedník, Václav Babula, Den svatební a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

roku od té doby uběhl. A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

0: ano, Marta Horká, Vojtěch Horký a recitovala Aranka Lapešová, skvělá herečka. Dovolal se Bohouš ze Znojma. Bohoušku, ahoj.
1: Dobrý den, ze Znojma zdravím všechny posluchače Rádia Brno. Dneska bych chtěl popřát k včerejším narozeninám mé manželce, paní Hedvice Pfefferové, která oslavila včera 84. narozeniny. Přeji vše nej, hlavně hodně zdraví a ať to se mnou ještě chvíli vydrží, protože za pár dní oslavíme spolu 63 let společného života. Aha. Tak ať nám to ještě spolu nějaký ten rok vydrží. No a ke gratulantům se připojil synové Vlasta a Rostel s rodinami.
0: Dobře, Bohoušku, no tak písnička tvého bratra už zazněla, že jo, předtím, to už hrála tu Faranka.
1: No jo, tak jo, to je moje srdcovka.
0: Elstopečská roli, ano, jasně, je mně to jasný, tak Ládík, brácha, jich má napsaných tolik, že to je úžasné, neskutečné.
1: Jo, je to jedna z nejslavnějších, jo.
0: Jasně, no a za chvilinku zaspívají dvě šikovná děvčata, takže krásný den, přejeme do Znojma.
1: Taky všem posluchačům i vám.
0: Ano,
1: a naslyšenou někdy.
0: Naslyšenou a naviděnou třeba. Mařenka z Lančota se dovolala a povídá.
2: Dobrý den, Karličku, zdravím vás a celý teda brněnský rozhlas a všech posluchačů, kteří poslouchají tento krásný pořad. Já mám dneska je takové přáníčka. Je to v naší rodině, nemocí mít daleko. V těchto dnech oslaví svoje narozeniny moja dcera Jarmila Tarhajová, můj vnuk Tomáš Kruták, ten je z Břeclavi, a švagrová Vlasta Škrobáčková, která je z Tvrdonic. Moji milí, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, nech se vám všecko daří. Hlavně to zdraví, aby bylo, aby se vám podařilo všecko to, co si sami přejete, a hodně dlouhu tého žití, protože to máme v rodině, že máme takové delší tyto, jak si rodina je delší. A přeju všetky mojim kamarádům Karlíčku, co se znám, a i ty, co mi přeju, nebo to je jedno přes rádio, všecko dobré, nech ty hice vydrží. A všetkým přeju jenom to zdraví a zdraví. A vás zdraví také. A nech ještě hodně a hodně dlouho nám vysíláte tento krásný pořad, protože to je potěšení jak na duši, tak na srdci.
0: Dobře.
2: Karli, děkuju a hodně toho zdravíčka i celé rodince.
0: Taky,
2: ano?
0: Mařenko, naschledanou.
2: Naschle.
0: A pojďme na písemné gratulace. Dnes se dožívá 82 let pan Božetěch Šoukal z Jaroměřic nad Rokytnou. Těmto narozeninám ti přejeme hlavně hodně pevného zdraví, spoustu dalších šťastných let strávených v rodinném kruhu. To přejí manželka Věra, synové Roman a Marcel s rodinami. Včera měl narozeniny kamarád muzikant pan Martin Zálešák z Nivnice. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí rodiče, bratr Marek, babička a dědeček, muzikanti dechové hudby Nivničanky, Dolněmčanky a kamarád Broněk. A ještě dnes slaví 80. narozeniny pan Jiří Šťáva z Bystrce. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí manželka, děti a vnoučata. Olinka Baričičová s Lenkou Královou nám zaspívají za doprovodu cymbalové muziky Slovácko mladší, síni dolinečka, vínečku jak višňa.

0: Ano, Olinka Varyčičová, Lenka Králová krásně zaspívali a dovolal se ze Šternberku Míša. Michale, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžete povídat? Dobrý den. Ano, můžete, přát se ve vysílání. Všichni vás poslouchají.
1: Já bych chtěl zahrát můj milované Milušce k jejím 55. narozeninám dneska. Hlavně zdraví. Ano?
0: No, a ještě co jí popřejete? Zdravíčko, a ještě co dalšího?
1: No, hlavně, ať je taková, jaká je pořád, a ať má s náma dost nervu.
0: Jak to? Co jí děláte, Míšo? Co jí děláte? Co jí trápíte?
1: Ne,
0: já myslím, ne. Že ne. Že je to naprosto v pořádku. No tak, takže když tak jí tohle z toho naložte do auta nebo na motorku a projďte se na Ace Homo tam nahoru a co je tam nad váma a podívejte se na ten váš nádherný kraj, zhora je to nádhera. Míšo, že?
1: Děkujem.
0: No,
1: ano.
0: Tak se mějte moc hezky a Šternberk, že jo, to je taky místo, kde se setkávají velké dechové orchestry a Petr Cibas, hlavní dirigent, tam působí. No prostě, tam máte hudební zázemí nádherné. Ať se vám daří a oslavte si to s Miluškou.
1: Děkuji, ano, dneska je oslava velká.
0: Výborně, nashledanou. Maruška z Křížanova, Mařenko, taky mě těší, že jste se dovolala. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegner, krásný den přeji z Křižanova vám ve studiu a všem posluchačům. Jménem Sboru pro občanské záležitosti bychom chtěli od vás poslat písničku našim červencovým oslavencům a poděkovat jim za milá přijetí při osobní návštěvě v den jejich narozenin. Jsou to pan Urban Petr, 75 roků, paní Bedřiška Kolářová, 91 roků, pan Karel Ambroš, 80 roků, paní Marie Navrátilová, 87 roků, paní Marie Kouřilová, 86 roků a poslední oslavenkyně je paní Anička Frantlová, která oslavila 85 roků. Přejeme jim pevné zdraví, štěstí, boží požehnání, pohodu v rodině a abychom si ještě nadále mohli takhle krásně potkávat. Pane Gener, já vám děkuji, ano, za písničku a vám přeji krásný den.
0: Maruško, děkujeme, že to tak krásně zvládáte všem těm vaším křížanovským spolubydlícím, že jo, a v těm rodinám, že se o to tak hezky postaráte. Přímo sama osobně, to se mně líbí. Tak se mějte moc hezky a ať se daří. Naschledanou, naslyšenou.
2: Naschledanou. Budu se těšit,
0: naslyšenou. Ano, chceme popřát paní Ludmile Havlíkové, k jejím narozeninám, slaví je dnes. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, taky štěstí a pohodu. Bratranec Mirek s rodinou. A taky si nechám zahrát. Já, včera byl můj narozeninový den. To děkuje Věra. Tak, dnes slaví krásné životní jubileum 85 let naše babička paní Vlasta Marečková z Násedlovic. Chceme jí popřát, milá babičko, k tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, radost, spokojenost a ještě mnoho krásných let prožitých v kruhu celé rodiny. Ze srdce ti děkujeme za všechnu lásku a péči, za chystání krojů i za nespočet výborných buchet, které si pro nás napekla a doufáme, že ještě spoustu napečeš. A tě na každém roku provází boží požehnání a ochrana Panny Marie Žarošské. S láskou přejí děti s rodinami a všech 13 pravnoučat posílá velkou pusu a všichni dodávají, máme tě moc rádi. A ještě jedna gratulace milé mamince, babičce, prababičce, paní Vlastě Žákové z Drnovic k dnešním taktéř 85. narozeninám. Přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně radosti, spokojenosti, elánu, božího požehnání do dalších let. Ze srdce přejí dcera Vlasta, syn Radek s rodinami, vnoučata a k tomu pravnoučátka Magdalenka a Krištůfek za všechny posílají velkou pusu. A my posíláme písničku s názvem Ej, za humna manželů Gurských hraje Gloria.
3: Český rozhlas Zlín.

Ano, tak to byla Gloria a teď já tady se dívám na maily, které naskočily, abychom to stihli, tak se do nich pustíme. Chceme nechat zahrát paní Hance Humpolcové ze Žďárce k jejím narozeninám, které slaví dnes. Přejme jí pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a radost vnoučat všichni od Musilů z Vratislávky. Odklikneme další. Dnes se narodila moje pravnučka, které dali krásné jméno Alžběta. Obávám se, že paní si přejí, aby jsme zahráli skladbu od Karla Gotta Alžbětinská serenáda, tak to opravdu se omlouváme, ale to vám splnit nemůžeme. Ale samozřejmě se připojíme ke gratulaci, ať si pravnučky užijete. Tak další odklikneme. Dnes slaví naše milovaná maminka babička Jaruška Krejčová z Domanína krásné půlkulaté narozeniny. Milá babičko, k tvým narozeninám přejeme všechno nejkrásnější, hodně štěstí, zdraví, pohody. To přejí manžel František s celou rodinou. Teď si poslechneme mistřijanku Lásko Bože Lásko.

Ešte mám tady e-maily. Milá pani Hanko Juřicová z Poteček, vlastným 60. narozeninám přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti, lásky, splnění všech přání, ať vás každý den naplní úsměvem, pohodou, obklopují vás lidé, které máte ráda, s úctou a přáním všeho nejlepšího. Jarda Wolf z Otnic, odklikneme dále. Dnes má svůj narozeninový den paní Ludmila Havlíková z Hodonína. Příjemné prožití toho dne, stejně tak i dalších dnů prožitých ve zdraví, oslavu, jak se patří a se vším, co k tomu patří. Hodně důvodu k úsměvu přeje kamarád Zdeněk. A ještě poslední, prosíme o písničku pro dědečka Petra, babičku Anastázii. Tuto písničku vám posíláme jako malé poděkování za všechno, co pro naši rodinu znamenáte. Jste spolu už od mládí, vaše láska, vzájemná úcta, síle, se kterou jste prošli společným životem, jsou pro nás velkou inspirací. Máme vás rádi a přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti a ještě mnoho krásných společných chvil. Ať písnička připomene, že na vás myslíme a že jste pro nás opravdu výjimeční, s láskou Markéta Ruda a Lunička. Ještě nám zahrají Božejáci, Lidovou červeno-bílí.

No ano, taky Božejáci za týden v těch Heřmanicích od jedné hodiny u Velkého Meziříčí festival. Tak a budeme se loučit. Krásné odpoledne vám přejeme. Poslechněte si ve dvě hodiny Alenku, které děkuji za spolupráci. A teď si na závěr poslechněte Vojtu Vrbu, mladého úžasného muzikanta, lidový čardáš pro klarinet, žarovjáci, které řídí Láďa Svoboda. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardér se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na československém setkání helikňukářů v Uherském Brodě zahraje 60 muzikantů. Den mus je dnes na hradu Cimburk na Kroměřížsku. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Dnes bude v regionu oblačno na teploměru až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. V Uherském Brodě připravili československé setkání heligonkářů. V atriu muzea Jana Amose Komenského se představí zhruba 60 muzikantů hrajících na tuto knoflíkovou tahací harmoniku. Pokračuje lidovecký starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.
4: Tím, že se nacházíme na pomezí moravsko-slovenské hranice, tak samozřejmě zveme účastníky jak ze Slovenska, tak z Moravy, ale mezi nás zavítají i hosté třeba z Čech a snažíme se pravidelně pozvat ty nejlepší heligonkáře. Letos to bude třeba Martin Černianský, který je na Slovensku uznávaná osobnost, vydává také noty, podle kterých se učí žáci na Slovensku.
2: Program začíná v 15 hodin a potrvá až do noci. Dnes je na hradu Cimburk den mus. Setkávají se tam umělci a řemeslníci v historických kostýmech, kteří vystaví svá díla. Návštěvníci mohou taky navštívit komentované prohlídky hradu. Celý program budou doprovázet hudební skupiny. Akce je od 12 do 18 hodin. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové u města Patra. Na místě je teď 22 členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
5: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem, ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů. To nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka přivítají ve druhém kole šance ligy Artis Brno, který porazili v květnové baráži. Zápas začne v 17 hodin. Nováček z Brna se do nejvyšší soutěže dostal místo vyloučené Karviné. Předtím totiž neuspěl v baráži právě proti týmu z Uherského Hradiště. Asistent trenéra Slovácka Vlastimil Daníček teď ale čeká jiný duel než v květnu.
6: I to nastavení nějaké mentální v té baráži bylo nějaké obou týmů a teď se utkáme prostě, když to řeknu, v klasickém ligovém kole, takže ten zápas bude úplně jiný. Jiní hráči, u nás jiný realizák, takže těším se a bude to jiné. Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno nebo polojasno. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty naměříme 32 až 35 stupňů a vítr bude slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor na požár vozidla na silnici 1/50 u Vések na Uhersko-Hradišťsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 000 korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 500 000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.

0: Zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
1: A vám je tu teplo nebo zima?
0: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
1: Už jste si zvykl?
0: Ne.
1: Vaše oblíbené místo na zámku?
2: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
1: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
2: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
1: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
0: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
1: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
2: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
1: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
2: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
1: Jak ho máte ráda vy?
2: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojská.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vrběticích je dnes Škoda sraz. Vozy se vydají i na jízdu regionem. V Holešovském zámku jsou k vidění díla Pavla Picassa, Salvatora Dalího a dalších významných umělců. Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Dnes je v regionu oblačno, na teploměru až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Ve Vrběticích na Zlínsku je ode dneška do neděle valašský Škoda sraz. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si historické škodovky, vyrobené do roku 1994. Účastníci dnes pojedou taky jízdu po Valašsku na trase mezi Vrběticemi, Vlachovicemi, Loučkou, Drnovicemi, Tichovem, Lačnovem, Horní Ličí a Valašskými Klobouky. Městské kulturní středisko Holešov připravilo na srpen výstavu Dalího, Dalí, Picasso, Vasarely, Miró, mistři moderního umění. Výstava děl velikánů surrealismu, kubismu a popartu bude k vidění ve výstavních prostorách Holešovského zámku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí střediska Dana Podhajská. Výstava potrvá do konce prázdnin.
2: K vidění u nás bude asi 60 děl. Každý z vystavovaných umělců zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění, ale každý zcela jiným způsobem. Oni potom společně vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek a uměleckých přístupů. O tom ta výstava je.
0: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
3: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjem dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka přivítají ve druhém kole šance ligy Artis Brno, který porazili v květnové baráži. Zápas začne v 17 hodin. Nováček z Brna se do nejvyšší soutěže dostal místo vyloučené Karviné, předtím totiž neuspěl v baráži právě proti týmu z Uherského Hradiště. Asistent trenéra Slovácka Vlastimil Daníček teď ale čeká jiný duel než v květnu.
4: I to nastavení nějaké mentální v té baráži bylo nějaké obou týmů a teď se utkáme prostě, když to řeknu, v klasickém ligovém kole, takže ten zápas bude úplně jiný, jiní hráči, u nás jiný realizák, takže těším se a bude to jiné.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno nebo polojasno. Odpoledne a večer se mohou vyskytovat přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty budou 32 až 35 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv je to vše a teď už pokračuje Pepa Koller a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné sobotní odpoledne přeji. První srpnový den je tady a s ním i druhá polovina letních prázdnin. Léto ani zdaleka neřeklo poslední slovo. Naopak zdá se, že si pro nás schovalo ty nejteplejší dny. A právě horko bude dnes jedním z témat našeho vysílání. Nejprve se podíváme do Rožnova pod Radhoštěm. 50 studentů tam tráví prázdniny prací pro město. Jak se seká tráva, stříhají keře nebo uklízejí ulice ve chvíli, kdy teploměr ukazuje skoro 40 stupňů? Uslyšíte hned po písničce s příznačným názvem Léto. No a později poradíme, jak se na večer příjemně schladit. Vysvětlíme také, proč se v tropických nocích potíme víc než obvykle a proč se našemu tělu tak špatně spí, když ani v noci teplota neklesne pod 20 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zatímco většina studentů tráví prázdniny u vody, 50 brigádníků v Rožnově pod Radhoštěm seká trávu, stříhá keře a uklízí rozpálené ulice. Do práce nastupují už v 6:30 ráno a od kolem jdoucích si během směny vyslechnou někdy i víc rad, než by si přáli.
1: Tak jak to jde?
2: Dobře to jde, výborně to jde.
1: Říká Vítek, kterému teď odebírá větve František. Ty se tady kryješ ve stínu.
3: Vedle tebe stojí velký kontejner, hned vedle něj jsou uložené prdlahve. Kolik té vody jsi tady vzal dneska v ten parný den?
2: Já mám litrovou flašku vody a já si to vždycky odpoledne o obědové pauze doplním.
1: Keře teď ručně ostřihávají dvě děvčata, brigádnice Vendula a Nikola. Vendula teď položila nůžky. Je horko.
4: Je horko, ale právě oni jsou na nás tak hodní, že vlastně když odpoledne už nemusíme chodit, aby náhodou nedošlo k nějakému úpalu nebo tak.
1: Vy jste docela holky neopálené ještě, vy se asi hodně schováváte během té brigády ve stínu.
4: Jo, jako docela jo, já se většinou ještě i mažu.
1: Jaká je ta práce, kterou děláte?
4: Práce tak většinou, my tak jako jezdíme, díváme se, co kde je třeba vytrhat plevel nebo tak. Kluci zase dělají nějakou jinou práci, třeba chodníky a podobně, nebo různé keříky zastříháváme, co zrovna se naskytne někde a tak.
1: Studenti pracují u polikliniky. V minulých dnech byli ale v centru města a pleli záhony. Právě v okolí náměstí se u nich nejčastěji zastavují lidé a dávají jim rady, jak mají při zahradnických pracích pokračovat. V parných dnech ale přidají i jiné rady.
4: Jenom ať hodně pijeme, ať se namažeme.
1: Já vám radí kolem jdoucí.
4: No nějaký klobouk třeba, ať nemáme úpal, ale fakt my jako v těch největších horkách nemusíme pracovat, jakože odpoledne nás vždycky třeba pustí domů, když je takové vedro.
1: Jen kousek od polikliniky pleje chodní Jirka. Brigády pro město už se účastní po třetí a říká, že hodiny, kvůli kterým během horka zůstávají doma, si vždy stihne do konce prázdnin nahradit.
5: Tady je paní přímo, která se o to stará, jako takhle o to zdraví těch jako brigádníků, tak vždycky řekne těm našim šéfům.
1: To potvrzuje i mluvčí města Adéla Kousalová.
6: Pokud jsou takhle teplé letní dny, tak jejich práci přizpůsobujeme tak, že pracují jenom třeba do oběda, kdy se starají o ořezy stromu, pracují na městských zahradách mateřských škol.
1: V parných dnech taky častěji pracují v parku nebo u řeky Bečvy, kde se můžou i schladit. Město letos během léta zaměstnává celkem 50 brigádníků. V parných dnech začínají pracovat už v 6:30 ráno. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické noci, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů. Ve chvíli, kdy jdeme spát, máme doma častokrát ještě teplej, zvláště v bytech, které jsou vyhřáté celodenním sluncem a nemají se jak ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám můžou pomoci, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály, draslík, vápník a nebo hořčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyzikálního ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.
0: Papoušek není dekorace do obýváku, je to parťák na dlouhá léta. Jak vybrat svého prvního exotického ptáčka, co všechno potřebuje a jakých chyb se na začátku vyvarovat? Roman Kalužík, dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva, se podělí o své zkušenosti už 3. srpna v Českém rozhlase Zlín. Na setkání s vámi se těší Roman Kalužík a Pepa Koller.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Praze, San Francisco, rychle zpět do našeho kraje. Vysílání Českého rozhlasu Zlín teď zaujme především náročnější turisty, ale i vám, kteří si z nějakého důvodu netroufnete vystoupat na velký lopeník podle návodu Arnošta Lukeše přímo v terénu, jistě nepohadnete naším virtuálním výletem, u kterého nás teď vítá Pavel Vacek.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín před vás předkládáme opravdu velmi pestrou nabídku možností, jak se turisticky vyžít. Dnes má Arnošt Lukeš něco pro ty, kteří si při výšlapu dají rádi trochu do těla, jak se říká. Naším cílem bude velký lopeník. Tak si namažme pod koleny a hurá na cestu. Veďte nás, pane Lukeši, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Dnes bych chtěl posluchače pozvat na poněkud náročnější výlet než obvykle. Autobusem z Uherského Brodu pojedeme do obce Lopeník, kde vysedneme na zastávce u obecního úřadu. Dáme se po žluté proti toku potoka. Cesta mírně stoupá asi 600 metrů. Na konci zástavby se začne

0: stoupání zvětšovat. Asi po 2 kilometrech přijdeme do Lopenického sedla. Budeme mít převýšení 150 metrů. Tady přejdeme na zelenou značku vedoucí lesem. Jde po hřebenu Bílých Karpat. Po 2,5 kilometru budeme na Malém Lopeníku, který má 881 metrů nad mořem. Další úsek vede po státní hranici se Slovenskem. Za další kilometr přijdeme na Velký Lopeník, nejvyšší bod Výšlapu.
1: Tím je tedy hlavní cíl naší cesty dosažen. Než zahájíme sestup, tak si rádi poslechneme i pár detailů o tomto místě.
0: Velký Lopeník má 911 metrů a je nejvyšší vrchol Lopenické hornatiny. Leží na československé hranici v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která je součástí biosférické rezervace UNESCO. Na vrcholu je bytelná rozhledna z dubového dřeva na kamenné podezdívce. Otevřena byla v roce 2005, měří 20 metrů. Kousek pod vrcholem je studánka, jedna z nejvýše položených v pohoří. Lopeník je ideální turistický cíl pro pěší turistiku s nádhernými výhledy. Na slovenské straně je svah vhodný pro paragliding. Po odpočinku můžeme pokračovat po zelené, která je tady součástí stezky Via Česko. Trasa klesá lesem k Zlatému potoku, podél kterého se dojde k silničce u samoty Staré díly. Od potoka se stoupá lesem kolem studánek s kyselkou na Novou horu. Z Nové hory už čeká jen klesání přes přírodní rezervaci Nová hora. Pestré území s orchidejovými loukami, bývalými pastvinami a starými ovocnými sady se suchými místy i mokřady s remísky i listnatým lesem. Na pestré prostředí je vázáno množství nejrůznějších druhů rostlin a živočichů chráněných i ohrožených. Z přírodní rezervace je to už jen pár set metrů klesání do místní části obce Strání do Květné. Tady je sklárna založená Lichtenštejny v 18. století. Odtud jezdí autobusy do Uherského Brodu. Je tu také restaurace, kde si čekání na autobus můžeme zpestřit občerstvením. Trasa není vhodná pro menší děti. Měří asi 13 km. Na Velký Lopeník je absolutní převýšení 360 metrů. Z něj se stoupíme do Květné o 540 metrů. Optimální je výšlap organizovat z Uherského Brodu, odkud jezdí o víkendu autobus do Lopeníku v 8.10, respektive 10.20. Z Květné do Uherského Brodu se vrací autobus 15.40 nebo 17.55.
1: Výšlap na Velký Lopeník po trase, kterou nám vytyčil Arnošt Lukeš, nás sice bude stát trochu sil, ale ta vydaná energie se zúročí v krásných zážitcích, se kterými se vrátíme domů a které v nás budou jistě ještě dlouho rezonovat. Tak se nechte povzbudit Českým rozhlasem Zlín. Uvidíte, že to bude stát za to.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Byli jste už někdy zemětřesení? Kde se s ním můžete nejčastěji setkat, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli Martin Písařík.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: V měsíčníku Natuře v kultuře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně první neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti, řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrdlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Natuře v kultuře Pavel Vacek.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

Motivační pokřik pojďme střídá zvolání Vamos. Španělský trenér Santi Denia totiž dorazil do Prahy a stal se novým koučem české fotbalové reprezentace. Sám tuší, že ho čeká spousta práce, několik úkolů, ale má prioritu. Víc o Santim Deniovi a jeho plánech uslyšíte už za chvilku.

0: Poprvé v historii má česká fotbalová reprezentace zahraničního trenéra. Národní tým převzal 52-letý Španěl Santi Denia, který se u českého A týmu pokusí navázat na velké úspěchy způsobení u španělských mládežnických celků do 17 a 19 let a také u olympijského výběru.
1: Santi Denia, Spain, Olympic champions.
2: Před dvěma lety slavil Santi Denia olympijské zlato a přidal do svého životopisu další velký úspěch. Bývalý hráč Atletika Madrid získal renomé hlavně jako mládežnický trenér. Vyhrál euro v kategorii U17 i U19. Se španělskou 21 byl na kontinentálním šampionátu druhý. Teď začíná novou českou štaci.
3: Vamos, Česko.
4: Ahoj, vám pivo.
2: Pár českých slovíček už Denia umí a brzy se naučí další.
5: The football in Czech have not a problem.
6: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
2: Řekl 52-letý Španěl na úvod tiskové konference v sídle fotbalové asociace na Strahově a hned vytyčil první cíle – přestěhovat se s rodinou do Prahy, poznat aspoň kus české kultury a vidět maximum zápasů tuzemské ligy.
6: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii, chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: Další soutěžní utkání odehrají čeští fotbalisté v září proti Chorvatům v Lize národů. Času na přípravu je tedy minimum a Denia chce, aby u toho byl i útočník Patrik Šik, který po konci letošního mistrovství světa uzavřel reprezentační kariéru, pokračuje šéf fotbalové asociace David Trunda.
7: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
2: Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky. Mezi jeho cíle patří postup na Euro v roce 2028, modernizace herního stylu národního týmu a spolupráce s mládežnickými výběry. Španělští dorostenci pod jeho vedením dávali v průměru přes 2 góly na zápas. František Typovský, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na všech sledovaných místech ve Zlínském kraji je voda vhodná ke koupání. Na slavnosti v Přečkovicích poprvé zazvoní opravený zvon v místní části kapličky. Lidé mají i letos kolem léta velký zájem o dramatickou tvorbu připravenou Českým rozhlasem. Dnes je v regionu oblačno na teploměru až 35 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je na konci července dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Ve Slepém rameni řeky Moravy u Napajedel a v Luhačovické přehradě na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů tam je sice nízká, hygienici přesto lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali pitnou vodou. Na Pahrbku i v Luhačovické přehradě je kvalita vody na druhém stupni z 5bodové škály. V Přečkovicích na Uherskobrodsku si dnes připomenou 650 let od první písemné zmínky o obci. Vedle kulturního programu je připravena výstava z dějin a spolkového života v této místní části Bojkovic. Vůbec poprvé se také rozezní renovovaný zvon místní kapličky, říká starosta města Petr Viceník z ODS.
3: Uchyt toho zvonu se urval a hrozilo, že by ten zvon celý mohl v té věži spadnout, takže se zavolal zvonař. Původně byla varianta úplně nový zvon, nicméně zvonaři byli šikovní a došlo k repasi celé elektroinstalace. Repasí uchycení a vlastně dneska to bude i možnost dálkově ovládat, programovat, takže získá ta kaplička jak kdyby nový rozměry.
2: Lidé mají i letos v létě velký zájem o poslech rozhlasových dramatizací, pohádek a hlavně četby na pokračování. Zájem o letní speciální program Českého rozhlasu roste několik let po sobě. Například loni o prázdninách měly všechny četby a literárně dramatická díla dohromady přes 6,5 milionu spuštění, pokračuje ředitelka vývoje a výroby Iva Jonášová.
4: Loni byl o letní speciály literárně dramatické tvorby opravdu velký zájem mezi posluchači. Trhali jsme dokonce poslechové rekordy. No a letošní červenec je, co se týče toho zájmu, velmi podobný. My ještě ale zdaleka nekončíme, protože v srpnu budou zveřejněny další premiéry a taky reprízy oblíbených děl.
2: Novinkou bude ve druhé polovině srpna třeba dramatizace díla Larse von Triera Dogville nebo zpracování knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Sport. Evropská fotbalová unie UEFA uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánu prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v prohlášení na svém webu napsala, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA a chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu Světové federace.
1: Počasí.
2: Dnes je v regionu oblačno nebo polojasno. Odpoledne a večer se mohou vyskytovat přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty jsou mezi 32 až 35 stupni. Vítr je slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv je to vše. A teď už pokračuje Pepa Koller a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: srpnový den je tady a s ním i začátek Světového týdne kojení. Je to připomínka toho, že péče a blízkost mají svou sílu v každém věku. A právě takovou pohodovou společnost vám chceme dělat i v další hodině našeho vysílání. Čeká vás spousta zajímavostí a samozřejmě příjemná muzika. Nejprve zazní Klaudie Jiřího Korna a poté navštívíme Lechotice na Kroměřížsku, které se od dnešního dne přidají k obcím, které mají bezobslužnou prodejnu otevřenou v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za chvíli nabídneme reportáž z místa. Hezké sobotní odpoledne vám přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Boticích na Kroměřížsku dnes obec otevře nový obchod využívající nejmodernější technologie. Nahradí starou samoobsluhu, která ukončila provoz loni. Půjde v něm nakupovat pomocí aplikace nebo čipové karty 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Se zákazníky tu bude pomocí umělé inteligence komunikovat hlasový pomocník. Obchod bude společně provozovat obec s projektem Naše špajska. Poslední úpravy před otevřením natáčela naše reportérka.
1: Tady vidíme na zdi vlastně čtečku čárových kódů nebo QR kódů a zároveň je to čtečka magnetických karet nebo čipových a vlastně přiložím, otevřou se nám dveře a můžeme do obchodu.
2: S autorem projektu Naše špajska Jaroslavem Švambergem vstupujeme do obchodu v Lechoticích na Kroměřížsku. Zatím se tu malují zdi, skládají regály a zapojuje elektronika. Od víkendu už tu bude k mání 1500 položek zboží, ale taky třeba pult se dřezem, mikrovlnkou a kávovarem.
1: To znamená, že když sem přijede nějaký cyklista, může si opláchnout, udělat si kávu, vzít si jídlo, uvařit si ho v mikrovlnce.
2: Dodává Jaroslav Švamberg s tím, že bezkontaktní koncept nabízí neomezenou otvírací dobu a šetří náklady na personál.
1: Druhá výhoda, absolutně bezhotovostní platby, takže odpadávám starost s hotovostí, s drobnýma.
3: Jak si s tím poradí třeba seniori? Konceptem.
1: Senioři jsou nadšení, co jsme zjistili ve všech obcích, kde už to máme, protože právě vydáváme ty čipové karty ve spolupráci s obcí. Senior si tam složí peníze, podí s tou kartou, odevnkne si a zároveň s tím na pokladně zaplatí. Takže je to strašně jednoduché a vidíme, jak ty senioři to užívají, že mají tak moderní obchod a že to zvládají, tak jsou prostě na to hrdí.
2: Klasický obchod v Lechoticích skončil na konci minulého roku.
4: Ta situace byla stejně neúnosná dlouhodobě, protože my už jsme v uplynulých letech dofinancovávali provoz té prodejny ke 20 tisícům měsíčně.
2: Vysvětluje starosta Petr Maňásek z Hnutí ANO s tím, že nového nájemce se mu nepodařilo sehnat.
4: Ta původní prodejna byla velmi ztrátová. A je jasné, že tenhle ten typ podnikání nemůže zajímat žádného soukromníka. Samozřejmě obec do toho jde, obec do toho investuje prostředky a dělá to s tím výhledem, že nebude muset vynakládat další finanční prostředky na úhrady ztrát.
2: Popisuje starosta důvody, proč volba nakonec padla na bezobslužnou non-stop prodejnu. Budovu bude provozovat obec a o zboží, vyúčtování a ostrahu se postará projekt Naše špajska. Rekonstrukce a vybavení vyšly obec na 2 miliony korun.
4: Jsou to peníze, které jdou zcela z obecního rozpočtu, protože dotace pro nás, jako pro malou obec, pro tento typ podnikání neexistují.
2: A starosta Petr Maňásek věří, že zákazníky nebude jen 450 místních obyvatel.
4: Prodejna tohoto typu většinou přitáhne cyklisty, kteří tam najdou rychlé občerstvení, i občany z nejbližších okolních obcí, pro které je jednodušší zajet si nakoupit 2 kilometry vedle, než jet do okresního města.
2: Z Lechotic na Kroměřížsku Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Pokud si přejete poradit, co zajímavého lze zažít v našem kraji, pak posloucháte správnou stanici ve správný čas. Je právě 15:45 a Český rozhlas Zlín vám nabídne své kulturní tipy. Již 3 desetiletí se potkávají mladí houslisté s hudebním virtuózem Václavem Hudečkem na Akademii Václava Hudečka v Luhačovicích. Dnes večer se uskuteční koncert Návraty vítězů, na kterém vystoupí Ševčík kvartet a Sieben Eichner kvartet, soubory složené z mladých hudebníků spojených s akademií. Koncert se koná v kostele svaté rodiny v Luhačovicích o 7:30 večer. 1. srpnová sobota bude na Soláni patřit setkání milovníků folkloru, hudby, tance a řemesla. Součástí programu je tvořivá dílna pro děti a lidový řemeslný jarmark. Jednodenní mezinárodní folklorní festival Léto na Soláni končí kolem 19. hodiny. Srpen bude v Holešovském zámku patřit 4 velikánům výtvarného umění. Již dnes můžete na Holešovském zámku vidět výstavu, která představuje tvorbu Salvadora Dalího, Pabla Picassa, Jeana Miroa a Viktora Vasarelyho. Každý z nich zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění, každý zcela jiným způsobem. Společně umělci vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek i uměleckých přístupů. Výstava potrvá do 30. srpna. Výstava je na zámku v Holešově přístupná denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Dnes i zítra máte příležitost navštívit mezinárodní výstavu mečíků a jiřin. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku stovek květů v široké škále barev, odstínů i tvarů. Výstava je otevřená v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin. Součástí bude i prodej květinových hlíz, cibulek i klasů mečíků od předních pěstitelů. Mezinárodní výstava mečíků a jiřin se koná ve Valašském Meziříčí v zámku Žerotínů. Zvuk kovadlin, žár rozžhavených výhní, vůně dřeva a poctivá řemeslná práce zaplní 1. srpnový víkend dřevěné městečko ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V sobotu i v neděli se uskuteční 35. ročník Dnů řemesel a setkání kovářů, který představí tradiční řemesla v jejich autentické podobě a nabídne program pro celou rodinu. Oba dny můžete kovářské umění obdivovat až do 18 hodin. Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv z těchto akcí, přejeme vám, ať se vydaří. No a další nápady na výlety a kulturní dění najdete na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Slunce, hudba, švestky a nezaměnitelná atmosféra. To je festival Vizovické trnkobraní. Jaké byly začátky přehlídky, která už atakuje 6. dekádu? A proč na ní kdysi dorazil komunistický politik Miloš Jakeš? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
3: Na pohovku Jošky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého Valacha, Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín, písni.

že minulý týden uplynulo 100 let od narození spisovatele a publicisty, autora Manifestu 2000 slov Ludvíka Vaculíka, redaktorka Markéta Macháčková si na letní filmové škole povídala s Janem Vaculíkem, jeho nejmladším synem a režisérem Břetislavem Rychlíkem. Jak na něj vzpomínají, uslyšíte hned po písničce Petra Muka v ukázce z rozhovoru.

0: vysílání Českého rozhlasu Zlín teď uslyšíte povídání redaktorky Markéty Macháčkové s Bratislavem Rychlíkem a Janem Vaculíkem. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti si s nimi na besedě v rozhlasovém stanu připomněla osobnost a dílo brumovského rodáka, spisovatele Ludvíka Vaculíka.
1: Stan Českého rozhlasu na letní filmové škole už se pomaličku plní těmi, kteří si s námi dnes chtějí připomenout osobnost spisovatele, publicisty, a věřím, že těch přívlastků, které by se k Ludvíku Vaculíkovi dali přidat, je ještě celá řada. Tak jsem ráda, že jste tady s námi, vítám vás na letní filmové škole a vítám tady především své hosty. Ještě se tady představím, já jsem publicistka Českého rozhlasu Zlín, Markéta Macháčková, a tady se mnou sedí, myslím, že ani není potřeba, myslím, v Hradišti představovat, režisér Břetislav Rychlík.
2: Musím blbě vstávat. Já mám špatné koleno, on vstává za mě. Dobré odpoledne, děkuju.
1: A také vítám nejmladšího ze tří synů Ludvíka Vaculíka, Jana.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Tato beseda má ve svém názvu číslo 100 a je to právě tolik let, kolik uplynulo 23. července od narození Ludvíka Vaculíka. Na filmovce v Uherském Hradišti se prostě musím zeptat, kdyby Ludvík Vaculík chtěl oslavit v Hradišti, tady s náma na filmovce, narozeniny, kde a jak by je oslavil? Začneme tak zlehka.
2: On už tady byl několikrát, že? A dokonce zde, myslím, udělil svou jedinkrát a naposledy v životě cenu Ludvíka Vaculíka publicistovi a spisovateli Jiřímu Peňázovi. No, oslavil by to v Mařaticách, pravděpodobně v tehdejší, nevím, jestli funguje ještě vinárna Ulisu.
1: Funguje.
2: Ano, kterou měl náš kamarád Gajdoš, a už bohužel neboštík Petr Vyhlík, výborný člověk. No a tam by pravděpodobně to oslavil u muziky. Když tady byl, tak vždycky se mu nějakou muziku podařilo zajistit a dokonce zpíval na náměstí v pořadu, který jsem dělal, protože my máme narozeniny ve stejný den, tak jsme si naložili já pořad a on v něm zpíval. Jmenovalo se to Keby hvězdy boli papírové, podle písně krásné, kterou zmiňuje Kundera v žertu. Keby hvězdy boli papírové a nebe atrament, nikdo mi nespísal našej lásky testament.
1: Myslím, že přesně tento citát si teď mohou všichni přečíst na boku kina Hvězda, protože je tam teďka vyvedený.
3: Když už jsme u toho, kdyby, tak řeknu, určitě by je oslavil s Vladislavem Vaculkou. To jako by bylo to první, a s Idou Vaculkovou, když jsme v té rovině kdyby.
1: Já jsem moc ráda, že jsme začali takto na hradičskou notu, protože tady vidím i

0: Román, který se odehrává v Brumově, pojednává o vlastně jedněch z nejcitlivějších věcí v novodobé historii Brumova, a to sice to jádro toho je vlastně kolektivizace, jo, a nástup komunismu v Brumově. Byli jsme zvědaví, jak to představení dopadne. Příznivé bylo, že místní kultura, který asi pro 350 lidí hostil asi 180 lidí, byl z poloviny obsazen. A představení, no zatím to bylo nejlepší představení Sekiry, které jsme s Hadivadlem sehráli. Začali jsme to s velkýma obavama a rozvíjelo se to dobře. Reakce publika byly výborné.
1: Celý rozhovor Markéty Macháčkové s Janem Vaculíkem a Břetislavem Rychlíkem si můžete poslechnout už teď v audioarchivu na webu zlín.rozhlas.cz, konkrétně v záznamu čtvrteční 11. hodiny.

I v 15.34 vám společnost dělá Český rozhlas Zlín. 25 let jezdil do Česka a na Valašsku si našel kamarády mezi muzikanty. Na tragicky zesnulého irského zpěváka Glena Hansharda

0: irský zpěvák Glenn Hansard, který tento týden zemřel při dopravní nehodě, jezdil do Česka 25 let. Nejprve s kapelou The Frames, později také jako solový hudebník. Díky spolupráci s Markétou Irglovou, se kterou získal Oscara za píseň Falling Slowly, se často vracel také na Valašsko. Znal se s řadou místních muzikantů a blízko k němu měla i zpěvačka z Valašského Mezříčí Lucie Redlová.
1: Hráli v Sokolovně před Hňágou a já jsem tam byla. Byla jsem i u toho momentu, kdy vytáhl Markétu Irglovou zpívat na pódium, takže tam jsem ho viděla poprvé jako divačka.
2: Vzpomíná na své první setkání s Glennem Hansardem zpěvačka Lucie Redlová. Od té doby se viděli na různých festivalech, ale nejčastěji ve Valašském Meziříčí.
1: Kdysi dávno, tak jsme skončili prostě tam v nějakém baru, kde on naházel do jukeboxu všechny drobné, co jsme měli, a naházel tam celou desku Pink Floydu, Wish You Were Here, kterou jsme prostě přespívali od začátku až do konce, včetně všech kytarových sol, strašně jsme se u toho nachechtali. A hrozně mě potěšilo, že vždycky potom, když jsme se viděli třeba po pár letech, jo, někde, tak vždycky na to vzpomínal a vždycky nějaké jsme se tam zanotovali ty Floydy.
2: Zpěvačku Lucii Redlovou jsem zastihla na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, které bylo dalším místem, kde se potkávali.
1: A taky si to tady hrozně oblíbil, hrával tady na zámku, na té hlavní scéně. A tady je taková tradice, že potom se v noci vždycky večer jde k ohni do kempu, sejdou se tam lidi s kytarama, jo, normální prostě večírek, a tam nejednou jako s náma skončil a prostě normálně se hrálo, jamovalo.
2: Jedním z největších zážitků pro Lucie bylo, když si s ním mohla společně zaspívat.
1: Když tu hrál na nádvoří zámku a na konci říkal, jestli není tady nějaké děvče, co by si rádo zaspívalo Falling Slowly, co to nějak umí. A já jsem to uměla a jsem děvče takové odvážné, tak jsem vlítla na pódium. Teď jsem za to teda moc ráda, no.
2: Lucie Redlová má i hodně osobní vzpomínku.
1: Asi to klidně řeknu veřejně, my jsme tam byli s přítelem, s kterým v podstatě jsme jako od minulého léta, a prostě jsme tam hráli, zpívali, a najednou on se na nás podíval a říkal, já vás oddám. Normálně já nevím, co to popadlo, prostě ve 4 ráno, tam začal organizovat svatbu. Teďka prostě poblíž byla nějaká popelnice taková na ten bioodpad, někdo ji otevřel a vylovil z ní nějakou prostě polosmradlavou vyhozenou kytku. Ona tam jakože oddal, jo, a byla to strašná sranda. Ježíš, my jsme se tak nachechtali a já jsem tak strašně šťastná, že mám z toho aspoň nějaké právě fotky a nějaké videa. Tak oddával nás Glenn Hansard, no, kdo to má, že?
2: Po veselých historkách, ale přichází velký smutek.
1: No, jako jsem z toho na měko, no. Je to velký šok prostě.
2: Říká Lucie Redlová, která přiblížila své vzpomínky na Glenna Hansarda. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
4: Ale Jenehuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
7: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: 3:15 a i dnes otevírá Petr Uhřík svou cukrárnu a i dneska nám otevírá své srdce, tedy odhalí jednu ze svých hudebních lásek. Právě teď v Českém rozhlase Zlín.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Letos je to 47 let, kdy chlapci z Británie založili jednu z mých nejoblíbenějších skupin. Ale zase musím říct, že mě zajímá jenom docela malá část jejich úspěšného období, dokud v kapele Marillion zpíval a hrál Fish. To znamená první 4 desky do roku 87. Pak už jsem frontmana sledoval jako solistu a taky byl několikrát na jeho koncertech. Ale zpátky k původní sestavě, která hrála mě nejmilejší hudební styl art rock, nebo jak se dnes říká častěji progressive rock. Dlouhé plochy, střídání tempa, skladby na sebe navazující, takže to chce soustředěný poslech. My si ale pustíme singlovou výjimku, to je úplně normální písnička a taky jeden z mála zásahů do běžných hitparád. Zdaleka nejznámější song, co udělali, se jmenuje Kaylee. Psaní textů pro Fishe bylo v určitém čase způsobem, jak se omluvit některým ženám, se kterými v minulosti chodil. A tato skladba je, řekněme, koláží několika něžných objektů, se kterými měl vztahy. Skalní fanoušci skupiny Marillion to samozřejmě vědí, ale pro ostatní to může být zajímavá maličkost. Při pozorném prohlížení obalů desek na každé objevíte jedno zvířátko. Chameleona. Nikdy tam nechybí. Jinak obaly prvních alb jsou v podstatě zmenšené obrazy, kreslená umělecká díla. O této specialitě si povíme zase někdy jindy.

Dnešní sobotní odpoledne se pomalu chýlí ke konci a mně zbývá jediné poděkovat vám, že jste ho strávili s Českým rozhlasem Zlín. Jeho vysílání samozřejmě pokračuje dál. Už po 16. hodině vás čekají hvězdné návraty, které dnes nabídnou historky a scénky na jediné téma – lékaři. A po 17. hodině si Joška Kubáník na své pohovce popovídá s herečkou Chantal Pullen. Dozvíte se, co na její vztah s Bolkem Polívkou řekl její tatínek i které české slovo se jí dodnes nedaří vyslovit. Mějte krásný zbytek soboty, od mikrofonu se s vámi loučí Pepa Koller. Zítra se ve stejný čas budu těšit opět naslyšenou. A do té doby mějte se a smějte se.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dřevěné městečko Rožnovského skanzenu o víkendu zaplní kováři a řemeslníci. Na setkání heligonkářů v Uherském Brodě dnes zahraje 60 muzikantů. V Česku ročně onemocní rakovinou plic 6800 lidí. V regionu nás čeká oblačná noc s teplotami do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmáková. Dobré odpoledne. V Rožnovském muzeu v přírodě můžou dnes lidé vidět představení lidových řemeslníků. Už po 35. tam připravili dny řemesel spojené se setkáním mistrů kovářů, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Do dřevěného městečka zamíří více než 50 kovářů a kovářek z České republiky a Slovenska. Na 20 výhních budou po oba dny předvádět tradiční techniky zpracování železa. Chybět nebude ani podkování koní ve Fojtském dvoře.
0: V Uherském Brodě na dnešek připravili československé setkání heligonkářů. V atriu muzea Jana Amose Komenského se představí zhruba 60 muzikantů, hrajících na tuto knoflíkovou tahací harmoniku. Mezi účinkujícími bude i známý slovenský heligonkář Martin Černianský. Program začal v 15 hodin a potrvá až do pozdních večerních hodin. Je Světový den rakoviny plic. Ročně u nás onemocní podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky 6800 lidí. Zatímco počty případů u mužů postupně klesají, nemocných žen přibývá. Lékaři také upozorňují, že až 20% pacientů s rakovinou plic nikdy nekouřilo.
3: Na lidi bych právě apelovala, ať se prostě nebojí k těm doktorům chodit a tím věří. Už to nemusí být vždycky jenom konečná.
4: Říká nekuřačka Patricie, u které lékaři našli rakovinu plic v pokročilém stádiu. Po genetických testech nádoru ji nasadili cílenou biologickou léčbu. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové využívají lékaři tyto testy čím dál častěji.
5: Některé léčby pak dokáží prodloužit velmi významně život takových pacientů, které jsme dřív ztráceli velmi brzo.
4: S včasným odhalením nádoru plic pomáhá v Česku také screening pro lidi od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andreas Skalická, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka přivítají ve druhém kole šance ligy Artis Brno, který porazili v květnové baráži. Zápas začne v 17 hodin. Nováček z Brna se do nejvyšší soutěže dostal místo vyloučené Karviné. Předtím totiž neuspěl v baráži právě proti týmu z Uherského Hradiště. Asistent trenéra Slovácka Vladimír Daníček teď ale čeká jiný duel než v květnu.
6: To nastavení nějaké mentální v té baráži bylo nějaké obou týmů a teď se utkáme prostě, když to řeknu, v klasickém ligovém kole, takže ten zápas bude úplně jiný, jiní hráči, u nás jiný realizák, takže těším se a bude to jiné.
0: Druhé domácí utkání v sezóně čeká fotbalisty Kroměříže, kteří ve druhé lize nastoupí v 18 hodin proti Ústí nad Labem.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až oblačno. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty 20 až 17 stupňů. V údolích Valašská lokálně až 15 stupňů. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín navážou sobotní hvězdné návraty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
8: No to já taky, co tam máš dál?
7: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
8: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
7: No nosím, ale to nepomáhá.
8: A na venol beš.
7: No beru.
8: Tak dál.
7: No tak třeba někdy paní knihovnice zavlá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám naspátek.
8: A celý se otočit můžeš takhle?
7: To jo.
8: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
7: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
8: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
7: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
8: Ale vstáneš.
7: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
8: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
7: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
8: Další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví do zvíře. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařval a ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo, nebyl.
5: Jako nebyl.
4: Ne, nebyl.
5: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
4: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky. Já ti řeknu,
5: všechny, co užíváš.
4: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivně.
4: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
5: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako, ne, tak to jsem, takže, no, takže.
5: To byl prášek, který jsi neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobat.
5: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
4: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo, mám
5: to.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? Tu spoustu černých káv.

0: A nebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: Vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Co pak, zrovna na odlehlé místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži. Dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou. Tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku. A jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
4: Copak, zase v hlubokém lese, na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře, To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
4: ano.
3: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
4: Ano, ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Taky naschledanou, kvůli čemu jste asi v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak.
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte! Šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil.
7: Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
8: On sebou škube.
7: Škubejte sebou raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
7: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak, no, už se mi postavte. Hezky. Tak, no to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících...
4: Omrzliny!
7: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
7: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
7: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijďte.
4: Utonutí!
3: U vody utonutí.
4: Utonutí!
7: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
7: to
4: je
7: víme,
4: tady.
7: U
3: vody utonutí.
7: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
7: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mi něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blunka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Ausgerechtne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby jste se netopil, nebo byste se ještě utopil.
7: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost noho.
7: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi korky, plavčí, ano, topím ano, se.
7: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
7: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: No. Odkuď kam?
7: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Pane instruktore, nešlo by něco udělat s tím jeho knírem?
9: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
9: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
9: No tak prosím, po něm.
3: Mě to bude šimrat.
9: Ale mladíku, tady jde o život a vy podáš šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholíme a pak ho teprve zachráníme.
4: Pozor, mě tak nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni. Mě už tady nikdo neví.
9: Neuvěřitelné.
3: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
7: Vraťte se, mi pravítko. Vy jste mi vzal pravítko.
3: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
7: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzyňské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radosť, že ešte žiješ, kamaráde. Kdyby si videl, jak my sme ťa krásne zapili, celá hospoda, čo večer, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A ja som říkal chlapom, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co ste pili?
0: Co sme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudne podle kocoviny. A sme ti probrali věci, hoj. Hele, ty si říkal, že máš horečku.
1: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou zničení z takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměl štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mi kliku jako volám. Šmik, fik, hotovo.
2: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
3: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.

0: přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
1: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
2: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
3: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
4: Hrgot, sakra.
3: Máte nějaký problém?
4: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
5: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
3: 500 korun.
4: 600 korun.
3: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
4: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
3: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
4: Ne.
3: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
4: Já bych se na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

mondologi, zdravíme i patologi, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice. A my co

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dietlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No. Ten zlomený krček na devíce. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, odej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřekl tak, já řekl tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Vám si prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mě dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Mě jdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, já se vám musím vloudit. No jistě tajně, tak proto to nosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gindě. Opravdu, to už není, to přechází legrace, jo. Ale mě opravdu nechci žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: No. Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam jsem vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, kápu, ano.
1: Jedinu ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžký pokondr, vystoupí těžký hypochondr. Potřebí. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, jo, já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, protože to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to tady rozmlátím.
0: Klid, klid, říkám, uklidni se.
1: Novoty,
0: já tě řeknu.
1: Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Já jsem se kvůli vám nenaspal. Já jsem se odkopával. Já jsem se nadřel v noci. Jak jsem na vás myslel? Ina, která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal. Teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu. Protože já, když jsem se... Poslouchat mě. Já když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně? Já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
4: Ino.
2: Ano.
4: Ano, Ino.
2: Co ano?
4: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
4: Ne, ano.
2: Ne, ne.
4: Takže ano. Inu.
1: Prosím vás, tady, nechte toho, domuckáváme se tady, tady umírá člověk, vy mě nechce žádný doktor, na tož byla, že vy jste u mě normální cvok.
5: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
5: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No, no.
5: Co? Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no, víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
5: Nerozumíte doktorům? No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
5: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
5: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů nemocnice na kraji města.
3: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky,
5: ano.
3: Tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
5: Jak to?
3: Holky nepřišly.
6: Jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
3: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
6: No?
3: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
5: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
7: Volal mě někdo!
8: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

na pána, který mě chrání. Pan doktor ke mně se naklání, já ho chci pohladit dlaně.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: On by umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dá. Ale on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je budu čistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodný, já mám tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore.
2: Jsi dělá trauma s někam jinam. Ne. Ne. Ne. Ne.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Čeňko, nikam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líný partaj. Ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce. To prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista. Ten můj starý tam leží a žve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby ve dne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vidě to tady kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjte se podívat, jak ho to bere. Pojďte, pane doktore.
2: Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Že to pořád bere, jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno, a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj? Kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí, on se zvířat bojí. Komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabe, kde může. Jenom my trčíme na fleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightnerovic holka letěla někam s esotravelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si ty, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek, ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby vyhověl všem a samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám žádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, no, takový zmatek.
6: Ne, já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, s jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete jí muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky jí budete muset pravidelně měnit pleny, taky jí omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Lechotice na Kroměřížsku mají novou non-stop prodejnu. Extrémní horka dopadají i na letní brigádníky. Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Zítra nás čeká postupně slunečný den, teploty o něco nižší až 31 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. V Lechoticích na Kroměřížsku dnes obec otevírá novou samoobslužnou prodejnu, která bude přístupná non-stop. Původní obchod, jehož provoz obec dotovala 20 tisíci korunami měsíčně, ukončil provoz loni. Podle starosty Petra Maňáska z hnutí ANO vyšly obec stavební úpravy, budovy a nové vybavení na téměř 2 miliony korun. Obchod bude obec spoluprovozovat jako franšízu celostátního projektu Naše Špajska.
4: Původní prodejna byla velmi ztrátová. A je jasné, že tenhle ten typ podnikání nemůže zajímat žádného soukromníka. Samozřejmě obec do toho jde, obec do toho investuje prostředky a dělá to s tím výhledem, že nebude muset vynakládat další finanční prostředky na úhrady ztrát.
3: Tropické teploty mění pracovní režim i letním brigádníkům. V Rožnově pod Radoštěm je radnice stáhla z rozpálených chodníků do stínu a kvůli vedrům jim zkrátila pracovní dobu na polovinu, dodává mluvčí města Adela Kousalová.
5: Od června do září zaměstnáváme přibližně 50 brigádníků, z nichž je většina již plnoletých. Jedná se zejména o vysokoškoláky. V těchto dnech pracují zejména v parku, pod stromy nebo třeba na nábřeží kolem Bečvy. Začátek pracovní doby mají od 6:30 ráno, kdy ještě není takové horko. A když jsou velká vedra, tak brigádníky před polednem posíláme domů.
3: Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Změny reagují na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data lépe zaznamenat a vyhodnotit. Podle ministerstva průmyslu a obchodu to vylepší fungování celé soustavy.
0: Sport.
3: 52-letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představil ho vedení domácí asociace jako vůbec prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický trenér podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028. Denia mluvil o tom, že zpočátku svého angažmá bude pracovat na detailech.
6: The football in Czech Republic have not a problem.
7: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
3: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
0: Počasí.
3: V noci bude v regionu polojasno až oblačno. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty 20 až 17. V údolích Valašska lokálně až 15 stupňů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme spíše zvětšenou oblačnost. Odpoledne a večer bude většinou polojasno, občas i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. A vítr bude mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Motocykl havaroval v Topolné na Uherskohradišťsku. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě sobotní pořad Na pohovce Jošky Kubáníka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezký letní den. Asi se shodneme na tom, že k prázdninám patří pohoda a právě tu vám teď nabízím. Je tady totiž záznam pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a bylo u toho hodně veselo. Mým hostem totiž byla šarmantní, krásná a vtipná Chantal Poulin. Ať vám její vyprávění udělá radost, vám přeje Jošta Kubáník.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám vás ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Vítám také vás, milí posluchači, kteří nás teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín, Českého rozhlasu Brno i jiných českých rozhlasů, na kterých právě jsme. Úplně si teda nejsem jistý, jestli písnička, kterou jste teď slyšeli od cymbálové muziky Cifra, tato zastrašující píseň, byla úplně nejvhodnější. Na druhou stranu je to vlastně píseň s příběhem, takže je to takový náš slovácký šanzon. A myslím, že žádný mezinárodní konflikt nevyvolá. Říkám to proto, že mým dnešním hostem je herečka, zpěvačka, šanzoniérka a francouzka Chantal Poulain.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Ježiš, vy se zjete. Dobrý večer. Tady mám lampičku, které mě vadí, protože nevidím ty lidi.
0: Jo, ano, tak to dejme to pryč.
1: Že to?
0: No,
1: to.
0: Vidíte. Danovi to nevadilo.
1: Já jsem hrozně upřímná, že?
0: Ne, to je dobře. To je dobře.
1: Já jsem to chtěla zeptat, protože já jsem slyšela slovo Francouzi, ale já jsem nerozuměla ta písnička.
0: Možná tak buďte to ráda.
1: Nemám takové pocit, že mohl být o ty napoleonský vojáci náhodou.
0: Je to možné, že to bylo. Ta písnička je o tom, že tady šohaj od nás, ze Slovácka, no, se vydal na Francouza, my říkám Francouza.
1: Francouza.
0: A on ho popravil, ten Francouz. Takže vám pěkně děkujeme.
1: Tak až mě to mrzí. Omlouvám se. Ale ty to víš, jako, já se omlouvám, já nevím, jestli můžu říct něco, které je trošku zprostý. Můžu?
0: Můžete, posloucháte veřejnoprávní rozhlas.
1: Protože ty vojáci, ty napoleonský, já si vzpomínám velmi dobře, že mě vykládali, že, protože u nás to se říká mu ptiša, když je to něžné slovo na svůj miláček a řekne mu ptiša, protože, a potom se to změní,
0: úplně no, se bojím zeptat, jestli je to teda taky od vás.
1: Ne, to je opravdický. A já si vzpomínám, že jednou my jsme přišli s Bolkem ze zájezdí, to bylo podzim, a já jsem říkala, Bolku, já asi mám nějaký, mě není dobře, protože vidím tady do tím mlha, byl trošku mlha, já jsem říkala, vidím napoleonský vojáci. A on říká, jo, ty jsou, protože to jsou ti Slavkově, že jo, tak ten Slavkov, jako opakujou ty slávy. A já jsem se říkala, to bylo neskutečně, jsme skončili u kamarádka, která s tím ty vojáci, samozřejmě, a bylo to ta absurdita totálně, jak ženi, český ženi servírovali, vítali ty vojáci, které kdysi normálně zabíjeli a zasilnili. A všechno ta situace byla pro mě totálně absurdní. Ale bylo to zajímavé.
0: Vy říkáte, že milujete divadlo. Jsme se o tom bavili i před představem, no, že milujete diváky. To je fantastická ta energie, která z nich jde. Že?
1: No tak já to vždycky říkám, jo, že když je místa, to není jenom to jeviště, že já neraju pro sebe, ale když jsem na jeviště, dostanu strašně moc. Ta energie s divákama je pro mě zásadní a já jsem to zjistila ještě nejvíc za ten covid. Protože já jsem byla na Moravě právě s Vladimírem a my jsme tam byli zavřený, že jo. A já jsem si vzala s sebou práce, papíry, všechno, co jsem nemůžu dělat, protože na to nemám čas. A prd. Nic. Ten mozek nesmě nefungovalo. Neměla jsem co říct přesně, protože právě co mě inspiruje, nebo nás inspiruje, hlavně to jste ví, to je publikum, které na vás dává ta energie, ta síla. A každá představení je jiná a to je otázka té reakce, to je otázka všechno a pak ta svatba mezi hercema, to jeviště je kouzelné a zapomínáte na všechno. Já vás to řeknu, že někdy člověk, mu bolí něco, nebo záda, nebo něco a stoupí na jeviště a všechno pryč. A jedete ven, au, do prčice. No.
0: A dá se, to by mě zajímalo, vždycky jsem se vás na to chtěl zeptat, vy milujete improvizaci?
1: No, bohužete, protože musím.
0: No, a to jsem se právě chtěl zeptat. Co se děje, když vyhrajete v češtině?
1: No, peklo.
0: A stane, že jo? A stane se nějaký karambol.
1: No to, a jak? Ne, ale je to úžasný. Totiž, co je pro mě zásadní, že já jsem normální člověk. Já jsem člověk, já jsem herečka, bohužel, nemluvím dobře česky. A holt, může se stát se mnou cokoliv. A mám spoustu okamžití, které zůstanou do moje, já nevím, jak to mám říct, například v Hradec Králové, my jsme udělali Romeo a Julie, já jsem byla chůva, francouzská chůva, ty jsi to viděl, francouzská chůva, Pavlina Tomicová byla Julie. Moje miláček. A já jsem měla říct Romeovi, jsem měla říct, běž mezi družkami, ta dívka něžná. A já jsem ten večer říkala, běž mezi družkami, ta dívka něžná. Konec. Ale pozor, potom jsem zjistila, že v staré češtině dívka existuje jako pro holka, že jo? No, a my to slyšíme jako potvora, no, jako...
0: Kdyby jenom.
1: Lehká. Ne, nebo ze Schnitzer, to bylo nádherný. Byl vedle mě, to byla hra o manželství a on seděl a měl mluvit, že jo, měl mít takové krátký a ticho. Tak jsem na ní koukala a on mě udělal. Já jsem říkala, aha, počkej, ale já ti nepomůžu. A on říká, bože, počkej. Tak to jsem šla vzadu, jsem zhla text a jsem přinesla na jeviště, ten listoval a potom říká, jo, počkej, to je tady. Jo, já už vím. Já jsem říká, to jsem ráda. Chtěla jsem odvést zase zpátky ten text a on říká, raději to nech tady. Protože Jirka a já, který neumím dobře česky, tak Jirka neumí jako si dát text do hlavy a já neumím česky, tak jsme byli fakt opravdu dvojka. No to se stane se mnou, není jedno představení prakticky, když se nestane něco. Ale holci, to je život, no. No.
0: Vy jste hrála 6 tanečních hodin s Oldřichem Kaiserem.
1: Ano.
0: Ten podle mě improvizuje jenom.
1: Ano.
0: Jak to vypadalo?
1: Já jsem mu poslal někdy do prdě, protože... Improvizoval a někdy přišel trošku takové veselé. Já jsem musela říct, to bylo hrozně s ním těžké, ale bylo to úžasné, je to strašné, to je první, s kým jsem to udělal, pak jsem udělal s Pavel Křížem, to stejná hra, no tak to on je trošku takové hodné, jo. No a teď hraju s Martin Kraus, který se rozumíme velmi dobře. A mezi námi je strašně moc improvizace, taky situaci. Je to hluboké téma a zároveň tam je humor. A mě to hrozně baví. A už máme ta představení asi 850krát nebo 900 už pomalu. Ale stejně to je pořád nějaký bruslení. Ale baví mě to, hrozně mě to baví.
0: A jak vy se učíte texty?
1: No, tak já se učím, no, pěkný boj. Musím se překládat ve francouzštině. Pokudže neexistuje francouzská verze, já musím mít francouzský verze. Nebo mám čas a opravdu se překládám, nebo dostanu překlad a na to pracuju. Protože každý slov ji potřebuji dodnes. Já to dodnes potřebuji mít ve francouzštině. Já jsem strašně limitovaná jako slovník. Můj slovník je trošku mizerně, mám pocit, ale snažím se. Ale já si do dřevěný pyžamu budu mluvit špatně, ale to nevadí. Kdo se mě rozumí, kdo ne, tak ne, no tak hold. To je život.
0: Ne? Já jsem právě slyšel Zdeněk Dušek, režisér 6. taneční hodin, říkal, že vy si musíte ten text přepsat do francouzštiny. Vy si ho sama přepíšete rukou a pak se to učíte.
1: Ano,
0: pak zase do češtiny. A když točíte seriály, to taky, nebo jenom
1: tak
0: divadlo?
1: Tak to pro mě je to mor, jak se to řekne. Je to růza. Já to nejsem týpek na tím seriály. A ještě navíc jsem nikdy neviděla žádný seriál, jo, protože nemám televize. Ale je to těžké. Co se týče to češtině, já jsem nedávno Vladimír měl ze Adela Gondíkova, měli rádio. Ale na to udělal krásně, protože to nebylo táta, máma, to dělá a tak dále, ale jenom o Vladimír. Ale nakonec ona se neudržela a říkala, prosím tě, Vladimír, já znám tvoje máma dlouho, ale můžu tě zeptat, když byl malý, maminka tě naučila česky? A možná, kdyby moje maminka mě naučila česky, tak do dnes děláme jen pantomimu. Ale a když byl malý, on viděl, jak se snaží mluvit česky a on úplně trupěl. A pak se postavil před ty lidi a říkal, víte, moje maminka nemluví špatně, protože je blbá, ale jenom protože je francouzská. To jsou ty vzpomínky, které mám ráda.
0: A jaké bylo první slovo, které jste se naučila česky?
1: První slovo? Miluju tě. A kurva. Tak to s Bolkem to nešlo jinak. No ale to se taky spojí. Kurva, já tě miluju.
0: A je nějaké slovo, které vám pořád nejde?
1: Jo, to jsou ty kst. To jsou ty slovo, kde máš jako
0: křtiny třeba.
1: Křtiny, ještě to jde, ale když je to trošku díl, anebo kdy to je uprostřed slovo, ten h, totiž h, já ji zvládnu na začátku slovo, to znamená, já nevím, hovn. To jde, ale když je uprostřed, tak to mně už nejde.
0: Třeba marihuana?
1: Marihuana,
0: A jak to teda děláte, když chcete říct, že máte hezké odpoledne třeba?
1: Jsem trošku v prdeli. Ne, to je ten problém se mnou. Bojuju, protože naposled něco bylo co? Potom mě říkali něco jiného, mě říkali mží. Ale jak to je mží jinak?
0: Mží, ano.
1: Mrhole.
0: Mrholí.
1: Mrholí. Ty vole, pro mě to je mrholí. To je tak nepřirozeně pro mě. Protože my to vidíme, píšeme, ale neříkáme ten ho, že jo? Ale v češtině ano. Jak to má ti hersi, takové ten před...
0: Řeřicha?
1: Řeřicha. No, ale jak to je to...
0: Jazykolamy?
1: No.
0: Ale který myslíte? 333 stříbrný
1: stříka? No to je to na mě. Zapomeň.
0: A Francouzi ale mají taky určitě nějaké jazykolamy. Řekněte nám něco francouzsky, prosím.
1: Les chaussettes de l'archiduché, ce sont elles sèches ou archi-sèches?
0: No.
1: To jsou ti hersi, které si říkáme.
0: A co jste říkala?
1: Tak, ponožky, l'archiduché, já nevím, jak se to řekne česky, l'archiduché.
0: No,
1: tak já tě nepřekládám, protože no, to je hračo, nech to plavat, prosím tě.
0: Já jsem jenom právě chtěl nějaký francouzský jazykolam.
1: No.
0: To je úžasné. Víte, co mě zaujalo teďka před představením? My herci vždycky, když jdeme na premiéru, tak máme takový obřad, že se kopneme a řekneme si zlom vás. A na to se odpoví vem tě čert.
1: Ano.
0: A třeba Chantal nevěděla, co znamená zlom vás? Vy až dneska jste
1: ne, se... Ne, to vůbec... Já jsem se nepřekladala.
0: No.
1: Já jsem to... Dlouho jsem říkala čertivém na někoho, než to říct zlom vás, a on měl říct čertivém. Já nevím proč, ale to je tak nepřátelství, to nemoc není.
0: Je to velmi nepřátelské.
1: To je strašný nepřátelství, že? Tak já tě zlomím, nebo...
0: No.
1: Čertivém, vau diable. Vau diable. Ale no tak to teda ne. My máme ho... To znamená merde. To znamená, protože to je ten symbolický, že se řekne, když šlapete do ho... tak máte štěstí. Tak to máme tohle. Ale v Hradec Králové mají ještě jinak. Ale já to
0: nevím. Já jsem to tebe... vím, že mi to vypravila.
1: Ale já nevím, jestli můžu takhle...
0: Tak to vystříhneme.
1: Tady nejsou děti? Ne. Nebudete uraženi, to je sprostý, jo? Ale já jsem to neviděl, že je to sprostý. Já jsem totiž hrál mistera Markéta, já jsem hrál role Volanda. A to je role, rozumíte, mezi muž a žena, nevíme, odkud je, to je ďábla. Tak já jsem do té šatní, od té holky, které mám hrál, já jsem říkal, a já jsem potřeboval opravdu najít ten chlap ve mně, tak já jsem říkal, holky, já vás miluju, ale já jdu u kluci. Tak já jsem byla v šatně, my jsme měli tři místa, tak dva kluci a já. Byli úžasní. Gentlemani odešli a pak se když jsem byla oblekla, tak to dělá. A potom jako před představení, jak se říkáme zlom vás, nebo merd, nebo zlom vás, čertěvem, tak oni říkali, tak jo, Chantalka, na to mrtá. Já jsem nerozuměla a já jsem se říkala, no asi to je ten zlom vás tady. Tak se říkala, tak jo, kluci, na tom brnáme. Jenomže já potom jsem přišla v Brně a jsem hrála s Bolkem. Já jsem říkala, tak Bolku, hele, na tom brnáme. Co jsem dostala? No víš, co říkáš? A já jsem říkal, no tak zlom vás. Jako podletí v Hradec Králové. A potom mě to říká, co říkám. A už jsem neopakovala. Radši. No jo, ale víte co, já vždycky říkám, že ty zprostý slovo češtině, to mám hrozně ráda. Protože ani nevím, co říkám. Protože ve francouzštině máte zakodovaný, já to mám tady zakodovaný. Ne, ne, ne. Ale ve češtině já nemám problém. Jsem svobodná.
0: A jak často sem jezdí vaše francouzská rodina? Sem do Česka jezdí?
1: Málo, taky málo. Ale před covidem. Jsme nepřišli a já to mám málo času, protože já nemůžu odjet do Francie jenom na 3-4 dny. To nejde, já mám rodina všude, jižní Francie všude. A tak potřebuju aspoň takové ti 14 dní. Nebo... A já to najít 14 dní volné, to je docela peklo.
0: Ale užíváte si to. Vy jste mi totiž říkala v rozhlasovém rozhovoru, že když přijedete k vám domů, tak první, co si dáte, papouška.
1: Papoušek. A papoušek to je pastis s trošku mentolový sirup. To je strašně dobrý. A nebo ten pastis tout simple. To jsou takové pití, které já se nedám moc tady. Já se dám, když jsem dole u moře a všechno to se spojí. Jo, to, já málo piju pastis tady. Nevím proč.
0: A to moře vám teda musí chybět, že?
1: Jo, já si myslím, že jo. Vladimír dělal do bazén jako slaná voda, abych maminka měla trošku pocit, že je u moře. No.
0: To je hezky. My pro vás máme překvapení.
1: Jo, vážně.
0: Přijde, ano, přijde sbor Viva la Musica.
1: A já jsem viděla ty holky.
0: Ano, už pojďte.
1: A ty jsou krásné holky.
0: Jsou krásné.
1: a mají baret.
0: Mají baret, protože vám si pro vás připravili písničku a ta písnička bude ve francouzštině. A když nemůžete
1: kouzelné.
0: Být u moře, tak abyste byla aspoň, aspoň trošku ve Francii.
1: Ježiš, to mě mrzí, že právě, když jsem viděla pánové, jsem přišla s notama, my jsme mohli udělat jednu francouzský šanzon, ale bohužel nemám ty noty. Ale...
0: Zbor Vivala Muzika, který si pro vás připravil překvapení. Že vy tak krásně voníte. Já jsem dneska poprvé cítil vůni Chantal Poulain a jsem z toho úplně na větvi. Jako, ne, samozřejmě nebudu to dělat a já bych vám přál, abyste chodili jeden po druhém.
1: Ale ne.
0: Tak prosím, Vivala Muzika.
2: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde mými hosty byla herečka Chantal Kulén, cymbálová muzika Cifra a sbor Viva la Muzika.
1: Je dojemný.
2: Krásné.
1: Je dojemný.
2: O čem zpívali?
1: Jsou pryč. Ty jsi potvora. Já mu to už zašeptám v ucha, abych mě nezeptal, jestli jsem rozuměl ten text. Protože sice krásně, ale já jsem nerozuměla.
2: Já jsem myslel, že mi říkáte, zeptej se mě.
1: O čem ne, ty jsi blbej, ty blbej. Nebo ty jsi
2: já jsem si říkal.
1: Nejsi něco.
2: Já jsem si říkal, to je asi nějaká hezká píseň.
1: Ne, ty jsi pekelný. Ach bože. No ne, to je trubadur. To je takové ten muzikař, jo, to jsou ty trubadur. Ale je to těžké, protože já to samozřejmě to vím, že to je asi ty texty, ale já se strašně omlouvám.
2: No. Chantal, vy jste hrála v několika českých filmech. Já se babak blbě rozuměl.
1: Ty jsi žvůl. Ty mě dáš do takové situace.

0: Já jsem třeba myslel Konec starých časů, který jste natočila s panem režisérem Menzelem. A víte, že pan Abraham je od nás? Od nás, odsud.
1: Vážně.
0: No tady z Kunovic bydlí kousek.
1: Jej, miluju ten člověk.
0: No, no, no, no.
1: My jsme pořád jezdili spolu na plac, protože já jsem měla Saab, my jsme měli s Borkem Saab. Pořád my jsme jezdili a on řídil. To je pro mě absolutně kouzelný člověk, gentleman, moudrý, všechno úplně.
0: No pan nic. Abraham rád hrál na klavír. Byla jste
1: ano, ano, ano, já jsem uslyšela.
0: Jo, jo. Jazz.
1: Jo, jo,
0: miloval.
1: Jazz man.
0: Jaké bylo natáčení toho filmu?
1: Bylo to zajímavé, protože my jsme s Menzel chytli jednou velmi silně způsobem, protože on to chtěl, abych se mluvila dokonalý český. Já jsem říkal, ale proč mě vezmeš mě, teda, když bych měl vidět někoho jiného. Ne, bylo to super, hlavně já jsem potkala právě úžasní herci, ale já jsem byla těhotná, já jsem ani neviděla, že jsem těhotná s Vladimírem. No a pak jednou jsem přišla za ty kostýmerky a jsem říkala, holky, nevím co, ale ty prsa mě bolí. No a tak jsem zjistila potom, že jsem těhotná s Vladimírem. Tak... A já jsem úplně byla zelená, já jsem si že budu mít dement. Protože my jsme pařili, že jo. Blo, blo, blo, blo, blo, blo, vodku, víš, tvrdě, husky, cigarety, jezdila jsem na koně, všechno možný. A já jsem si, bože, já jsem omlela, když potom, že jsem odešla za maminkou a tam jsem byla u lékaře právě, mě zjistil, že jsem těhotná, tak já jsem říkala, já jsem omlela. Já jsem říkala, no, tak to bude debil. No, všechno dopadlo docela dobře.
0: Povedl se vám, Vladimír.
1: No, to víš, jo, to víš, jo. Ale hlavně je, sice má docela dobré jako herectví, výkon, ale je dobrý člověk. Pro mě je to strašně důležitý.
0: Ale film je krásný.
1: Film je krásný, ano, souhlas.
0: Díváte se na něj někdy, v televizi? Jo, vy nemáte tu televizi vlastně.
1: Nemám televize poprvé a po druhý filmy, kdy jsem já pracovala moc na to, nečumím. Já jsem na sebe alergická.
0: Tak?
1: Já nemůžu. Já skončím, když já musím jít na ty premiér, že jo, nikdy. A už to pomalu jedu takhle a už... a zmizím. Ne, já to nejsem... Teď jsem byla na proměti největší dár právě, víš, to jsem to udělala s holkama.
0: A taky jste měla ten pocit, že se na sebe nemůžete dívat na té premiéře?
1: Bylo to tam trošku jinak, tak jsem byla jeskyně, že jo, trošku pračená.
0: Praštěná.
1: Praštěná, což mě baví, ale no, tak to je pohádka, tak to mě nevadilo. A potom jako, já nejsem člověk, který na svoje filmy se podívá, no to určitě ne, ale na premiér vždycky jsem, samozřejmě.
0: A jste někdy překvapená, jak ten film nakonec vypadá, že to je možná úplně jinak, než máte v představě během natáčení?
1: Jo, určitě, jo. Určitě, protože dělá spoustu věcí, jo, když to čtete a čtete jako ten scénář, tak to potom samozřejmě můžete udělat se určitá příprava, ale pak je ten jako střih a montáž a všechno, ta muzika, tohleto, to už ten člověk vidí úplně jinak, že jo, samozřejmě.
0: Vy jste vzpomněla paní režisérku Věru Chytilovou, jaká byla? U té bych řekl, že bude trošku divočejší, že bude hysterická.
1: Ježišmarja, když to oni... on je Šošeka královna, že jo? Tak oni se domluví, že se napíše ten film. A bylo to scénář trošku jinak, jo, než ta představení. To byla adaptace jakoby na to. A já si vzpomínám, že Bolek, Věra přišla v Olšanech, tady na Moravě, u Brna, Olšany. Olšany.
0: Olšany, aha.
1: Ne, ten Žbitov.
0: Ano.
1: Jo, koukal na mě. Olšany.
0: Já jsem rozuměl. Od Chanel jsem vám rozuměl. Jsem se říkal, kde je u Brna Chanel, ty jsem přemýšlel strašně rychle.
1: Olšany.
0: Olšany, vím.
1: No. No a my jsme byli doma a já na večer ráno jsem teda vylézt z pokoje a já jsem říkala, ježišmarja, byla zavřena z klíče. Já jsem říkala, Bolku, co? Ježišmarja, kdyby zase chtěla ráno brzo pracovat, ta Věra,

0: pát. Já jsem říkala, aha, tak jsem otevřela, šla psa dolů. Pak jsem nachystala snídaní tohleto a já jsem šla za Věro, tak, Věra taky zavřená. Já jsem říkala, vy jste všichni oba magor, co se děje? A ona mě říká, Ježišmane, ať mě probudí ještě v noci, že chce pracovat. Tak ten má problém ráno a ta v noci, no tak to bylo těžké s nimi. No a já jsem, když my jsme měli točit, tak já jsem měla spoustu lidí, mě říkají, ale uvidíš, ona reve, ta hysterka, reve. A já jsem říkala, ty brďo, tak to nebude se mnou dobrý, protože se mnou to nejde. Já se blokuju, víš, když na mě někdo řve, tak je zeď. A už můžu odcházet normálně, protože já nemám... Věra na mě nikdy nezvedla hlas. Asi taky ona byla strašně citlivá, jo? Ona to viděla, na koho může. Ale hlavně to měla na těch chlapí kuku. A já jsem viděla, že na těch chlapí to řvala, to bylo strašně. A někdy je to bylo pro mě těžké, protože mě úplně sevře, jo, ty křičeně tak. No, ale se mnou to všechno, a ona vždycky, protože dlouho jsem bydlela u ní, a s Bolkem jsme bydli u ní, a ona mě vždycky říká, já totiž, když jsem doma, jsem tak hodná, ale když pracuje, jsem taková kráva. Miláček. Ne, Věra, jsem, pak my jsme udělali to kopitem sem, kopitem tam. Pak já mám krásnou fotku. Já jsem zakázala, protože byla cenu, když bylo vidět ty prsa, jako ty bylo ty ruce od ten, co na mě, Hanák. A já jsem byla nahá, tak já jsem říkala, dobře, ty fotky v žádný případě nemůže být na venek jakoby používaná, že jo. Bolek byl v Rusku na festival. A já jsem tam nebyla, ale on tam byl a tam byl plakát 7 metrů vysoký. Šantal nahá, že jo? Jako s tím ty ručičky. A tam Tomáš Bolek, který je před ten plakát a takhle. Ale Věra pro mě byla vždycky takové velké, mě držela. Držela vždycky. Naopak. Mě dala síla. Ale vím, že mohla být nepříjemná. To já to vím, já to vím. Ale Věra zůstane vždycky.
1: Ona byla takové velké dítě.
0: Jo, byla. Ona to opravdu se postarala, když vy jste přišla, byla děťátko, ale zároveň pečovala. Jo? O mě vždycky pečovala hrozně. No.
1: Co říkali na vaše filmy u vás doma, teď myslím ve Francii? Viděli vaše filmy? Předpokládám, že viděli. České filmy.
0: Ne.
1: Neviděli?
0: Ne.
1: Vaši neví, ne, co jste tady natočili?
0: Ne.
1: Opravdu?
0: Ne. A to není důležitý. Já to dělám pro tady. Já nepotřebuju. Jo, teďko bude, teď se točí dokument o mně. Docela dlouhé, hodinu a půl, hodinu 20. A prej, já jsem z Marseille, že jo. Prej, to má být na festival, ten dokument, přímo v Marseille. Tak já se těším, že pozvu svoji rodinu, které bude na to koukat, no. To se na to těším.
1: A kdy bude premiéra?
0: To já nevím. No. To ještě nevím. Já teď točíme, že jo, teď právě.
1: A když by přijela vaše rodina sem do Česka, co byste jim ukázala?
0: Všechno, asi. Všechno. Myslím, že... Já si vzpomínám, když my jsme se, když můj otec, který je Francouz jak poleno, to je takové, on vždycky mě říkal, Miláčku, vem si koho chceš, žluté, černé, modré, jako ať je to Itál, je to jedno, hlavně ne Angličana, že ta naše historie. A on je strašně Francouz, jo, to je, to byl. A Já si vzpomínám, že jak my jsme měli svatbu, já jsem přijel, no tak bolku, já nevím, jestli táta přijde. On to, on vždycky říká, ježišmarja, co tam budu dělat, ty debile nemluví francouzsky. Bože, no ne, táta nemluví, nikdo nemluví francouzsky. Ale on přišel na té svatbě a jsme skončili na ten Spielberg, na stole všichni. Iva Bitová, Kalerová, cigánský muziku a tak. A táta byl nádherný chlap a ty holky jako trošku. A vzpomínám si, že já jsem ho odvezla na letiště zpátky a on se otočil a mě říkal, teď tě rozumím. Já si myslím, že je strašně důležitý potkat určité kultury a ne jako hned odsoudit, nebo to není zajímavý, nebo to je nebezpečný, nebo tohleto, ale je potřeba ji potkat, že jo. A tata byl okouzlený, tak to je, mě to potěšilo hrozně.
1: A byl tady častěji?
0: Ne,
1: jenom jednou na té svatbě?
0: Aha. My jsme šli za ní, protože Bolek a táta se velmi dobře rozuměli a a tak, ale jednou.
1: No, ale vaše rodina sem jezdila za váma.
0: Jo, sestry, táta, máma, táta jednou, bratři a tak dále, jo. A rodina
1: ze sedmi dětí,
0: tam,
1: je to pravda?
0: Jo, sedm, jako jsou čtyři kluci a tři holky. Ale sestra umřela a kluci jsou trošku všude ve Francii a hrozně ráda ji vidím. Ale sestry, jenom, už jsme jenom šest. No. Patricia, ta nejmenší.
1: Když se zeptám na Paříž, hlavní město Francie.
0: No, tak teď nechoďte. To je bordel tam. Šílení. Šílení. A já to sleduju strašně moc, protože to mě zajímá, ale je to vidět, to nespokojenost, ten, to není jenom kvůli ten důchod. Samozřejmě. Ale já si myslím, že to jede daleko víc hluboké. Jo? To nespokojenost si myslím, že je postavený na víc než jenom ten důchod. Ale co se děje teď, to není žádný jako sranda. Jo?
1: Je pro vás Paříž tím středem Francie, teď myslím turistickým samozřejmě, protože spousta lidí utíká a chce vidět, já taky, chce vidět Paříž.
0: Jo, to je klasika. Ale mám strašně rád Paříž, jo, to neříkám. Ale já miluju Marseille. Já vím, že spoustu lidí se bojí Marseille. Říká, ježišmarja, tam je divoké, tam je nebezpečný. Je to pravda, že někdy se cítíte jako někdy v Africe, nebo jste v Číně. To jsou ti čtvrtí, kde opravdu můžete cestovat kolem země koule. A to mě baví, protože já nemám problém s toho. Já si myslím, že já jsem nikdy neměla problém. Já jsem se chodila do těch čtvrtí, které se považovaly za nebezpečný. Moje bratři úplně šílej, ale mě to baví. Tak to já vždycky jako nemám problém. A Marseille je země v země, se to říká. Jo, to ne. Ale Paříž samozřejmě, to je kouzlo. A vy máte tolik krásná města. To je jako, já jsem nedávno mluvila s někým. My jedeme někam, já nevím, do daleko, budeme mít letadle, do Tajsko, ale kolikrát ten člověk nezná svůj vlastní zem. Jo, že necestuje do svůj vlast. Jako, a tady v Čechách jsou nádherné místa. Ve Francii je to radši, já vždycky jezdím autem, protože chci být svobodná a někdy se seberu. A to jsou ještě místa, kde je neznám úplně. Jo? To znamená, že já vždycky říkám, jsme měli potkat svůj vlastní zem. To je taky.
1: Já jsem se na tu Paříž neptal náhodou.
0: Jo?
1: Protože přijde sbor Viva la Muzika. A zaspívá vám písničku, ale to hlavní, tomu porozumíte, přitom jsem porozuměl i já, budou zpívat O Champs-Élysées.
0: Naše klasik, O Champs-Élysées, d'accord, devinete.
1: Champs-Élysées na konci Vítězný oblouk. No přesně tuhletu. Přesně tuhletu vám zaspívá. Sbor Viva la Muzika přichází.
0: Holky.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Chantal Poulain, to je jméno dámy, kterou jsem hostil v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka a vy teď jeho záznam posloucháte.
1: Kuba Tomala.
2: Výborný.
0: Jsou šikovní,
2: už
0: že?
2: Jsem poslu a už jsem rozuměla. Úžasný.
1: My se budeme pomalu loučit.
2: Vážně? Tak doufám, že se zase někdy uvidíme.
1: Právě. No. Já jsem moc rád, že jste přijela.
2: Je, pro mě to radost. Ale příště budu ráda zůstat aspoň 2-3 dny. 300 kilometrů, 3 hodiny cesta, 3 hodiny zpátky. No,
1: zůstaňte, jak budete dlouho chtít. My tady máme sklepů. To není, všecko obejdeme.
2: Já vím, na Moravě, ježiši. Já už nepiju bílý víno francouzský, jenom český, moravský. A no červený ještě ne. Červený francouzský.
1: Tak nám dejte tip, jaké máte ráda francouzské červené víno?
2: Je to spoustu. Když je starší Bordeaux, co jsou pro mě ty červené, potřebuji být zralej. To je jediný věc, jo. Abych byl trošku kulatý. Ten bílej má vydrží jako víc, jako může být míň kvalitní, ale tady na Moravě jsem to potkala opravdu vinařství. Jo, a já jsem královna vinobraní. V Mikulově. Už 8 let.
1: No to jo.
2: Jezdíme na koně s Karel IV. A já jako královna jedeme na koně a celý ta trasa takhle po celý Mikulov. Tadam bum bum, děkuji. Ne, je to krásný, ale už 8-9 let pomalu a je to pro mě velká radost.
1: Pro nás je velká radost, že jste přijela.
2: Děkuji a vy jste úžasní.
1: Vás čeká ještě jedna písnička a budeme rádi, když si zaspíváte s námi, protože ji určitě znáte. Přichází Dan Gajdoš, cymbálová muzika Cifra.
2: Sedím ještě. Jo, dobře, tak je. Dej to mikrofon, chudák.
1: No ano.

A pro nás je velké štěstí, že jste přišli. Děkuju, že jste byli s námi na mé rozhlasové Bohovce. Děkuju nejenom vám, ale i mým hostům. Cymbálová muzika Cifra, primáš Peťa Číhal. Zbor Bývala muzika. Dan Gajdoš. A Chantal Poulet.

0: Děkujeme.
1: Dnešní vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, je u konce a já vás už teď zvu k natáčení dalšího setkání. Proběhne 20. a 21. října a mým hostem bude mimo jiné slavný herec Jaroslav Satoranský. A teď už vám přeji hezké letní dny a dušu v péří. Na shledanou, za týden se těší Jošta Kubáník.

0: Super. Viva la musica.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Kdo byl u natáčení pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, když jsem hostil hudebníka Ondřeje Brzobohatého, ten mi potvrdí, že to byl velký zážitek. A kdo ne? Ten si může záznam pořadu poslechnout v neděli po 11. hodině. Na Ondřeje Brzobohatého i na vás se těší Jožka Kubáník.
3: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Bylo 18 hodin. V Kroměříži včera padl historický teplotní rekord. V Holešovském zámku jsou k vidění díla Pabla Picassa, Salvatora Dalího a dalších umělců. Žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je ve fakultní nemocnici Bulovka. Zítra bude v regionu oblačno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Teplotní rekord včera zaznamenala meteorologická stanice v Kroměříži. Naměřila 37,8 stupně, což je nejvyšší hodnota v 84-leté historii stanice. Zároveň šlo o nejvyšší včerejší teplotu ve Zlínském kraji. Hned 12 stanic naměřilo o svou nejvyšší teplotu pro 31. červenec.
4: Kroměříž jako jediná překonala 37-stupňovou hranici. 36,7 stupně naměřili včera v Bojkovicích a Starém městě na Uhersko-Hradišťsku. Přes 36 stupňů pak bylo i ve Zlíně, Bystřici pod Hostýnem, Štíté nad Vláří a Valašském Meziříčí. David Javůrek, Český.
3: Městské kulturní středisko Holešov připravilo na srpen výstavu Dalí, Picasso, Vasarely, Miro, mistři moderního umění. Výstava děl velikánů surrealismu, kubismu a pop artu bude k vidění ve výstavních prostorách Holešovského zámku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí střediska Dana Podhajská.
5: K vidění u nás bude asi 60 děl. Každý z vystavovaných umělců zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění, ale každý zcela jiným způsobem. Oni potom společně vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek a uměleckých přístupů. O tom ta výstava je.
3: Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádech desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezená byla z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové veřejnosti ohrožena není.
6: Celý postup probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů za spolupráce nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení vysoce nebezpečné nákazy u pacientky velmi nízká. Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
1: Počasí.
3: V noci bude v regionu polojasno až oblačno. Vyskytnout se můžou i přehánky. Nejnižší teploty naměříme 20 až 17 stupňů, v údolích Valašska lokálně až 15. Zítra ráno a dopoledne očekávejte spíše zvětšenou oblačnost. Odpoledne a večer bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Sničky.

písničce Boravanky, ano, už nám on dohrává krásně. Ano, tak jsem skočil do toho závěru. Moravanky, prostě mě to nedalo, tak jste si možná zaspívali společně se zpěváky a v tuto chvíli přeji klidný sobotní podvečer všem našim posluchačům Českého rozhlasu Brno a Zlín. Právě začala druhá hodina pořadu Blahopřání s písničkou, u jehož poslechu vás vítá Karel Hegner. Doufám, že to vedro alespoň trošku zvládáte. Tady v Brně se lehce zatáhlo, ale myslím, že z toho nebude nic. Hlavně, ať není nějaká katastrofa. Číslo k nám 726465200 a opět připomínám se nějako v poledne, že svátek dnes slaví Oskar a Meda. A mám tady první blahopřání, takové kratičké, ale velmi milé. Honzík Bůřil přeje paní Ludmile Ješkové k včerejším narozeninám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, prostě všechno to nej. Tak toto je první gratulace hned od Honzíka Bůřila paní Ludmile Ješkové. A naše písnička Miloš Procházka, Ivana Škrháková Na zahrádce a Dambořanka.

0: Ano, tak to byla Dambořanka a teď dostává slovo Tonička z Pohořelic, ale pozor, u Napajetel, to jsou úplně jiné Pohořelice. Dobrý podvečer, Toni.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla, kdybyste nám zahráli, včera jsme měli 61. výročí, co jsme se brali, sňatku.
0: Ano, ano.
1: Takže přeju dva syni a dva vnuci a snacha.
0: Ano, k tomuto vašemu 61. výročí vašeho spolužití. Toničko, tak si to užijte, v klidu za chvíli zazní písnička a mějte se moc hezky. Jo?
1: Děkuju.
0: Taky děkujeme, nashledanou. A dovolal se Jeník z Přísnotic. Jeníku, dobrý podvečer.
2: Zdravím vás, pane Karlíčku.
0: No, povídejte.
2: Když se potkáme na nějaké festivalu nebo...
0: No tak zítra jsme ve Vřesovicích od 14 hodin. Takový hanácký festival.
2: Hanácký?
0: No.
2: Já mám dneska dožinky právě.
0: Dožinky?
2: Já budu asi vyspávat trochu.
0: Aha, a
2: dožinky,
0: jo,
2: dožinky,
0: tak
2: dožinky.
0: Jste všechno sklidili, ano?
2: No. Kukuřice ještě ne, nebo tvůrky ne.
0: Ještě ne, ještě to chce nějaký čas, že jo.
2: Jasný.
0: No, tak a s kým to oslavujete, dožinky, Jeníku?
2: No, tak jasný, mám trochu napršelo tady na jihu, v Přísnoticích u nás, ale...
0: Teď je napršelo?
2: Ještě mohla být, jo, malá bůrka se přehnala.
0: Fakt? Aha.
2: Jo. Brně nepršelo ještě.
0: No je lehce zataženo, ale zatím ne, teda ani kapka. No, tak Honzíku, tak si to pěkně
2: musím
0: oslavte.
2: Musím vás tedy pozvat, co? Taky na dožinky, že?
0: Já nejsem žádnej sekáč. Já bych vám to nevytrhl, já nejsem sekáč. Ačkoliv jako dítě, když jsem jezdíval do Týnce u Břeclavy, tak si považte, no. že jsme tam chodili pomáhat a fakt to nám bylo, já nevím, 12, 13, 14 let a pomáhali jsme mlátit a to ještě byla mlátička, taková ta fakt ta...
2: Jo, stará.
0: Stará mlátička na návsi byla.
2: Nechceli za to, koupil jsem tady, jo, 2 litry vína, já jsem pro ňu. Jo, mám ju doma, taky v zahradě, jo. Jsme na rožinkách právě ju tak rozpohybovali a...
0: No, tam se vždycky střídali, že jo.
2: Sběratel, jo, starých pokladů.
0: Hezky, no. Tam se vždycky střídali, že jo, si objednávali postupně všichni
2: jasný,
0: z dědiny.
2: Já to vím, můj dědeček, jo, když tam někdo podával, jo, dostal...
0: No, přesně tak, přesně,
2: dostal
0: přesně.
2: Dostal 50 halířů na hodinu a...
0: No jo, no, tak to bylo... No, mějte se
2: nic,
0: krásně.
2: Dambořánku pozdravuju, hrála dobře.
0: Ano.
2: Písnička, tak... že minula a Lácaránka zasnal, bude na horech. Teď jsem byl v noci slavy v nedělu jenom na chvílu.
0: Dobře.
2: Tak jsem tam, tak mám slíbený od té druhé, kam zpěvačky.
0: Aha, dobře, tak to už si vyřešíte, to už si vyřešíte osobně, do toho my nebudeme zasahovat, každý ať si žije jak chce.
2: Bude,
0: mějte se krásně, Honzíku, nashledanou.
2: Jo,
0: no a já mám tady vzpomínku na nejlepšího kamaráda, pana Vladimíra Křivánka z Popůvek, který odešel 1. srpna 2007, odkud není návratu. Vzpomíná a nemůže zapomenout kamarád Jarda Čech s manželkou a Hanka Křivánková z Popůvek a kamarádi z hospůdky u Rybníka. Tak to byla vzpomínka. A teď pastorela v podání Vacenoviáku. Já jsem si s nimi zaspíval.
3: Český rozhlas Zlín.

0: tak tolik pastoralo, taky už je to nahrávka z nějakého času, možná, já nevím, 25 let, no letí to neskutečně. Zituška z Jevíčka se dovolala, dobrý podvečer, Zituš.
1: Dobrý podvečer, pane Karličku, já vás zdravím srdečně i pana zvukového mistra.
0: Alenka moc tady vám, sedí, Alenka.
1: Já tak paní Alenku zdravím. Já vám, paní Alenko, děkuji za to, za tu písničku, tu pastorelu, já ji miluji. A zrovna takovou krásnou písničku, při které já se vidím tam někde v Alpách krásných a spoustu červených muškátů kvetoucích, také já takovou podobnou písničku, jestli najdete, jestli máte, posílám Jarouškovi Wolfovi jako poděkování za jeho krásná slova, která, myslím, před dvěma dny psal jako mail do rozhlasu a bylo to
0: popřál
1: pro mě.
0: Vám, ano.
1: Ano, popřál mě, tak Jaroušku, ty jsi skvělý člověk, všechno možný znáš a víš. A já to vždycky říkám, že jsi chodící encyklopedie. A Jaroušku, užij si ještě hodně těch koncertů a pozdravuju toho člověka, který tě na ten koncert zaveze a přiveze zase domů. Přeju ti hodně zdravíčka, Jaroušku. Vám, pane Karličku, děkuji. Pozdravuji všechny posluchače a všechny mé rozhlasové přátelé.
0: Ano, dobře, mějte se krásně, Zito, hezký večer, naschledanou.
1: Také, naschledanou.
0: E-mail, dobrý večer, chci nechat zahrát písničku, dnes slaví 50. narozeniny pan Josef Zapetal ze Šumic, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání, přeji přítelkyně s rodinou, rodiče, sestra Iveta s rodinou, sestra Jana s rodinou, Zapletalová a rodina Uhrová. Teď si poslechneme přímo Směs, všady zamračené v podání Miločanky.

0: Ano, ano, ano, třeba jste, určitě jste pochopili, protože mě z kaporání Miločanky zazní v zápěti za chviličku, já jsem se špatně podíval, přiznám se, a skočil jsem. Já mám děvče z Hany Josefa Smítala, hrála Vřesovanka, která vás zítra zve na festival ve 2 hodiny do Vřesovic. No, vidíte to, stane se to, no, skočil jsem prostě. Ladi ze Zlína, krásný podvečer vám přejeme.
1: Já vám taky přeju krásný večer. A chtěla bych jenom vzpomínku na moju sestru, která zemřela 1. srpna před 7 lety a 2. srpna umřela maminka, je to 15 let. Tak tady mám svíčku a vzpomínám na ně.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: A chtěla bych jim nechat zahrát. Škoda, že to nebylo před tou pastorelou, protože to je nádhera, to je prostě srdcovka.
0: Jasně, Ladi, no tak prostě zazněla, tak jste si určitě, když ano. Už sedíte s tou svíčkou, tak jste si vzpomněla už možná u té písničky a za chvilinku zazní ta směska, takže prostě.
1: Dobře, děkuju moc krát a zdravím všechny.
0: Taky, taky, Ladi, mějte se moc krásně.
1: Nashledanou.
0: Luboš ze Žeravince dovolal. Lubi, dobrý podvečer. Ahoj.
2: Dobrý podvečer, Karlíčku. Zdravím tě i tvou zvukovou mistrní. A dneska bych chtěl zahrát pro radost dvom lidem v Hroznové Lhotě. A to je Mirek Pavlica. A druhý je taky Mirek Smetka, který dost často volá do rádia.
0: Ano.
2: Jo. A přeju jim hodně radosti a ať si užiju následující písničky.
0: Mm-hmm. Dobře, Luby. Tak se měj krásně, díky.
2: Taky, Karlíčku, díky moc.
0: Ano, hezký večer.
2: Jo, čau.
0: Ahoj, podíváme se na e-mail. Dnes slaví narozeniny náš strýc pan Vilém Antony z Meziboří. Milý strýc, dopřejeme ti k narozeninám a do dalších let. Hlavně hodně zdraví, štěstí, radost, lásku, pohodu, boží požehnání, spokojenost a tvůj oblíbený český rozhlas Brno. Ti k tomuto přání zahraje krásnou písničku. Přání posílá ze srdce Jolana s rodinou. Ano, nebude to jedna písnička, ale jak už jsem předtím skočil, bude to přímo směs. Podání Miločanky.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Hej, hej, hej, ano, tak to byla Miločanka, směs písniček a dovolal se Laďa Bobrovský, hosti Rádky Rešov. Vladíku, přijít krásný podvečer.
1: Pěkný podvečer, Karlíčku, přejeme z hosti Rádky Rešov. Rešová, tak, abych pořádně skloňoval. A já bych poprosil pro mého sírovce písničku Ališe Bobrovského do Pozoří z jezer, který slaví svoje krásné narození. Takže milý Aldo, všecko nejlepší ti přeji Vladě a Kejta a hlavně hodně zdraví vám celodně. Ahoj.
0: A Laďa, Ladi, Alešek hrál taky basketbal?
1: Alešek nehrá.
0: Nehrá.
1: Já taky ne.
0: Ty taky ne, ale v rodině ano, že jo, přeci ne.
1: Ano, ano. Ano.
0: No, slavná to éra brněnských.
1: Jo, jo.
0: Brněnských bobrů.
1: Honzíkovi jsem mařil na 50. na Bodově. Když hráli titul, tak pospět.
0: Ano. No jejda, my když jsme studovali, když jsem chodil na jamu, tak to jsme se potkávali v třeba ve Slávce, v hotelu na kafíčko, tak to byly slavná éra, jak šli basketbalisté tenkrát přes Počeské v Brně, tak to bylo halo, že jo, chlapi vysocí. A... Ladíku, tak se mějte krásně, a ty jsi říkal, že tam u vás prší v Rešově, nebo co?
1: Výborný to.
0: No jejda, tak jenom a sprchne. Dobře, tak hezký večer přejeme.
1: Pěkný večer, taky přejeme, ahoj.
0: Ahoj. A dovolala se paní Faninka z Brumova. Dobrý podvečer, Fany.
2: Dobrý. Tak můžu mluvit?
0: Ano, už jste ve vysílání.
2: Prosila bych o zahrátí písničky se vzpomínkou na manžela Josefa Nováka, který mě opustil před půl rokem po manželství, 64 let manželství. Ještě bych si připojila dnes prvního, slavím já, 83 let narosky. A prosím pro pravnuka Dominika Strnada 4. srpna k jeho svátku mu přeji zdravíčko, štěstíčko a pohodu ve škole. To všecko přeje babička Františka Brumova. Rádi jsme vás poslouchali a mám to podnes. A jestli hrajete písničku, postavím si chaloupu.
0: Ne, nemám tady nachystanou, to právě ne. To bude druhé, jiné pohlazení. Za malinkou chviličku si poslechnete krásnou písničku od Slavka Smíšovského. Fany, tak když máte ty narozeniny dneska, tak vám samozřejmě jménem všech posluchačů a tady Alenky a mě, tak vám popřejeme všechno dobré, především klid a zdravíčko, ať se vám daří, Fany.
2: Děkuju vám moc.
0: Jo, tak mějte se moc hezky, těšilo mě a užijte si toho večera narozeninového. Tak a já mám tady e-maily, chceme nechat zahrát písničku k 80. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenosti, ať se má vydrží ještě minimálně 20 let. To Marii Šelové ze srdce přeje celá rodina Šelů, Pospíšků,

Graba Grbavčicu a Karolína Šamanová. Já odkliknu ještě další. Posílám písničku pro sestru Marcelu Ptáčkovou do Stříbrnic na cestu do lázní a její sousedku paní Vlastičku Macháčkovou. Pro radost určitě sedí u kafíčka. No a ten e-mail posílá Jaroslav Čech. A my si poslechneme, jak už jsem naznačil, od Slavka Smišovského píseň Hledám fialenku. Helenka Brodová, Věruška Zámečníková nám zaspívají za doprovodu cimbalové muziky Aleše Smutného.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A dovolali se dvě Marušky. První slovo dostává Maruška z Moravce. Dobrý podvečer, Mařenko.
4: Dobrý podvečer, pane Hegner, zdravím vás a vaši kolegyni a všechny posluchače. Chtěla bych poslat písničku do Horní Libochové u Křižanova pro paní Martu Remerovou, jejímu svátku, který měla ve středu. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu. To jí přeje Marie a Zdeněk z Moravce. Přidávají se děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata, posílají prababičce pusu. A ještě bych chtěla poslat pozdrav do Růži u Velkého Mezříčí pro jejího syna Karla Remera a jeho manželku a její tchýni a tchána Vařejkovi. Jen tak pro potěšení a dobrou náladu. A tuto písničku také posíláme do Lanžhota, Mírnice, Miroslavy a do Otnic. Všem jmenovaným přejeme krásný pohodový večer. A Jardovi Wolfovi, ať se mu daří poslouchání Těchovec. Děkuji a zase někdy
3: nashledanou. Hezký večer,
4: Maruško.
3: Ano, hezký večer, nashledanou. A druhá Maruška dostává slovo z Čech pod Kosířem. Dobrý podvečer.
5: Dobrý večer, pane Karle. Dovoluji si vás takto oslovit.
3: Úplně v pohodě. Za ta léta, co jsme se znali, viděli, tak...
5: Že, ano, takže... Jak jsem říkala, jsem z muzikantské rodiny, můj nejstarší strýc byl kapelník tady české hudby, tři synové na klarinety, na saxofony a třetí Jenda, bohužel zemřel v 31 letech, výborný klavirista a harmonikář. Nejmladší strýc byl také kapelníkem a ještě k tomu varhaníkem v Náměstí na Hané. A tam tehdy udělal takovou hudbu, že v těch 50. letech byli nejlepší v republice. Měli jet do Londýna, nevím přesně, když už bylo všechno vyřízeno, honem se sbírali kroje, vyšívali, dostali chlapi poukazy na boty, že? Tak zátrh strýcův švagr emigroval, protože byl zaměstnancem ambasády v Londýně a emigroval.
3: Ano.
5: Tak všichni zůstali doma.
3: No to ale tak bývávalo, ano.
5: Možná, že si vzpomínáte, to jste ještě byl mladý, že v těch letech byla ta hanácká dechovka z Náměstí na Hané proslulá. Hráli v Praze na Sletě, ještě na Sletě.
3: Na Sokolském Sletě, ano.
5: U tohoto strýce Vojtěcha, který byl také varhaník, harmonikář a klavírista samozřejmě, tak má potomky, kteří tedy jsme rádi, že pokračují, protože já bych to nespletla. Jeho pravnuci už, protože on byl narozený 1925, takže už jeho pravnuci hrají, nebo tak absolvovali pražskou konzervatoř.
3: Ano, ano.
5: Jeden z nich hraje v Olomoucké filharmonii a ten druhý už, už je to prostě třetí generace, tak já už nevím
3: jasně.
5: jména.
3: No to
5: ten
3: jasně.
5: prostě dělá něco do hudby v Praze, ale tam nevím, o co se jedná.
3: Dobře.
5: Ale zůstal zase u hudby.
3: Tak, máte z hudební rodiny, Maruško. Tak vám moc krát děkujeme.
5: Takže já miluju tu dechovku a všechny písničky, protože jako studenti jsme jezdili na brigády, no tak se na traktoře zpívalo.
3: Ano, ano, přesně.
5: Hlavně tak. Nemelem, nemelem.
3: Dobře, Maruško, tak se mějte moc hezky, děkujeme za vzpomínku a ať se vám daří.
5: Děkuju.
3: Krásný večer.
5: Kdybyste mohl, pozdravujte paní sestru.
3: Sestru Lenku, ano, ano,
5: Lenku.
3: V Ostravě, Zubařku, vyřídím
5: no,
3: pozdrav.
5: Ano.
3: Jsme v kontaktu, vyřídím.
5: Jsem měla styk tak dvakrát ročně, pravda, ale ano. pak jsem onemocněla.
3: Ano, vyřídím to.
5: Měla jsem v jednom roce,
3: dobře.
5: Takže už to všechno utichlo.
3: Vyřídím, děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
5: I Marce, a to je maličké.
3: Ano, ano, vyřídíme.
5: Pomáhala mamince
3: ano,
5: a maminka jí dala jednou ke mně, protože
3: dobře,
5: měla
3: dobře.
5: Větší práci v kostele.
3: Maruško, vyřídíme, mějte se krásně. Hezký večer, nashledanou.
5: Držuju vás, držuju
3: ne,
5: vás.
3: Ne, pohodě,
5: já tím,
3: pohodě, ale...
5: Já jsem vám to musela povědět.
3: Jasně, jste
5: tak
3: moc hodná.
5: Děkuji moc.
3: Nashledanou. Tak nesmíme zapomenout na členku klubu přátel Českého rozhlasu, která dnes slaví narozeniny. Je to paní Marta Kondisová z Brna. Tak paní Martičko, slavila jste i svátek teď nedávno, ano, ve středu. A dnes slavíte narozeniny, tak všechno jen to dobré, lásku, štěstí, prostě a především to zdravíčko. A naskočil ještě e-mail, Jarda Wolf, děkuje Marušce Hanákové za pozdrav. Teď si poslechneme písničku Ládi Prudíka, Hermanice, hermanice podání muzikantů z jižních Čech.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Tak a ještě jeden volající, ten nám to uzavře. Mirek Čáňo z Březové dostává slovo. Miri, dobrý večer.
1: Dobrý večer, všichni vás tam zdravím. Na Březové dneska slaví narozeniny Ondra Čaňo a ve Švýcarsku Vojtěch Čaňo. Všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky. Přeje celé osazenstvo naší krásné oslavy. Děkuju.
0: Tak vás zdravíme, Miri, oslavujte krásně a my pustíme písničku. Ať se daří.
1: No.
0: A písnička je Skázala jsem kamarádce podání Šarovce.

Tak to byl Šarovec, Silvinka Hodulíková, Petra Vacková. Taky za týden v Heřmanicích budou hráti odpoledne. Od 1 hodiny začíná festival. A aby toho nebylo málo, tak ještě nám vyjde jedna písnička a považte, že to bude Holuběnka v podání Dubňanky.

No a teď už se opravdu loučíme, přejeme vám krásný večer, zítra v poledne paní Květuška Navrátilová, no a teď ještě ta hudební tečka, František Otásek, z večera je to orchestrální polka a hraje Veselá muzika Ratíškovice. Mějte se pěkně.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na všech sledovaných místech ve Zlínském kraji je voda vhodná ke koupání. Rožnovský skanzen o víkendu zaplní kováři a řemeslníci. Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Zítra bude v regionu oblačno, teploty až 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je na konci července dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel a v Luhačovické přehradě na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů tam je sice nízká. Hygienici přesto lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali pitnou vodou. Na Pahrbku i v Luhačovické přehradě je kvalita vody na druhém stupni z 5bodové škály. V Rožnovském muzeu v přírodě můžou dnes lidé vidět představení lidových řemeslníků. Už po 35. tam připravili dny řemesel spojené se setkáním mistrů kovářů, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Do dřevěného městečka zamíří více než 50 kovářů a kovářek z České republiky a Slovenska. Na 20 výhních budou po oba dny předvádět tradiční techniky zpracování železa. Chybět nebude ani podkování koní ve Fojtském dvoře.
0: Pro více než 238 tisíc domácností dnes se začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
3: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: V lavině při expedici v Pakistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purja vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purja a dalších 9 lidí se pohřešovalo od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Purja světového rekordu ve zdolání všech 8000ových hor dosáhl za 6 měsíců v roce 2019.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až oblačno, vyskytnout se mohou i přehánky. Nejnižší teploty naměříme 20 až 15 stupňů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme spíše zvětšenou oblačnost. Odpoledne a večer bude polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se srazilo s chodcem v Rožnově pod Radhoštěm. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčík.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Ale to ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiní lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil, takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a z jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký. Je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jíti na Blata, jíti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, když to všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na výšivku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formaní lezilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava, Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím, jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala?
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: No, určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme. Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali. No a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až dodnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend. Našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce. Snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klenetu, křídlovek a baskřídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přece život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ve shodou okolností nastoupili ve stejném roce. Vašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně v Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor. Jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemné chvíle poslechu Goránka Oljača. Naším dnešním tématem je dovolená. S letním počasím si většinou spojujeme odpočinek, klid od práce nebo studia. Někdo si neumí představit jiný odpočinek než ten ve stylu přísloví všude dobře, doma nejlépe. Jiný naopak touží po zahraničních cestách, poznávání a nových dobrodružstvích. V našem pořadu je jistě na místě i otázka, kam se vydají a jak tráví dovolenou cizinci, kteří žijí a pracují v Česku. Kde je jejich zahraničí, popřípadě nejlepší doma? Co všechno se můžeme dozvědět z vyprávění o dovolených cizinců? Liší se od domácích způsobů? Rozhovory s návštěvníky letošních Refu Festu ukázaly nejen celou paletu jejich pobytových postavení, důvodu, proč přišli žít do Česka, ale také jejich běžné starosti a přání mluvit alespoň částečně anonymně. První spolubesednici jsem potkala u stánku organizace Inbáze, což je příhodné, protože právě ona Refu Fest pořádala. Paní Katarína pochází z Ukrajiny, ale její pobyt v Česku nesouvisí s válkou. S rodinou přišla před 5 lety a tak jsem si ji hned zeptala na dovolenou. Byla nějaká?
2: Ano.
3: Kam jste jela?
2: Do Chorvatska.
3: Byli v konkurenci i nějaká městečka z Česka?
2: Ano, byla jsem v České Budějovice, Kutná Hora, spíš Vylet.
3: Snažíte se poznat zemi, ve které jste momentálně?
2: Ano, ano. No. Moc rád Vylety má.
3: A syn chodí do školy?
2: Do přípravky.
3: Jak se jmenuješ?
4: Adil.
3: Jak se ti vede na přípravce? Dobrý?
4: Dobrý.
3: Dobrý. A už jsi našel kamarády?
4: Nevím.
3: Ani holčičky neznáš?
4: Já se neznám.
3: A kdy půjdeš do školy?
2: Tak. Od zaží.
3: Když začíná škola. Kdo má větší trému?
2: Spíš já. Maminka vždycky.
3: Maminka vždycky. A co děláte tady v Čechách?
2: No, já pracuji jako interkulturní pracovnice v Invazi. No, ještě jsem pracovala ve škole, ale byla jsem klientka z Invaze a dal jsem jako rostla a vyrostla a teď jako jsem kolegyně. Na Ukrajině jsem pracovala jako psycholožka v mateřské škole. Přemýšlíme o tom, že zůstaneme v Česku, protože byl to náš osobní výběr a staráme se tady integrovat, líbí se nám tady a plánujeme zůstat a pokračovat tady.

0: Mluvíme dnes o tom, co dělají zdejší cizinci během prázdnin a dovolených. Jaká podtémata obsahuje naše vyprávění? Jak například skrze téma dovolených už dospělé děti vnímají zdejší rodinný život a pracovní možnosti svých rodičů? Sestry Laila a Dali to mají už poskládané. Pocházejí ze šestičlenné čečenské uprchlické rodiny a narodili se v Česku. Na Refufest přišli poprvé s úmyslem sdílet svou kulturu prostřednictvím jídla. Laila studuje na vysoké zdravotnické škole a obě sestry mají k našemu tématu blízko.
1: My jako většinou zůstáváme tady v Praze s kamarádkama, vždycky jezdíme na menší výlety, se podívat do různých parků tady v Praze, doufáme někdy i za Prahu, anebo s rodinou někdy jezdíme do Karlových Var, se prostě jako rozjet. Na Kutnou horu jsme taky jeli, jako rádi ukazujeme i našim příbuzným, co sem přijedou, českou kulturu.
0: A máme ještě jednoho spolubesedníka.
2: Já se jmenuji Dali a já jsem vlastně sestra Lejly. Já jsem starší.
0: Historii nuceného útěku své rodiny z Čečenska znají jen z vyprávění. Rodiče se rozhodli odejít kvůli pokračující válce. Na cestě do Francie se zastavili v Česku.
2: My jsme měli tetu, co žila tady. Rodiče zůstali, tak se jim to moc líbilo a přivítali je dobře.
0: Jaké práce vykonávali?
2: No, moje mamka byla housewife, takže byla spíš doma s dětma a táta jako podnikatel.
0: A byli spokojení tím?
2: Mamka moc nemohla si najít práci. Ona udělala kurzy z české kuchyni a pak oni táta otevřeli restaurace a pracovali v restauraci, vlastnili. Teďka už vlastně taky svůj podnik, kde prodává naše čečenské jídlo. Jsou mražené a můžete si objednat a dovezeme vám taky naši kulturu i domů jako jídlo.
0: Co vy děláte?
2: Já jsem teďka právě dokončila studium. Na vysokou jsem jela do zahraničí, do Anglie. Teďka tady pomáhám mamce, ale taky chci otevřít taky svůj podnik.
0: A co jste vystudovala?
2: Návrhářství, jako fashion design.
3: My a oni.
0: My se teď bavíme o dovolených. Mohla jste během studia v Anglii někam na dovolenou jet?
2: No já jsem jezdila zpátky sem do Prahy o prázdninách, abych byla více s rodinou. Jezdila jsem i po Anglii. Já jsem tam našla taky jiné kamarádky v Kazu z Čečenska a my jsme si dělali skupinový výlety po Anglii.
0: Jak vás přijímali v Anglii a jak tady v Čechách?
2: Jasně.
0: Je to těžké téma.
2: Je to trošičku, potřebuji být asi úplně upřímná. Já jako Čečenka ne úplně všichni nosí šátek. Ne, ale ne úplně všichni chtějí být muslimé nebo chtějí nosit šátek, že jo.
0: Kde? Tady v Čechách nebo v Anglii?
2: Jako i v Anglii, i zpátky v Čečensku ne úplně všichni nosí šátek. To není jako, že nuceno. Když jsem tady v Praze byla asi do 11 let, já jsem nenosila šátek. Zkušenosti byly v pohodě, ale až jak si dá šátek na hlavu, tak se to trošku mění, protože už se lidi na tebe koukají trošku jinak. A ne úplně všichni jsou přivítaví tady. Bylo to hodně trošku těžké, a protože u mě je to i vidět, že mám šátek, takže to není něco, co bych mohla skrýt, že jsem muslimka. Ale v Anglii to bylo úplně trochu jinak, protože tam je hodně více muslimů, hodně více imigrantských skupin. Tam bylo více možností, úplně se na tebe jinak koukají, žádný problém si najít práci vůbec. Tady například v Praze hodněkrát se říkalo i mně, i mý mamce, aby jsme sundali šátek, jestli chceme jít na práci. Takže to je trošku horší zkušenost tady s tím, ale a vidím, že poslední pár let, 2-3 roky, už se to hodně mění. Je víc muslimů, že moje sestra taky dostala práce a neměla s tím žádný problém. Takže doufám, že to v budoucnu se to bude takhle potrošku lepšit.
0: A jak se cítíte ve chvílce, když vidíte, že vás nepřijímají se šátkem?
2: Pro mě asi a pro moji rodinu taky víra je asi nejdůležitější a jako je to jako trošku smutný, že jenom kvůli tomu mi můžou říct ne, ale jinak já jsem ani jednou nepřemýšlela, že asi sundám šátek kvůli práci. A já taky rozumím, protože je to trošku jiný. A jako všichni chtějí, o, tak je to naše země, tak se musíte přizpůsobit k nám. Jako já si myslím, že starší musíte být více jako open mind, jako otevřený k jiným kulturám. Tím, jako nemůžete nikoho donutit do ničeho, že jo.
0: Jsme prostřed Vltavy. Líbí se vám na Štvanici?
4: Určitě jsem tady poprvé. a doufám, že dneska plavat nebudu.
0: No.
4: Já pocházím z Běloruska a bydlím v Česku už přes 16 let.
0: 16. Co vás přivedlo sem?
4: Studium. Studovala jsem Euroculture, evropskou kulturu v Olomouci. Bavilo mi to. Jsem strávila v Olomouci 7 krásných let. Pracovala jsem jako učitelka v mezinárodní škole. Ta komunita lidí mě přijala a vlastně pomohla najít tady ten druhý domov. Tak když zpívám, kde je domov můj, tak opravdu zamyslím na tohle otázkou, kde je.
0: Říká paní Palína a jistě by nerada komentovala příslovy všude dobře, doma nejlépe.
4: Nejezdím domů, nemůžu se bezpečně vrátit a tím pádem pro mě teď Česko ten jediný domov, který mám. Mám jenom ty nejlepší zkušenosti s Českem. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem začínala na Moravě. Lidi na mě měli čas a opravovali třeba i moje nějaké chybičky v češtině nebo vysvětlovali, že to je indiánek, je to marokánek, je to to špička. A pokud jsem to neřekla správně, paní prodavačka v kavárně mě to nedávala.
0: No, to se dobře učí potom. Kde pracujete?
4: Teď pracuji s grantama a je to v jedné z těch společností. Pracovala jsem jako učitelka ve škole a školce. Vlastně učila děti angličtině a právě češtinu mám spíš neakademickou, takovou, kterou jsem se naučila od dětí. Proto u mě vždycky všichni spinkají nebo papají. Taky ráda poslouchám rádio, Český rozhlas nebo Českou televizi.
0: Zaměstnanci mají obvykle dovolenou a vybírají většinou to v létě.
4: Já už několik let snažím se naučit plavat. Každý rok jezdím na plavecký pobyt s plaveckou školou. Na to se strašně těším, protože to vždycky je v nějakém jiném městě. Třeba tento rok jedeme do Domažlic. Strašně miluju v Česku, že máte tolik hradu a zámku, protože v Bělorusku po válce nic po jakoby komunistické vládě nic jakoby nezůstalo, skoro nic není zachovaného. Proto mě to strašně fascinuje a přemýšlím, jak to být princeznou.
0: Doufám, že vás naše dnešní téma bavilo, že bylo v souladu s vaším očekáváním nebo že vás některé z příběhů překvapily a otevřely další migrační podtémata. Skromně řečeno, naše rozhovory měly jen doplnit obraz migrantů o detaily, jak a kde tráví dovolené. A samozřejmě také o to, zda letos využili příležitosti lépe poznat Česko. Na příští vydání pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na novou výši superdávky v Česku dnes přechází téměř 240 tisíc domácností. V Ostravské Rudné ulici začínají opravy, řidiče čeká výrazné omezení. A počasí zítra polojasno až oblačno, přehánky jen ojediněle a maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pro více než 238 tisíc domácností v celé České republice právě dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
3: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Motoristé v Ostravě se musí připravit na kolony v Rudné ulici. Silničáři tam právě dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jedním pruhem v každém směru.
4: Tak to mám radost teda.
5: Jezdíte pravidelně Rudnou nebo?
4: Každý den několikrát. Takže to bude zase mázec asi, jo.
5: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
6: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
7: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z jednoho hektaru sklízejí podle informací ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a více než 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo hlavně květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, říká Jiří Teplý z agrární komory.
8: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy. Sport.
2: Česká juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol v cross country bronzovou medaili. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční výhru v short tracku. Další Češka na startu Lucie Grohová byla 8. Vyhrála domácí Grossmanová.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, místy také bouřky, nejnižší teploty mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle přehánky, zejména v oblasti hor, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Ostrava směr Brno je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice. Je to exit 349, srazila se tam dvě vozidla, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
9: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Prčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam. Tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal. Hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, to manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba tak jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co by si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych tady věřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství.

0: v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
2: Rytířský sál?
0: Ano, reprezentační část zámku.
2: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
0: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
2: tělocvičná,
0: tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
2: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
0: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
0: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastník v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
0: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
3: Asi kuchyně.
2: Kolik má zámek komínů?
0: 27.
3: 24.
0: Ne, teď už 23.
2: Fakt?
3: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
2: Kdo luxuje koberce?
3: Pokojska.
0: Já.
2: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
0: U slepic.
3: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
2: Kolik jich máte?
3: Teď máme jednoho strakatého páva a 3 pávice.
2: Když usínáte, na co myslíte?
3: Co budu dělat zítra?
0: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
2: Už jste se tu někdy bál?
0: Ne.
3: Ani ne.
2: Byl nebo bude tu někdy bál?
3: Ples nebyl nikdy.
0: Sním o velkém plese na nádvoří.
2: Umí tento dům mluvit?
3: Těžko říct.
0: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
2: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
0: Domů na svoji, v práci taky na svoji, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
3: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
2: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
3: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
2: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
3: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
0: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
2: Staníš se.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je teď v pražské nemocnici na Bulovce. Hladina Vranovské přehrady na Znojemsku je kvůli suchu výrazně nižší než obvykle a počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pražská nemocnice na Bulovce dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v poslední době bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Vranovská přehrada má teď kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle Povodí Moravy zhruba na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování také tím, že z ní voda odtéká, upřesní mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
2: První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letošních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu letních prázdnin hygienici zkontrolovali celkem 50 táborů. Nahlášeno jich mají téměř 200, říká mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
7: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
1: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie a Teplic jsou po dvou kolech nejvyšší domácí soutěže 100%. Pražští obhájci titulu vyhráli na stadionu ostravského Baníku hladce 4-0. Teplice zvítězili v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s brněnským Artisem 1-1.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 21 až 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojediněle přehánky, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, vítr zpočátku jen slabý, přes den místy mírný od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se už rozjela kolona před Humpolcem. Na 90. kilometru ještě ale pokračuje úklid po požáru převážených balíků slámy. Už je to ale v odstavném pruhu a kolem se projíždí docela plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak z nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichořeřišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou zdetrávím meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká správně, stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá, a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu.

0: potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
1: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
0: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
1: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
0: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
2: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším v roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit jej dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima, kde je pak to léto. A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy. Pražské taxíky od dneška mohou účtovat až o 6 korun na 1 kilometr více. Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Maxima kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozidlem taxislužby. Pražský magistrát totiž navýšil maximální sazbu 42 korun za 1 kilometr z původních 630 a takzvaná nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70.
4: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
5: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
6: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonných hmoty plus 50%.
5: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
7: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
5: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. Ta by podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti měla být 600 porodů ročně. Navzdory klesající porodnosti ale společnost Krajská zdravotní, která v regionu spravuje celkem 6 porodnic, neplánuje žádnou z nich uzavřít. Potvrdila to mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
8: Pokud bychom navíc vycházeli striktně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje. A její případ neuzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
3: Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci s předstihem. Lešení začnou sundávat do konce letních prázdnin. V říjnu pak z Horního olomouckého náměstí odstraní celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení této památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený na prosinec.
9: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
0: Sport.
3: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastián. V počtu vítězství se zároveň stal novým rekordmanem tohoto slavného závodu.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech jen kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a ojediněle přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor na dálnici D5 v Králově Dvoře ve směru do hlavního města. Na kilometru 21,5 pokračují noční práce na dálnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
2: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
10: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
11: Co zrovna? Vypnula prout,
10: no. No zrovna teď, když to bylo to, no.
2: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
10: Já taky nechlápej, já bych do toho kopla, to je...
2: Ježiši, Maria,
10: ale tak... co je, furt nás aspoň pojet, když to není v pojistkách.
11: Já ji nemůžu najít.
2: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko s tašou platu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a pak zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle
2: to
3: byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očení хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém говорить.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkal, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudnej člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Já když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem myslela, že se propracuju. No a pokračuju dál a napsala jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost, to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom nikoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak nejenom ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hruza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga, vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řekl? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Batočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Batočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je, co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: piste nemr.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a 100% Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl 100% Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni. Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové. Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkal, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkal, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a jsem říkal, já jdu sem sloužit za manžela. To mu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechal, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnout ji za tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, tak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mě říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu ještě tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupují, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuji okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, jasný, pěsem, jasný, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, můžu jít do chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý Italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohleto taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom odevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on odevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Kam. Továrišči, kde vy? Bys viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem říkal, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že jestli nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě.
4: Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je klika?
4: Není, aby nikdo neutekl. Jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode, vode.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
5: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chá!

0: první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
1: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
0: Lituji, nemohu být k dispozici.
1: Co je to, co je tohle za řeč?
0: Jsem ženatý.
1: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
0: Lituji, o tom nic nevím.
1: No tak mi zavolíte vedoucího.
0: To jsem já.
1: Já jsem Roubalová.
0: Chápu.
1: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
0: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
1: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo?
0: Vy jste kvalifikovaná síla?
1: Pochopitelně.
2: A jakou máte praxi?
1: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
2: No výborně, výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
1: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
2: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
1: Aha. A komu budu dávat klíče?
2: No, prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
1: No právě, no, to je pravda. A nač je teda tady recepční?
2: No tady není recepční.
1: A vy jste mi teď to místo nabízel.
2: Ale milá paní, milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
1: A jaký je v tom rozdíl?
0: Platový.
2: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
1: Budeť ne.
2: No tak prosím. Vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
1: Vy jste ženatej?
2: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
1: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
0: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
1: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz v téhleté vinárně, rozumíte? No,
0: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
1: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle 2 funkce.
0: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
1: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
0: No jo, já jsem to zažil.
1: Kdy?
0: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
1: Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
0: No jo, ale nějak poctivě.
1: S láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyspytatelná.
0: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
1: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
0: Jo.
1: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak sem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
0: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
3: prosím, ano?
1: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
4: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
1: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
4: No.
1: Pozor!
4: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
1: Správně. Výborně, no. A kniha přání?
4: Vždycky musí být dvě.
1: Správně. A další?
0: To je náš kuchař, pan Žemlička.
3: Jo, tady, co pak je?
1: Žemličko, ty kluku, hlubata.
3: Hlubalka.
1: Ty už jsi taky venku. Ale no to je mě překvapení.
3: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
1: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
3: A dovolte, paní Roubalová.
1: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
3: Už letím.
0: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
1: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak... To teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prý trápíme hlady.
3: No, když je to pravda, budeš ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko. Člověk si od huby utrhne, sám ji přinesa, ona by právě takovýhle věci.
3: No, když je to pravda, budeš ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovídej, to nebylo k jídlu.
2: Jak to, že to nebylo k jídlu, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? A? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, no nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šuplety.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešupla do huby. Já. Tak či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dál.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Ké?
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se na potom poslal.
3: Prosím tě, nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: Já, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Když se někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A vopovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Ne, to musí tam... Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, tak když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír.
5: Klidně. Pište.
4: Já píšte.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
4: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
4: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
4: no,
6: to je.
4: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkouká.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí 1.8.2027 vysílá Praha, Karlínské studio, Český rozhlas. Honza Macon ve studiu s dobrou náladou, pravda, ještě mi trne trochu jazyk, ne tím, že by byla nějaká obava, co se bude dít až do 1 hodiny ráno. Ono je to hlavně na vás, s vašimi příběhy, i když může se zdát, že to dnešní vyprávění by mohlo být takové mrazivé. Víte co, aby to bylo vyvážené, což se od nás, od Českého rozhlasu chce, tak to musíme nějak zvládnout a třeba si i pomoci písničkou z archivu. Víte co, narazil jsem na ní v průběhu tohoto týdne. Jedna z prvních, která nám otevře dnešní vysílání na téma zmrzlina. Ono, zmrzlin je dost, tak pojďme zvolit tu nejlepší. Mimochodem ve studiu u technického pracoviště Čudlíku. Hele, jak už si pouští mikrofon. To je Petr Kubala, tak pípni. Dobrý večer. I vám všem, kdo jste napřímo v síti regionální stanic a stanice Český rozhlas Pohoda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Takže stížnosti, já jsem se nedovolal, ale volal jsem, nebo ta písnička se zadrhla, nebo tamto. Za to může on. A ne Josef Laufer, který teď vlastně v písnice odrazí to, co se odehrává v těchto dnech venku. A víte co? Připomenu vysílání Českého rozhlasu, noční linky, když už víkend, tak odpočinkově. A právě i se sluníčkem k těm stupňům, kam se dostaneme, těžko říct, ale Josef Laufer nám řekne.

0: Plus.
1: Josef Laufer v rámci vysílání na počátku noční linky, to je sobotní, s datem 1. srpna 2027. Dnes probereme téma zmrzlina jako slabost. To znáte. A teď to budou teda opravdu mety. Peťo, opust své pracoviště a rychle doběhni do kuchyňky do mrazáku. Rychle, rychle, běž. Utíkej a snad to stihneš. Mám tam připravený něco, co pochopí úplně každý, že má vzít, přinést, pokud možno co nejrychleji. Já se budu ptát, doufám, že se pobavíme společně a doufám, že nám řeknete, která zmrzlina je ta úplně nejlepší. Jak velká je vaše posedlost zmrzlinou? Dáváte si ji i v zimě? Stačí vám jeden kopeček nebo jedna točená? Kupujete si nanuky do zásoby nebo vedete spor o vanilkovou? Milujete šmoulovou? Ta zmrzlina vrací vás do dětství. Pamatujete si první kopeček nebo kam jste s rodiči chodili na zmrzlinu? A mimochodem, máte výrobník zmrzliny a děláte si zmrzlinu domácí. Tak prosím pěkně, Peťo, tady to odlož. A pojď k mikrofonu popsat rychle, co tam je všechno. Posluchači, kteří koukají i šmírují na naše webkamery pohledem do studia, tak vidí mísu. A v ní je co?
2: V ní je úplně všechno, celý mrazák.
1: No ano, ale obsahově tedy, co to je? Paní doktorka Kateřina Cejdamlová by neměla radost.
2: No já, jestli jsem dobře viděl, tak určitě je tam nanukáč.
1: Ano.
2: Máme tam nějaký nanuky?
1: Ano.
2: No paráda, je tam...
1: Je tam i dřeň jehodová, je tam taky kornout, je tam taky polárkový dort.
2: No to jo, a já nevím, jestli můžeme dělat reklamu.
1: A to je reklama, polárkový dort?
2: No to ne, ale jsou tam některý... A to by člověk řekl název a to bude ta reklama.
1: Prosím vás, o zmrzlinách to bude v průběhu dnešního vysílání. Pojďme taky zvolit tu nejlepší. A kde jste ji jedli, to nás taky zajímá. Pokud možno bez reklam, ale já vím, že v některých případech to nepůjde. I když budeme v minulosti a tam by se to možná dalo zkousnout. Mimochodem, pamatujete na jeden zvuk, který už jste slyšeli, ale je to zvuk, který vlastně přivolával všechny děti z okolí a především velmi rychle taky peněženky našich rodičů a prarodičů. Mami, co si to koupím?

0: No, řekněme si, na rovinu jsou taky zmrzliny, které to ve svém životě, ve svém průběhu vlastně lety nemají vůbec jednoduché. Kdo by to řekl, že vlastně dneska už se neprodává ruská zmrzlina u nás? Ne, ano, se můžeš přesvědčit sám, protože ty oplatky dvě a ten krém mezi tím tam je, ale jmenuje se jinak. Tak my jdeme mlsat, lízat a čekáme na vaše vzpomínky na líznutí, anebo případně, kdo má chuť a jde hned připravovat, protože máme léto, z toho aktuálního ovoce, třeba třešňovou, tak prosíme si vzorky zdarma, ale to asi budete muset nějakým mrazícím vozem dovést. No, mochovské mrazírny nás jako nesponzorují, už dávno, dávno nemrazí. Nevadí, tak o zmrzlině a ten nejlepší dneska v noci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekněme si na rovinu, že dnešní vysílání bude o zmrzlinách, pokud možno těch nejlepších, taky můžeme se případně shodnout, které jsou lepší, jestli točené nebo kopečkové, na kterých se dá třeba dost vydělat nebo prodělat. Umíte vůbec třeba natočit zmrzlinu? Byl to někdy váš sen si sednout k tomu stroji, nebo nejlépe mít ho i doma, že? A pustit si ho, kdy budete chtít. Máme sezónu zmrzliny. To znamená, myslím, že každý se čas od času nechá pěkně schladit třeba i touhle dobrůdkou. I když existují i speciální zmrzliny, třeba bůčkovou jsem jedl, koprovou, potom se nabízí taky i zmrzliny pro pejsky. Máte ty zkušenosti také? Dáváte pejskovi zmrzlinu? Vyrábíte si vy doma zmrzliny? A vůbec jsou lepší smetanové nebo sorbetové? Na všechno se budu ptát. Pište, volejte 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání sobotní noční linka na téma zmrzlina jako slabost. Kdo otevře dnešní vysílání, kdo jako první bude přepojený do vysílání a Peťo, je to na tobě, už to tam máme, koho tam máme, kdo startuje, muž, žena, které město, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Ludmila.
0: Ludmilo, moc prosíme na úvod vypnout rádio, ať neslyšíme ozvěnu, tak je to v pořádku a povídejte, zmrzlinu milujete, máte ráda, nemusím.
1: Jak je to? Ujíždím na zmrzlině.
0: Jak moc jste ujíždíte na téma zmrzlina?
1: Ujíždím, že když si koupím vajíčku, tak jsem schopná snět celý ten litr.
0: Počkejte, to myslíte vážně? Že až tak?
1: A to mám cukrovku.
0: Ježiš, to já nikomu neřeknu, samozřejmě, a pán Bůh teďka neslyší, a doktorka Kateřina Cajdamlová spí, ale litr zmrzliny, co to dělá s vaším žaludkem?
1: No, to je pravda, ale nedělám to často.
0: No jo, to už nevadí.
1: Ale teď vám teda povím, když jsem byla dítě,
0: ano,
1: tak si pamatuju, že jsme měli cukrárnu u Jelínku,
0: ano,
1: a tam jsme byli s rodičema a tam prodávali zmrzliny ovocní, vanilkový, čokolády, a to byl takový kupiček a to se dávalo ne do kornoutku, ale to byla taková opratková mistička. A potom to začali dávat do papírových košičků, ale to byly takové košičky jako silnější, než se dává třeba cukroví. No a potom začali teda Eskima, no ale ta zmrzlina stála 50 arířů.
0: No jo, tak to tenkrát stálo taky všechno jinak, že to je jasné, ale
1: jako
0: jeden kopeček nebo jeden nanuk zkrátka do života vás zkrátka nestačí, jinými slovy.
1: No jiný nevím, to ne. Potom začali teda Eskima, to stálo taky 50 arířů, potom korunu, to už mě bylo tak 13.
0: Ano.
1: A potom teda začali normálně točený zmrzliny, to už jsem byla velká holka.
0: No a velká holka radši zhodnotíme, měla tu točenou nebo kopečkovou, anebo polárkový dort?
1: Ne, polárkový dort mě strašně byl sladký, to mě nechutnalo.
0: Já taky neměla
1: rád. Ale moje děti milovali ten sníh, no to mě teda taky nechutnalo.
0: A víte, jak se dneska...
1: Ruská zmrzlina?
0: No právě chci říct, víte, jak se dneska jmenuje ruská zmrzlina?
1: No, jo, taky si občasko.
0: Zmrzlina na oplatce.
1: Jo.
0: Nebo v oplatce. No, my tady máme teďka s Péťou co dělat, jdeme mlsat. Dala byste si sorbet anebo smetanovou?
1: A teď tam mám v oblibě sorbet. A ten mangový, jahodový.
0: Jahodovou tady máme teďka.
1: Teďka prodávají s nejmenovaným obchodě.
0: Ano, nejmenuji.
1: Co mě vozí nákupí. Tak to, co tě ráda. Já nemám ráda moc sladký.
0: Ano, tak moc sladký, tady vidím ještě takovou tvarohovou, klasickou, kornout čokoládový. No pane, jo. Peťo, my se máme. No, kornout, o, my se máme.
1: No, kornouty taky mám ráda.
0: Tak,
1: ale to s ním teda jeden.
0: No, no to chápu, to chápu.
1: To s ním jeden, to s ním jeden. Ale to, jak si vezmu to. Teďka jsem zrovna právě zřešila předevčírem, jak jsem si vzala celý ten
0: litránek,
1: misku.
0: Ano.
1: No, a měla jsem tam tři druhy, byla to jahodová, třešňová a citronová.
0: Ano.
1: A tak jsem si to, no nejedla jsem tak škaredě, že bych to jedla celého, to ne, dobrala jsem si to po lidičkách, po velkých. A tak jsem to snědla a říkám, tak jsem jeden takovou misku snědla a říkám, a nebuď mi dušo nenažraná, jde to
0: spadně. Klidně, to nikomu neřekneme a já bych se taky o zmrzlinu nedělil. Ludmilo, řekněte mi, poslední otázka. Jaká, ano, nebo která zmrzlina je podle vás nejlepší příchuť?
1: Nejlepší příchuť? No tak si myslím, že je to jahodová.
0: Ano, děkujeme pěkně, my se jdeme pustit do mlsání jahodového sorbetu a kdyby jsme měli náhodou přeřeky nebo nějaký technický problémy, to máme zmrzlé prsty nebo ústa. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hozdičko, mějte se hezky.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty,

0: se ví, co Bůh chystá.
1: No, nám přichystal jahodovou, jo, sorbet. Máme na to i lžičku. Dneska se... Ježišmarja, no tak to bych nebyl já. Pardon. Mám to na oblečení, zkrátka. No ta je. Nejlepší zmrzlina podle vás. Příchutě. Nebo, co si budeme nalhávat, ne vždy jahodová je jahodová, že to nešlo ani přibližně kolem jahodového pole. Navíc dost častokrát se směju tomu, když vidím někde sorbet z českých jahod. Jo? To přece není možné. Pamatuju si ze svého mládí, když byla sezóna jahod, tak se dělaly takové tyhle ty jahodové dřeně. Maminka to dávala do kelínků, do mrazáku, ale pak se jednoho roku urodilo hodně rybízu. A jestli Honzík něco nemá rád, tak je rybíz. A rybízová zmrzlina, no cokoliv rybízového. Jako koleč, jako dubliky, ano, ale ne, aby to byla rozhodně hlavní složka, nebo většinová, třetinová, ne. No a protože maminka věděla, že mi rybíz ne, tak udělala podfuk. Normálně to míchala dohromady. Jahody a rybíz, no víte, jak to chutnalo? Divně. A neměli jsme v to léto rádi ani maminku za tenhle ten způsob, jak vychovávala své děti. Pravda, byli jsme rozmazlení a některým z nás dětí, teda ono, říkám, jako kdyby nás bylo víc, jsme jenom dva, ale nám to i zůstalo. Každopádně my už si tady pochutnáváme to, co bylo připraveno, aby to bylo stylové v rámci nočního vysílání, jestli máte možnost si někam doběhnout, si koupit to, co potřebujete, nebo máte ten stroj, který umí tu zmrzlinu vytočit. No, tak to vám závidím a těšíme se na návštěvu. Doufejme, že pozvanka dorazí, protože je to můj odedávný sen, ten stroj mít doma. Aleš napsal, nevím, proč by zmrzlina měla být slabost. Za minulého režimu byl výběr naprosto žalostný, přesto na tu dobu vzpomínám rád. Počínaje třetí třídou navštěvoval jsem školu s rozšířeným vyučováním jazyků v centru města a maminka mě v každém letním dnu vybavila korunou 40 na dva kopečky zmrzliny. A když jsem po absolvování vysoké školy nastoupil do prvního zaměstnání, kupoval jsem si nějaký nanuk po každém obědě v závodní jídelně. A byl-li jsem služebně vyslán do Prahy, plánoval jsem si jednání tak, abych mohl navštívit vyhlášenou italskou cukrárnu a navštívit po příjezdu a před odjezdem vlaku poháry pojmenované po italských městech, z níž jsem neměl šanci navštívit žádné, mi z paměti nevymizí nikdy. Dnes je výběr zmrzlin neskutečný, jenže kopeček dnes stojí víc než litr čerstvého mléka, takže ačkoliv chuť na zmrzlinu je permanentní záležitost, ochutnávám, když to peněženka dovolí. No podívejte se, pojďme si to vzít po pořádku těch zmrzlin, jakože by byl žalostný výběr. Úplně si to nemyslím.
2: Mana Nanuk Jumbo rodinné balení dvoubarevného mraženého krému Duo nebo polárkový dort Rondo. Jen při té představě se nám zbíhají sliny. Tyto pochoutky dodává na náš stůl nový mlékárenský závod Lactosu v Praze Kijích. Jejich vysoce výkonné plnící a balící linky, které jsou řízeny počítačem, mají kapacitu 75 až 80 tisíc kusů za hodinu. V letních měsících stoupá spotřeba mraženého zboží a tak od května, kdy byly ukončeny zkoušky, pracují v Kijích na dvě směny. Jen za červen to vyrobili 6,5 milionu kusů těchto žádaných mražených pochoutek.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vidíte, tady nás ani nemusím nic říkat a už je to všechno tak, jak má být. Tady je spoleh na kolegu. Tak halo, halo, kdo nám volá do noční linky? Tady Honza.
4: Ahoj, to Jítě.
1: Jítě, zdravím vás. Odkud nám voláte?
4: Říčami.
1: Je tam nějaká velkovýrobna zmrzliny nebo máte ji doma?
4: Mám doma na záku, ano. Jahodovou, čokoládovou, karamelovou.
1: Takže usuzuji, že jahodová je podle vás top?
4: Citronová ještě.
1: Citronová
4: nebo karamela.
1: Dobře, radši teda zmrzlinu jako na tyči nebo v kelínku a zmrazáku, anebo točenou, kopečkovou nebo škrábanou taky existuje?
4: Asi točenou, takovou tu smetanovou.
1: Klasickou, smetanovou a příchuť chemická, anebo čistě jahodová?
4: Teď jsem měla, já jsem nedávno měla modrou ostružinu, tam byla výborná.
1: Věřím, věřím. Je nějaká zmrzlina, nějaký druh, který byste nepozřela? Už nejenom to, že to má divnou barvu, ale třeba i divný název. Taková šmoulí mě napadá, promiňte.
4: Ta byla to dobrá, ale to mi chutnalo.
1: Fakt jo? Tak to teda nevím, nevím. Koprovou jsem teďka viděl nedávno, koprovou.
4: To bych asi, koprovku mám ráda, ale to bych asi jako zmrzlinu asi nedal.
1: Já bych tam na to plácnul ten knedlík. Možná, že by to potom jako vyšlo, nevím, nevím. Kde jste jedla úplně nejzásadnější zmrzlinu v životě? Kde vám nejvíc chutná?
4: Nevím, jestli se to ještě jako nejvíc jako v nějaký cukrální nebo...
1: No, nějakou... nebo třeba v zahraničí něco, nějaký...
4: V zahraničí jsem měla tutti frutti v Chorvatsku, to byla výborná. A tady bych mohla doporučit točenou zmrzlinu v Ořiňovce.
1: Děkujeme za pozvání na točenou, takže točená vede, jo?
4: Točená vede asi,
1: no. Jířo, ano.
4: Já chci říct, že ještě ruská zmrzlina existuje, my ji prodáváme.
1: Jo, jo, jo, já jsem říkal, ano, ano, ano, ale jenom, že se to nemenuje ruská, nebo aspoň já jsem teda zaznamenal, že už se to...
4: Ruská. Ano, máme tam přesně ruská napsaná.
1: Fakt, jo, no, já jenom, že jsem zaznamenal změny názvu a že už to je jenom tak, jak jsem zmiňoval, ale tak, dobře, to se nebudu prát, já totiž stejně tyhle ty čistě smetanový úplně nemusím, i když někomu chutná ten základ jako takový. Ono víte co, když se to potom rozteče, tak je potom člověk celý do toho. No ne, jsem to upatlaný. Takže tak a nedej bože, když člověk má tu točenou, víte kolikrát mi v životě spadla na zem?
4: To bychom se mohli vyprávět.
1: Že jo, no. A víte, jak je z toho šťastná moje Bára, když jde se mnou a přesně,
4: no,
1: jako kdyby do mě...
4: No taky pejska. Kočku jsme měli, koče taky moje zmrzlinu.
1: No tak tady Barunka, ta, jakmile člověk se dostane ke prvnímu křupnutí do kornoutku, tak zbystří, i kdyby chrápala sebe víc. A okamžitě začne slinit to Pavlovův reflex jako blázen. Jako a otravuje do té doby, dokud nedostane ten kornout.
4: Ano, ano.
1: Myslím, že to...
4: Ano,
1: ano, ano, ano, ale víte co, neobyčejné je v tom aspoň ještě jedna věc, to dávám jako k bonusu do přidané hodnoty, ona je schopná i tomu nebohému dítěti v té tříkolce tu zmrzlinu jako vzít a dělat jako že nic. Akorát to dítě samozřejmě prozře a začne řvát. No dobrá, děkuji vám. Jiře, zdravím vás. Ať se vám daří a dobrou chuť k zmrzlinám, lízání anebo zachraňování, aby nám nepopadala na zem.
4: Mějte se krásně.
1: Taky, naschledanou, dobrou noc.
4: Dobrá.

0: řekněme si na rovinu, že bez Celty mě taky svět zavál po několik let, několik letních sezon i do města, které se jmenuje Poděbrady, teď mi to úplně vypadlo, Poděbrady Nymburk, dejme tomu. A to město, vlastně Lázeňská kolonáda v Poděbradech a výletní loď Král Jiří. Řeknu vám, měl jsem možnost si to město nesčetněkrát projít sem a tam, v kteroukoliv denní i večerní, podvečerní, noční dobu. A mohu zkonstatovat, že jestli existuje město s největším počtem cukráren na metr čtvereční, tak je to právě tam. Máte možnost si koupit zmrzliny všech možných druhů, všech možných výroben, ať už z domácích, opočenských, znojemských, ale taky těch chorvatských, naštěstí bez těch chorvatských grotesek, které dělají Chorvaté, když si přijdete koupit kopeček zmrzliny, to než vám ho dají do toho kornoutu a 30 tisíckrát vyndají zase z té ruky ven, tak to už je pro zlost, protože já si rovnou totiž kupuju hned dvě ty zmrzliny. Jo, buď dvakrát dva kopečky, nebo dvě točené hned do zálohy, protože jedné je málo, co si budeme nalhávat. Historie zmrzliny začíná dávno před vynálezem mrazáků. Už ve starověké Perzii a dalších částech Asie lidé uchovávali led ve zvláštních podzemních stavbách a připravovali z něj chlazené nápoje a sladké ovocné směsi. Ale to tenkrát ještě nebyla úplně zmrzlina, jakou známe dneska. Ta se v Evropě začala objevovat až v 17. století. Dnes v noci v rámci noční linky volíme tu nejlepší zmrzlinu. Tak se prosím přidejte do naší party, budeme moc rádi. Třeba jako Lukáš. Tak nedávno jsem si vyndal zmrzlinu čokoládovou a dal jsem si ji, byla dobrá. Ale trochu mě vytekla z té misky do klávesnice. Jinak zmrzliny mám rád čokoládové, vanilkové a citronové. Zdravíme do Klatov. Peťo, nahoď další telefon a je tam. Honza u telefonu, hezký večer.
1: No, dobrý večer, tady je Ina.
0: Milá Ino, zdravíme vás. Zdravím.
1: Já vás zdravím. Chtěla jsem se vás zeptat.
0: Povídejte.
1: Honziku, vy jste nějaký posunutej v čase, ne?
0: Já? Proč myslíte?
1: No, protože hned ze začátku jste hlásil, že 1.8.27.
0: Vidíte to? A to jsem řekl dokonce i dvakrát za sebou.
1: No.
0: Ježišmarja. No, tak no. Zaplať pánbu, nejsem umělá inteligence. Tak...
1: Já jsem si říkala, kdo se toho všimne, no tak jako já to poslouchám, já mám ostříží sluch,
0: no,
1: tak jako
0: vidíte,
1: jsem
0: budi...
1: si říkala, musím zavolat, no ale
0: omlouvám
1: kvůli té zmrzlině.
0: Hlava se mi vypla právě kvůli té zmrzlině, víte?
1: Nejlepší je pistáciová.
0: No tak to ne, to nemůžeme souhlasit, to nemůžeme
1: to
0: souhlasit.
1: To mám ráda, ta je fantastická.
0: Ano.
1: V jednom obchodě nemenuju.
0: Ano, děkuji.
1: Prodávají v takovým větším kelímku. Jsou tam tři druhy.
0: Ano.
1: Pistáciová je na vrchu. Jmenuje se to Copacabana a je to mana nebeská.
0: Jo, a počkejte, a to je jako opravdu je to taková, ne, ta chemická pistáciová, nebo opravdu pistáciová s pistácí?
1: No tak to jako zase takovejhle odborník přes zmrzliny nejsem, já jsem odborník přes pejskej, ale je to mana nebeská.
0: Jo, jo, dobře, tak jinými slovy takhle. Když si rozumíte z pejsky, tak pejskové taky lížou s vámi?
1: No.
0: Já nebo nedáte?
1: Jasný.
0: Takže
1: ne,
0: ano.
1: Tak jako oni koukaj a žebraj, to se nedá vydržet.
0: No já to chápu. Jako v naší no, rodině je dobré být psem.
1: No, tady to máš i s kornoutem a běž.
0: Jo.
1: No.
0: No děkuju pěkně teda, děkuju za vaši pistáci, tu si znamenám, omlouvám se za rok 27, ale to víte, tak jsme
1: no,
0: lidé.
1: No, jsem právě chtěla jít, když jsme byli jako malí děti, tak to jsme lítali celý den venku a vždycky... Takhle po třech hodinách vždycky jsme přišli k baráku a křičeli jsme, mami, hoď mi

0: člověk zřešit.
1: No jistě.
0: Když je horko, jistě. Tak to je jediná věc, čím se schladíte
1: přesně,
0: zevnitř.
1: Přesně, přesně. No. Takže v tom případě tady to zase nikdo nevidí a do zdravotního stavu se to nepočítá.
0: Ne.
1: Takže já myslím, že tady je to dobré. Děkujeme pěkně za telefon, posíláme pozdravení. A dobrou noc, nashledanou, Peťo, tak musíme písničku rychleji. To jsem vážně řekl, 2027. La pardon, prosím.

0: A pistáciová taky, tady byl požadavek na pistáciovou. Děkujeme, jsme rádi, že i zmrzlináři mají svoji v uvozovkách hymnu anebo písničku, která jim potom pomáhá lépe k práci. Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macovna. Dnes v sobotní noční lince volíme zmrzlinu, tu nejlepší zmrzlina, jako slabost jsem to nazval, ale ve své podstatě uchopte si to, kde chcete. Třeba i vy, Dané nebo Danieli. Dobrý večer.
1: Ano. Dobrý večer. Mě ta zmrzlina, jako mě vzalo, tak mě 68, ale na prvním takovým vandru bylo, když mě bylo 14, 15.
0: Ano.
1: A v Chodce Radech u řeky,
0: u Sázavy,
1: tam byl nějaký hotel a tam byl takový víčko, otevřeno, kde dávali zmrzlinu.
0: Uhum.
1: A já jsem člověk, který jako cestoval po celém světě a v podstatě jako jsem tady jako náhodou v Čechách. A dělali tu meruňkovou zmrzlinu.

0: Ano.
1: Ale z vlastních asi Merunic, nebo já nevím. Ale to vám byla, od té doby jsem nic tak dobrýho nejel.
0: Že si na to ty chuťové pohárky vzpomenou i po letech.
1: Ano. Ano.
0: Já stále říkám, že na výbornou zmrzlinu se nezapomíná.
1: No. Jo. Takže krása. Jenom to jsem chtěl říct.
0: Takže jako Meruňková.
1: Tohle nevím, jako já.
0: Jestli to byl hotel a bylo to u dálnice, jako nebo kous, tak.
1: Ne u dálnice, ne, u řeky.
0: U řeky přímo to bylo.
1: Přímo
0: mě napadlo. Dobře. No. Třeba někdo vzpomene, někdo z místních nás tam teďka poslouchá,
1: jako
0: třeba řekne. No ale Meruňková.
1: Ale je to do teďka. To byla nejkrásnější zmrzlina v mém životě.
0: Já si to píšu, Daniel Choceraddy, pro slovenské poslouchající Marhulová.
1: Tak, ano.
0: Děkujeme pěkně a dobrou noc.
1: Dobrou noc, měli se moc hezky.
0: Taky.
1: A všem přeju to nejlepší.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška napsala, já mám zmrzlinu spojenou hlavně s tatínkem, když jsem byla malá, chodili jsme v neděli po obědě na procházku a on mi vždycky koupil vanilkovou. Ne proto, že by nebyly jiné příchutě, ale protože vanilková pro něj byla ta poctivá. Pamatuji si, jak mi ji podával v kornoutu a vždycky říkal, ať jdu pomalu, že mi upadne. Samozřejmě mi občas upadla. Dneska už si zmrzlinu dávám málo kdy, ale když si koupím vanilkovou, úplně ho vidím vedle sebe. V hnědých kalhotách s kloboukem a s tím svým klidem. Pro někoho je to obyčejný kopeček, pro mě je to vzpomínka na člověka, který mě celý život držel za ruku. Až mi z toho zvlhly oči. Vanilkovou, ano. Taky existují různé druhy vanilkové. Chemická, vanilínová, taky potom mixarová. A to, jako tu si pamatuju já zase, že jsme ji měli a věděli, kam si pro ní máme jet. Z pravé vanilky, no. Takhle to nemusím úplně mít, ale ta mixerová, ta mi chutnala. Prodává se to ještě někde, protože tohle bylo v Kardašové Řečici a ta cukrárna už tam dneska tuším není, ale byla výborná. Kterou zmrzlinu zvolíte vy jako tu nejlepší?

0: zmrzlinou.
1: Zasažen.
0: Ano, stává se mi to často i v zimě. A jestli, já jsem to vlastně chtěl říct před chvílí v tom vstupu, já mám rád vanilkovou, nevadí mi, vlastně mi nevadí, ale vadí mi, když je točená a vanilková a čokoládová. To prostě jako, já chápu, že to je jako jedno a druhý, že to jde k sobě, ale já mám rád, když ten, kdo tu zmrzlinu vyrábí nebo ji tam vkládá, takže nad tím přemýšlí, kombinuje, protože tuhle kombinaci si můžete koupit všude, ale třeba točenou čokoládovou a višňovou, to už chce taky zapojit hlavu. Halo, halo, Jiřinko, zdravím vás.
2: No, já čokoládovou mám.
0: No, už si to tady píšu. Čokoládová. Čokoládová hořká, až jako taková temná, anebo...
2: Ano, čokoládová hořká.
0: Kolik jí tak sníte? Točenou kus, nebo na kládě, no, co říká, kornout?
2: Když je dobrá čokoládová, tak sním opravdu jako velkou čokoládu.
0: Počkejte, slovo velké v rámci dnešního vysílání už tady na začátku vlastně našeho povídání v noční lince odstartovala paní posluchačka, která vlastně takový mini kyblík. Jo, tak to je jako velká.
2: Ne, to nesním, mini kyblík. Ano. Ale mám ráda čokoládovou a když jako někde je, tak si ji určitě vždycky dám.
0: A jako točenou?
2: Točenou,
0: samozřejmě. Kterou zmrzlinu byste si do úst nevložila?
2: Kterou bych si nedala?
0: Která vám jako úplně jako není po chuti?
2: Není mě pochutí, ovocné nemám ráda.
0: Jo, tak to, ale tak v tom případě se musíme rozloučit v tuto chvíli. Já miluju ovocné, ale je fakt, že o některé ty ovocné, jak by řekla paní doktorka Kateřina Cajdamlová, brýle, lupa, nestyďte se za to, přečtěte si ta Ečka, abyste věděli, co do sebe dostáváte. Takže rozumím tomu.
2: Takže možná, že to není dobré jako ta čokoládová, ale tak jako ovocnou moc ne.
0: Takže smetanová, čokoládová, tady si to znamenám. Jedla jste i v zahraničí nějaké zmrzliny, anebo ne?
2: Ne.
0: Takže tady u nás.
2: Teď jsem v zahraničí.
0: Děkuju pěkně i vám. Zdravím vás. Kde nás vlastně posloucháte vy?
2: Ano, poslouchám vás.
0: Ale kde?
2: Město,
0: obec, tak nějak přibližně.
2: Obec je Brumov Pilnice.
0: Ano, já jsem tam slyšel to ju, tak jsem vás tam taky tak jako směřovala, ale jenom jsem si to chtěl poznamenat. Jiřinko, váš vás neznám, tak třeba se uslyšíme za přítomnosti čokoládové příště.
2: Jo, Brumov Pilnice, mají tam velmi dobrou zmrzlinku.
0: Děkujeme za pozvání, za vyznání. Jo, dobrou noc.
2: Ano, mějte se taky. Dobrou.
0: Mám to tu, ano, ano, Jiřinka čokoládová, no to mi je sympatie. Co vy, točená, nebo na kládě, jak se říká, nebo v kornoutku, nebo jedli jste třeba takovou tu, jak se seškrabává, jak se vyrábí, jakože hned, pistáciová u nás a v Itálii, pocítíte rozdíl, nemyslím teď ten finanční. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo nám volá další? Kdo je teď v našem vysílání?
3: No, dobrý večer, teda.
0: No klidně, dobrý večer. Kdo je na druhé straně?
3: Tady je Jana.
0: Milá Jano, povídejte, máme téma nejlepší zmrzlina.
3: Jsem
0: nebo...
3: ráda, že jsem se dovolala. Mám ráda zmrzlinu slaný karamel.
0: Ano, slaný karamel, to je móda.
3: Ta je dobrá a pistáciovou a... Točenou mám taky ráda.
0: Takže točenou obecně, ten slaný karamel, ale to není dnes moc dlouho, jak se u nás prodává, protože to dřív si nepamatuju.
3: No, ale je výborná teda, zkuste
0: ji,
3: Honzo.
0: Jo, to já zkusím, to není problém, ještě s čím to zkombinovat. Máte v mrazáku zmrzlinu?
3: No, dělala jsem domácí zmrzlinu z tvarohu toho míšu.
0: Ano.
3: No, ale jinak máme sněžené zmrzliny. Koupíme a hned to sníme.
0: Že jo? No, zatímco tady teď...
3: Já miluji zmrzlinu celý rok i v zimě ji.
0: Taky, přesně taky. Dokonce se za to nestydím, že kdybych měl ty peníze...
3: Jo, a jak mě všichni naštvou, tak máme v garáži mražák a minule, když mě všichni vytočili doma, tak jsem tam sežrala celou bednu zmrzliny.
0: Dobře, takže máte...
3: To bylo super, nikdo mě nerušil, no. Jsem si to vychutnávala.
0: Ježiš, těch kalorií, fakt, no toho cukru, no co jste dostali.
3: Já taky, ano,
0: přesně,
3: jednou.
0: Já si to myslím taky. A já už jsem to zmiňoval jednou, pan Bůh to nevidí.
3: No a ne.
0: A jak přežít?
3: Já nekouřím, nepiju, tak se aspoň tu zmrzlinu dopřeju. A chodíme taky do cukrany, do Paskova, do cukrany Fantazie, tam mají úžasnou zmrzlinu.
0: Ano.
3: Obsluhuje nás dokonce i sam pan majitel. Mají tam točenou a na zakusky tam chodíme. No teď mám nemocenskou, takže.
0: No není lepší čas tam vyrazit.
3: No, až budu, mám vycházky, ale kamarádka dělá pokličkou.
0: Ano.
3: A musím počkat, až bude mít volno.
0: Mhm. No, abyste jí snědla zmrzlinu.
3: Ale dneska jsem upekla ještě večer piškot s kokosem, ten byl taky dobrý.
0: Jo, kokosová zmrzlina taky, tam je taky jede.
3: No a kokosovou, tu jsem ještě nejedla.
0: Já jo.
3: Fakt? A je
0: ano,
3: dobrá?
0: Výborná.
3: Tak tu vyzkouším teda.
0: Zkuste.
3: Ale jsem neviděla nikde kokosovou ještě.
0: Dá se. Jano, ať vám zdraví slouží, ať budete mít co nejdřív po nemocenským.
3: No už má. Ale teď jsem měla okolo těch 60 let, no.
0: Potřebuju
3: si a půl roku ještě ano. Podělat do důchodu.
0: A pak budete kupovat v důchodu zmrzliny od rána do večera.
3: Jo, já dělám městská nemocnice Ostrava a tam je taky zmrzlina a my tam chodíme na zmrzlinu. Ještě mají výbornou. Tam stojí kopeček 40 korun.
0: To necháme být.
3: No, tak jako je dražší, u nás v Paskově stojí jenom 25, ale jako pivo je dražší než zmrzlina.
0: No samozřejmě, tohle to je jisté. Takže loučíme se heslem, kdo nelíže, je proti nám. Dobrou noc.
3: Ano, správně, to nejvíc lízat a užívat si života, dokud to jde.

0: Zmrzlino, nebo zmrzlináři stůj s tím svým pojízdným božským výrobkem, nebo druhy výrobků, které tam máš, protože to se musí. Přiznám se, že bez zmrzliny by ten, aspoň můj život, byl poněkud smutný. Ale řeknu vám, že v Poděbradech opravdu, kde na metr čtvereční nejvíc cukráren snad na světě, tak to byl trest pro mě. To byl takový trest, jako já přesně věděl, kde prodávají tu chemickou jahodovou, tu sorbetovou, tu tamtu a tu. Já jsem schopný sníst mnoho litrů té zmrzliny. Samozřejmě taky je to na mě vidět, že lepší se nevážit. Naposled, co jsem se vážil, váha, už jsem skoro na ní neviděl, ještě navíc vybité baterky, jak jsem říkal, nevidím dobrý, a ona mi to mrcha za chvíli řekla, kolik vážím. To ještě ze sebe vysoukala, takže už jsem jí pak vyndal baterky a je schovaná přesně vedle rotopedu, protože ten se taky dal úhledně schovat pod postel, no říkali to v teleshoppingu tenkrát. No, volíme nejlepší zmrzlinu na světě, kde jste ji jedli, případně které vám chutnají, točené, kopečkové nebo nějaké jiné, speciální, třeba cvrčková, nevím, šmoulí, svíčkovou jsem taky viděl, čabajkovou, uherskou. Já bych se asi možná držel těch klasik a rozděloval to na bodovou a smetanovou. Tak která vám je víc při chuti? Ale no ta, teď nemáme čas. Je třeba přivítat nový den, protože přichází půlnoc, tak ať to má nějakou fazonu, je potřeba udělat tomu důstojný vstup, pokud možno pravou nohou.
1: Noční linka.
0: A je neděle 2.8.2027, 26 samozřejmě, tady to vidím správně. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Pohoda. Máme léto, máme parné dny, tropické, subtropické. Je potřeba si dělat taky s něčím radost a nejen se trápit s tím, co je. Tak zaprvé s tím asi teď nic nezmůžeme, ale když mrazák dá nákupy a peníze, kapsy dovolí, tak si do toho mrazáku můžeme vložit takovou tu sladkou věc, která vám, jak to bylo v tom Peče celá země, mana v hubě. Ano, přesně, tohle to mám na mysli. Pojďte zvolit nejlepší zmrzlinu. I vy dnešní oslavenci podle příjmenáře slaví Šrámkovi a v klasickém kalendáři, jmenem kalendáři, Gustáv. Takže všem nejlepší, to zdraví, štěstí, spokojenost a hodně zmrzliny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a pozor, Nanuk se hlásí o své dřívko.

0: Měla to být radši zmrzlina.
1: Moje závislost na zmrzlině nezná hranic, dám si ji klidně i v lednu, když venku mrzne a často i místo oběda návrat do dětství, kdy jsem po škole běhal s kamarády natočenou, prostě miluju. A pravidlo 5 sekund beru naprosto vážně, když mi zmrzlina spadne na zem, nezajímá mě to. Zvednu ji a jdu dál, Michal. No dobrý, a dál? Jako vážně? Líznout? Pravidlo 5 sekund? Teda vy jste stejné jako já? No nic. Mimochodem, na výběr té točené zmrzliny bylo dost příchutí nebo dost druhů takové zmrzliny. Víte, ono bylo takové období, kdy si lidi stěžovali na všechno. Ne, že teda dneska by si nestěžovali, ale dokázali si koncem 80. let postěžovat právě i na to, že té zmrzliny, těch druhů je nějak málo.
2: Zmrzlina není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z 1 koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli přidělávat práci?
3: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
2: Tak nemáte dostatek suroviny?
3: Nemáme dostatek surovin.
2: Tak v čem to tedy je?
3: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš 2 druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
2: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
3: Ne.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ne, nejde to. Takhle to bylo. Honza u telefonu, pěknou noc přeju, kdo otevírá telefonicky 2. hodinu vysílání noční linky. Zdravím vás.
5: Zdravím vás, tady je David. Volám ze Zlína.
1: Ano, zdravím, Davide, povídejte.
5: Nejlepší zmrzlina, co jsem kdy měl v životě, byla fialková.
1: Fialko, počkejte, jako vysloveně takový ty fialky, jako jak vonějí ty fialky, tak...
5: Jestli, nevím, jaký jste ročník, já jsem 73.
1: Ano.
5: A za dob socialismu se prodávaly fialkové bombony.
1: Ano, ano, přesně, na pouti. Schroupat celý pytlík najednou.
5: Teď už jsou jenom na pouti, vidím, vidím to opravdu sporadicky. Mm-hmm. A přesně takovouhle chuť měla ta zmrzlina. To geniální a bylo to v Bulharsku a myslím, že jsem to měl i snad jednou v životě v Maďarsku.
1: Fakt, v Bulharsku a v Maďarsku rostou fialky taky, tak to teda...
5: To nevím.
1: Asi jo.
5: Údajně neměla homologaci pro Českou republiku.
1: To zajímalo by mě, jak ji pojmenovali teda v Maďarsku a Bulharsku.
5: To dnes asi nepamatuju, to mě bylo málo let, hrozně.
1: Ale utkvěla vám v paměti, teda to je zásadní.
5: Byla fantastická.
1: Děkujeme. No tak dneska se prodávají i zmrzliny taky, jsou druhy, fialkovou bych ještě bral, ale takhle, kdyby vám někdo naservíroval olomoucko-syrečkovou třeba.
5: To bych asi nedal.
1: Já taky ne. Já většinou to, co mám spojeného s něčím jiným, to nejím.
5: Ještě... No, zase... Co mi naservíruje moje paní, tak to si dám vždycky. Takže...
1: No to je jasný, my pod pantofláci nemůžeme si stěžovat, protože pak bychom si to museli vařit sami a to se nám zase nechce. Co vaše paní zmrzlinuje?
5: Jo, určitě.
1: Víte, třetím nejzbytečnějším domácím přístrojem je zmrzlinovač. Co si o to myslíte?
5: To nevím, ale zmrzlinu si dokážeme udělat doma sami jiným. Uh-huh. Jako klasicky. Prostě v mixéru,
1: ano.
5: Je na moc postupů, ale řekl bych, že tak možná jenom 1/10 funguje, která je zařeněna na jakoby, aby nahradila tu chuť klasické zmrzliny.
1: Takže je hodová, zásadně.
5: Třeba.
1: My jsme taky připravovali, co si pamatuju, rozmixované jahody, teda do těch jahod dát lžíci cukru, rozmixovat, zalít s kondenzovaným mlékem slazeným a to stačilo. A ještě trochu citrónu a stačilo. A bylo to naprosto famózní.
5: To není, ale to není pořád ta klasická jako zmrzlina
1: ze zmrzlinovače. No to je jasné.
5: Tam je složitý postup hodně složitý postup, neřeknu vám to teďka, nepamatuju si to přesně, mm-hmm. ale tady to s tím kondenzovaným mlékem, to je jeden z těch postupů, který není správný. Mm-hmm. Jako na tu chuť není to ono. Mm-hmm. Tam myslím, že se to dělá někde z vajíček, musí se to vyšlehat ten sníh, a je tam spousta dalších ještě kolem toho procedur, a on to každý vám to neřekne. Jo. To je něco, teď odbočím, to je něco podobného, jako nevím, jestli jste někdy měl gofry.
1: Mm-hmm. Jo, vím, o čem mluvíte.
5: A to bez éček není křupavé a nenabublá to. Všechno to potom, ta sušenka, ta základní, na kterou se to dává, potom chutná jako amoleta, která jakoby je těžká, taková hodně mastná, ale to, aby to nabublalo, napěnilo, tak jsou potřeba do toho dát nějaký kypřící prášek, a nejenom ten, a taky to jenom tak někdo nezveřejní, jakože neřekne vám to, aby to takhle chutnalo.
1: Chápu, ale aspoň teďka o důvod víc miluji Ečka, to se k tomu přiznávám, protože
5: já. A jelikož. Já si neřeším,
1: asi tak. Moc děkuju za zavolání, popřeju do Zlína, dobrou noc. Výroba byla náročná, té zmrzliny, to už tady teď padlo. Co jsem si tady našel, potřebovala led, sůl, smetanu, cukr a spoustu ruční práce. To tenkrát, ano, tenkrát z Anglie z roku 1665. Jo, tam je jeden z prvních dochovaných receptů na smetanovou zmrzlinu, takže Evropa od té doby může slavit. Matematika nebyla moje silná stránka, takže pojďme si to odpočítat, přepočítat, určitě to bude nějaké skoro půlkulaté výročí. 1665. Jinak v 19. století přišly ruční zmrzlinové strojky a později průmyslové chlazení. Zmrzlina se tak dostala mezi... Čajová mi chutnala, pardon, teď jsem si vzpomněl. Čajová, kopečková, to si pamatuju, prosečně moje mládí. Pokračuju, kornouty se výrazně rozšířily po světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Z někdejšího luxusu se postupně stala jedna z nejoblíbenějších letních pochoutek světa.

0: Řeknu vám, že se zmrzlinou to mám v životě tak asi jako s jídlem běžným. Nedělím se. Nedělím se, já vím, existují smutné oči, třeba Bára tady, která nám pochrupkává tady pod mixážním stolem, tak nedělím se ani s ní. Co pak ona se mnou podělí? Nepodělí, v žádném případě. Volíme nejlepší zmrzlinu, ta nejlepší příchuť, nebo případně, kde jste jedli tu nejlepší zmrzlinu, která vám utkvěla v hlavě, a vzhledem k tomu, co jsem tak nějak jako poznamenal si tady a co jste zatím zmínili do vysílání, řeknu vám, že vás téma za A zaujalo, za B máte takové zmrzliny, které vás doprovázely mládím a dnes v pozdějším věku, taková fialková z Maďarska, Bulharska, řeknu vám. No, je to rarita, je to zážitek, je to mana, je to nebe v hubě. Kdo nám volá dál, dobrý večer nebo pěknou noc, kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Helča z Chocerad.
0: Zdravím vás, Chocerady. Tak řekněte nám to, kde se tam prodávala ta Meruňková?
1: No, je to bývalý hotel Ostende, který teda bohužel už asi 18 let nejede. Býval to nejlepší hotel ze šlapadlama u řeky a zmrzlina byla mňam.
0: Takže nejenom ta Meruňková, jo, i další.
1: Ta Meruňková, no. No,
0: počkejte, jako fakt, že tu Meruňkovou i vy si ji vzpomínáte?
1: No jistě, já už jsem za Zenitem.
0: No ne, tak jsem to nemyslel, to jako, tak, že byste, máte, víte co, tak zase jste moudrá na zmrzlinu, že jo, jako oproti dnešní mládeži, ale zajímá mě opravdu, jako to byla vyhlášená zmrzlinárna v tom hotelu?
1: Vyhlášená zmrzlina široko daleko. Byla tady i cukrárna v obci a ta jako, ta zmrzlina, sice tam prej měli dobrou zmrzlinu, ale protože já nejsem vyznavač zmrzlin, já je nejím. Ale tuhle tu Meruňkovou jsem asi třikrát měl.
0: Vidíte?
1: Ale to jste měl pocit, že máte utržený, vonavý, přezrálý meruňky.
0: No celý sad v ústech, ano. A byla to smetanová nebo sorbetová? Jako taková ta ovocná šťáva. Smetana. A to tam prodávali jenom tu Meruňkovou?
1: Jenom tu Meruňkovou.
0: Ty bláho.
1: On tam byl, pan šéf hotelu byl na to velice šikovný.
0: Vidíte, milí posluchači, ani mě nevadí, že tady paní posluchačka nemá ráda zmrzlinu a že se teda nemusí a že vlastně by nemusela ani zavolat, ale jak poslouchá, vnímá a hned se připojí, tak se mi to líbí, spolupráce na 100%. Tak vám děkuju.
1: No po 22 nepřijatých hovorech obsazenek.
0: Já za to nemůžu.
1: No a pak další výborná zmrzlina byla v Sázavě Černé Budy. Já už si přesně nepamatuju jméno majitelů té cukrárny, ale vím, že když jsme s babičkou jako děti chodili do Sázavy do kostela, tak odměna byla teda 2 kopečky zmrzliny. A protože já tu zmrzlinu nemusím, jo, tak já jsem dostávala takovou tvrdou čokoládovou placku s oříškama.
0: Takhle ta zmrzlina by byla lepší.
1: Ano, tak hele, je to dneska 10 let, co mi umřel muž a ten teda byl přímo požírač zmrzliny. No
0: tak.
1: No, to jsme jeli třeba do Benešova a kde, kolem kterýkoliv cukrárny, tak si musel zmrzlinu.
0: No jo, tak to je můj člověk, to já musím taky. A teďka ještě, když si uvědomím, a není to snad ani zas tak dlouho, třeba když se jede směr jižní Čechy, tedy dobře, projedeme Benešovem, tak se dostaneme přes Bystřici, přes ten kopeček, přes Čapák, pozor, jsme u Vodic, a když byste otočila na Vrchotový Janovice a Sedlčany a nedojela do Vodic s tím pádem, tak vlastně tam hned vás počíhá jedna zmrzlinárna, vlastně nechci to, nebudu říkat ani název, ale taky výborná. A paní se bojí Báry tady. Mám vždycky z ní respekt velký, takže se jí rozklepe ruka, natočí toho víc.
1: No, jinak teda mám 2 pejsanky a vnouček si rád kupuje tu ruskou zmrzlinu do mrazáku. Nicméně minulý týden si dal ruskou zmrzlinu na talířek na konferenční stolek a šel si pro lžičku.
0: A tady někdo lízal jiný.
1: A než se otočil, tak bylo po zmrzlince. Zůstaly pouze oplatky.
0: No, mají vaši pejskové výběrový. jako vkus, jako zanechat oplatek, no tak stejně rozblemclý, že jo?
1: No je rozblemclý, ale to si s tím přece nebudou zalepovat zoubky a pisky a tak dále.
0: A taky házeli potom ten pohled, jako kdo tam byl, jako kdo to udělal?
1: Ano, tak oni v tu chvíli teda dají bocas mezi nohy a zalezou si každá do svýho pelechu.
0: Jo, a ukazují,
1: oni tam nebyli.
0: A ukazují zuby? Ještě mezi tím. Bára, když něco udělá blbě, a nebo ví, že se mi to nebude líbit, tak hned ukazuje zuby a má bocas úplně schovaný. A dělá, já jsem to nechtěla udělat, ale udělala jsem to, protože pán Pří to tak chtěl.
1: No jinak zmrzenáři, nechte si chutnat, ať vám ty zmrzenky chutnají a zkrátka jednoduše pokračujte v krásném pořadu. A jinak teda chod se rady opravdu Ostende hotel byl vyhlášený dlouhý léta.
0: Děkuju pěkně. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Moc příspěvku na téma zmrzliny, příchutě, druhy, koukám, tady to vidím, třeba Inka, dobrý večer, pane Honzo. Já miluju zmrzlinu a nejvíce ovocnou, vodovou, navíc si kupují různé nanuky a zmrzliny vajíčkové v autíčku, které jezdí jednou za 14 dní, nemám ráda pistáciovou a nevyhledávám vanilkovou, můžu čokoládovou a děláte mi nepředstavitelné chutě před spaním, přeji všem dobrou noc. Inka z Hradce Králové, no nedá se nic dělat, ty chuťové pohárky, které máme, ty se potřebují trošku před spaním počechrat, že? Všem člověk na to myslí a hned by si dal. Ondra, dobrý večer, pane Honzo, nejlepší zmrzlina je v sušici v pizzerii u Itala, tam se dá vybrat. Ital to tam potom dá do kornoutu sladkého nebo klasického, nejlepší zmrzlinu má citronovou příchuť. Ta, co dává křídla, vanilkovou, čokoládovou. Já mám rád jahodovou, citronovou. S pozdravem, Ondra, sušice. Myslím, že skupina Marcias taky k tomuhle tématu má něco říct.

0: Miluše z Ostravy, hezký večer, přeji všem. U mě vítězí vždy vanilková, této podobná stračatela, je vylepšená čokoládovou drtí. Pane Honzo, zavřete oči a představte si, že bydlíte v domě, kde se sejdete jedno patro, jste v cukrárně. Tak to je moje dětství. V létě každou neděli po obědě jsem jako dítě s termoskou. No jo, my jsme chodívávali taky s termoskou, sloužící pro zmrzlinou se běhla to jedno patro a za pár minut jsme mlsali. V zimě to probíhalo obdobně, ale byly i to zákusky. Koncem 60. let nám cukrárnu zavřeli a už nebyla nikdy otevřená. Dobrou noc, Miluše, děkuju. Eva, poslouchám, připomněli jste mi zmrzliny v zahraničí, kde si v Bulharsku jsme si kupovali sladoled. A jednou jsme se nemohli nějak domluvit, protože Bulhaři mají obráceně ano, ne v pohybu hlavy, nakonec z toho vyšlo sladolec Niama. Zmrzlina nebyla, protože došla. V Tallinnu jsme chodili na zmrzlinový pohár, kdy nám zmrzliny posypali oříšky a polili karamelovou polevou, moc dobré. Pak si vzpomínám na zmrzlinu, když jsme byli po sametu v Benátkách, přesně si pamatuji, na malé městíčko, na náměstíčko, kde jsme si kupovali, to ještě platil italské liry. Loni jsem byla v Římě a průvodce nás zavedl do gelaterie a tam měli 200 druhů zmrzliny, opravdu někde poblíž Panteonu. Dala jsem si dva druhy, temnou čokoládovou a asi kokosovou, byly mňam, mňam, mňam. A kopečky tak kornout nandané, že zmrzlina kornout bohatě přesahovala a nespadla. Nebyla ani nějak zvlášť drahá, jinak mám ráda čokoládovou. Nedávno jsem si dala na pouti točenou, byla dobrá. Všechny zdravím, Eva. Evo, je pravda, že v zahraničí nějak úplně nekoukáme možná na ty ceny, ale když ono je to tak mrazivě dobré, že? No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další? Ano, už je třeba vybrat dalšího volajícího posluchače, posluchačku, třeba vás. Halo, halo. Ano, taky, zdravíme. Koho a kam?
2: Zuzana, Rumburg.
0: Zuzano, v Rumburku máte jaké chutě?
2: Různý.
0: Jako
2: ovocný, ano. Smetanový, ale já jako holka, teda od malička, tak miluju točenou zmrzlinu. Dřív to se říkalo vodový zmrzliny, takže ovocný.
0: Ano.
2: Ale byly i výjimky, kdy jsem teda milovala, to byla Brusel, se tomu říkalo, ta je s alkoholem. Tak to jsem hrozně měla ráda. Potom teda ty family frošťáci, jak my jsme jim říkali, tak ty měli výbornou oříškovou zmrzlinu. Potom teda jsem milovala, a to už snad se nedělá, byly jahody v cukru, mražený. To nebylo takový klasický rozmixovaný pyré zmražený, ale opravdu kusy jahod. No a co úplně nejvíc miluju, tak je palačinka s ovocem, se šlehačkou a se zmrzlinou.
0: Je vidět, jste mi teďka ještě taky připomněla, že jsem si dával, nevím, jak se to jmenuje, ale smažená zmrzlina, že měla těstíčko a vevnitř to bylo krásně takové napůl rozteklé, ale i zmražené, chuťově výborné. Ale to zase klasická zmrzlina, na tuto stejně nemá. Kolik tak zmrzliny sníte za rok?
2: Já jí moc nesním. Jako v létě jako si občas dáme, tak miluju teda citrónovou nejvíc. A pak, jak už tady jednou zazněl, tak teďkon slaný karamel, tak to je úžasná.
0: Citrónová a slaný karamel, moc krát děkuji, mám to zapsané. A že zdravíme i průměrného spotřebitele nebo konzumenta zmrzliny. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: No, koukám se ještě tady. Točená nebo kopečková? Jo, to je důležité. Jo, nikdo to neřeší, já to teda řeším, já radši točenou. Točená zmrzlina vzniká přímo ve stroji, který připravenou směs současně chladí, promíchává a vhání do ní vzduch. Proto bývá měkčí, lehčí a obvykle se nabízí jen v několika příchutích. Kopečková zmrzlina se vyrábí předem, skladuje se v mrazících vanách a obsluha ji porcuje nabíračkou. Může být hutnější a zmrzlinárna díky ní nabídne podstatně více příchutí a taky, promiňte, já vím, že se vás to netýká zrovna té vaší výrobny nebo prodejny zmrzliny, ale na Kopečkové se docela dost dobře vydělává. Jinými slovy. A nedej bože, když koncem 80. let v Praze otevřeli a prodloužili otevírací dobu italské.
3: V těchto dnech zahájila svůj první víkendový provoz také italská cukrárna ve Vodičkově ulici. Jde tedy o další provozovnu v centru města, jejíž pracovníci jsou ochotni poskytovat služby i o volných dnech. Vybrat si zde můžete ze 7 druhů ovocných zmrzlin a nejméně 20 pohárů, z nichž některé lákají již samotnými exotickými názvy, jako například Amoretto, Monza nebo Oria. Během května by zdejší sortiment měla obohatit novinka, připravovaná zmrzlina kiwi. Takže italská cukrárna, kterou můžete v sobotu navštívit od 10 do 16 a v neděli od 12 do 18 hodin, má od dnějška otevřeno bez zavíracího dne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bavíme se o zmrzlině, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlina jako slabost, no někdo to tak má. To je fakt. Zmrzlina, taková malá lidská slabost. Někdo má rád klasiku vanilkovou, čokoládovou nebo jahodovou. Jiný zkouší slaný karamel, mango, pistáci, levanduly, šmoulu nebo příchutě, které spíš možná zní jako takový chemický pokus. Pro někoho je zmrzlina jen rychle osvěžení v horku, pro jiného je to vzpomínka na dětství. Prázdniny u babičky, frontu před cukrárnou, točenou do papírového kornoutu nebo nanuk z mrazáku na koupališti. A někdy stačí jedno, nestačí, jeden kopeč, tak to bych, až, no, jeden je málo. Pojďme radši k dalším volajícím sem k nám, koho vybrat, třeba vás. Halo, halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je Květa z Táborska.
0: Zdravím vás, Květo.
1: A já celou dobu čekám, jestli někdo vzpomene na výbornou zmrzlinu v Kamenném újezdu. A zatím se nikdo neozval.
0: No.
1: Já to mám spojený, když jsme jezdívali z Tábora vždycky takhle v létě na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na Divadlo, tak se stavělo za Budějovicama je Kamenný újezd a tam v tom Kamenném újezdu tam byla cukrárna a byly to jako v 60. 70. letech soukromí nějaký cukráři a ty tam měli opravdu výbornou zmrzlinu, tam stavěli všechny autobusy, které jeli.
0: Ne na čurání, na lízání.
1: Ne, tam stavěli kvůli té zmrzlině a všichni si tam dávali tu zmrzlinu. Když se někdy trefilo, že tam před náma přešlo několik jako autobusů, tak taky jsme třeba museli čekat, než zmrzlinu udělali.
0: No.
1: Protože to měli všechno vypotřebovaný. No a měli tam asi 5 druhů jenom, ale oni si tam pekli i ty kalíšky, takový to
0: bafle,
1: nebo nebyly kornouty,
0: ano.
1: Ale takový jako kalíšky. Na
0: ano,
1: to.
0: Takové mističky, a mističky třeba, dejme tomu.
1: Takový mističky to byly. Jako, no. No a ty byly ještě lepší než ta zmrzlina.
0: No, když si představím, že jsem měl autokarovým zájezdem do Českého Krumlova, no tak to je ale i cesta zpátky, rozumíme se. Jenom tam.
1: Cesta zpátky, potom to už bylo pozdě večer, to už cukrárna nefungovala.
0: Tak to věděli, kdy zavřít. Tak to jo. A čím byla ještě zvláštní ta cukrárna? Jako měli tam originální příchutě, nebo byly nechemické, nebo byly, jaké byly ty zmrzliny?
1: No, oni měli jen asi tak 5 druhů, tehda se nedělalo tolika druhů, jako bývá teď, ale byly opravdu výborný a já většinou jsem si dávala čokoládovou a smetanovou. No a pak tam měli ještě taky, myslím, že tehda už bývala tam ta zelenkavá, taková ta pistáciová, ale no zase jsme museli, aby jsme tam nestáli dlouho, no tak jsme si každej dával tak většinou ty dva kopečky.

0: musel si vás nějak naladit a jinak než Kopečkovou to nešlo. No, je pravda, že výborným takovým ochutnávačem nebo člověkem, který miloval zmrzlinu, tak to je režisérka Věra Chytilová.
1: No, já myslím, z vyprávění ano. Pana Doležala, že jo?
0: Donutil, Miroslava Donutila.
1: Donutila, pardon, já jsem to
0: zpětla. Ne, nevadí, všichni víme, o čem, co myslíte a vlastně o čem by se mohlo teď i mluvit, takže dobrou noc a děkuji vám.
1: Já taky, dobrou noc, děkuji, nashledanou.
2: No a stružinovou, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu stračatelu, jednu bavkovou.
3: No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale... To by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala,
2: to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Jak ze švestek nebo z čeho. Bo tady tato čokoládová, tady to je z nějaký náhražky nebo z čeho. To je tak příšerný.
3: Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím.
2: Aby ses neposral.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, voláte tak, že z toho mám jednu pomerančovou v očích, jo? Takže to, že k nám někdo volá, tak tady vidím šestkrát a oranžovou barvou. No, tak někoho zvolit. Kdo je na druhé straně? Tady Honza.
5: Tady Michal, jižní Plzeňsko, dobrý večer.
0: Michale, dobrý večer. Jak velký jste milovník zmrzliny?
5: No tak, velký rozhodně jsem, jsou i mé děti, milovníci.
0: Ano. Tak to je po vás.
5: No, je to asi genově založené.
0: Jistě, to se přenáší, to je jasné.
5: No a co se týká jako příchutí, tak u nás vede třeba maková zmrzlina.
0: Jo, to by se maková. Předtím Američan pokřižoval, protože by řekl, to není možné, to není I love you.
5: A oni tomu nerozumějí.
0: Jasně, já chápu.
5: Takže u nás vede maková, potom samozřejmě takové ty víceméně vodové, jako okurkové a z jiného ovoce udělané.
0: Ano.
5: Ale byli jsme v Lošticích, to je meka tvarušku, takže u mě vede i tvarušku.
0: No já jsem ji záměrně zmiňoval, to zrovna jsem teďka nějak zaznamenal nějakou reportáž v televizi, že právě cukrárna tam nabízí tuhle tu příchuť. Takhle smrdí ta zmrzlina stejně tak jako ty tvarušky, teda voní.
5: Ne.
0: Ne?
5: Ne, tvarušky voní a zmrzlina mohu jako doopravdy odpřísáhnout, že... Vlastně to nebylo cítit pořádně. Já bych jich tam snesl mnohem.
0: Jako málo vyzrálá byla teda, jo? Jinými slovy.
5: Málo vyzrálá, ano, přesně tak, že to Honzo úplně dokonale.
0: No, teda. Teď si zrovna přemýšlím nad svokrou tchýní, která dorazila do Prahy a ona miluje rum, takový ten, ale ten český, jo, který se vlastně nesmí jmenovat rum. A myslím, ano. Že jí by potěšila taková umová zmrzlina, aha. Aby, jo, že ona říká, děkujeme velmi pěkně za dárky, obzvlášť ty, které cinkají. A doufejme, že i příště přivezete ten nízkopercentní, lebo iba tak já můžem vypít celou flašu, nič mi nie je.
5: Jo, takhle, no tak to už moc o alkoholu asi zřejmě tedy není ta flaška.
0: No, to je to. Ne, ona to sice tak jako drobí, nechci říkat, že alkohol, ne, vůbec ne, tak jsou cvičený, jo, a já se učím jenom, a nejde mi to samozřejmě. A nechci se zase učit na starý kolena úplně všechno. Ale děkuju za srdečkovou, teda olomouckou srdečkovou, doporučujete, jestli mi nebude chutnat. Tak nevím,
5: tak
0: ale...
5: Tak si mě najdete.
0: Já si vás najdu, Michale. A tu makovou ruším. V ten daný okamžik makovou ruším. Děkuju moc.
5: Je dobrý, taky dokonalá. Mějte se moc hezky a všem posluchačům krásnou noc. Nashledanou.

0: typ.
1: Koukám na příspěvky, teď mi tady skočil příspěvek Originál Gangster píše. O čem je tento pořad? Dobrá zmrzlina je mražená, špatná je rozteklá. Tam, co se neprodává ruská zmrzlina, určitě dělají Ukrajinci a tam, odkud volala ta paní, evidentně ještě žádní nedorazili. Pane jo, vy máte starosti, Originál Gangster. Samozřejmě ne každému dnešní téma v noční lince mohlo vyhovovat, ale v soudě podle toho, jak voláte, jak píšete, myslím, že se klaním k tomu, že vás to bavilo, protože jste taky dost zavzpomínali u zmrzliny a to fajn, že člověk si vzpomene na něco, co ho provázelo životem nebo provází životem, protože vzpomínky nám nikdo neveme. Pravda, vzpomínky někdy mohou zabolet, ale o tom je taky noční linka, máme i jiná témata, takže myslím si, že Evu potěším tím, která píše, že po delším čase začala poslouchat noční linku, kterou moderuje pan Macon, opětovně na začátku 13-minutový rozhovor sám se sebou, přihlouplé řeči, ani dnešní téma není zajímavé, možná tak do dětských vysílání. Počkám se na tu zítřejší noční linku, snad tam nebude znovu. Za chvilku vám řeknu, kdo bude vysílat a jaké bude téma a kde se společně zase příště uslyšíme, ale je třeba to uzavřít, to dnešní povídání. Kateřina píše, zdravím všechny příznivce zmrzliny, jako malá holka jsem si zapadíka kupovala Eskimo. Dneska stojí 17. Vyrábí se sice u nás v východních Čechách, ale největší fór je, že ten klacík v něm se vyrábí a dováží z Itálie. Zdravím. Vidíte, to by mě ani nenapadlo. Taky tady třeba mám tady Eva, zdravím vás, Honzo, i noční linku. Zmrzku odmala mám ovocnou, vanilkovou, nemám vanilkovou nemám ráda, pamatuju ze školky kopeček 80 halířů za takovou malou hranatou mističku. Mám ráda jahodu, meruňku, malinu, kokos, mango, ořech a karamel, tu si kupuju za odměnu, když jdu na nákup. Zdravím z Krakonošova. Evo, jak často chodíte na nákup, by mě zajímalo teda, jak často si gratulujete a dopřáváte. Mám tady i třeba příspěvek od koho ještě. Dobrý večer, pane Honzo, za mě nejlepší zmrzlina italská, kterou kdysi dávno točili u bývalého priorů v Chomutově. Nikde už jsem ji pak neviděla, nechutnala až jednou na filmovém festivalu ve Varech, ale ta cena, ale nelitovala jsem, byla smetanovo-čokoládová nebo jahodová. Jana, no i vám děkuji. Taky od vás telefon, to musí být, kdo se k nám přidá, 731 800 900, ať to máme komplet. Halo, halo, kdo jste? Představte se nám, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady vaše věrná posluchačka Jitka z Brna.
1: Zdravím, Jitko, do Brna. Jaké tam máte chutě?
2: Vy jste mě tak vyprovokovali, protože nemám zmrzlinu, tak jsem si vzala studený jogurt z ledničky, trošku sirupu do toho a snědla jsem to z chuti jako zmrzlinu.
1: Ano, vážení posluchači, teď jste slyšeli smutný příběh z Brna, který vlastně vyřešil chutě, ale nenahradilo to úplně na 100%.
2: To no víte, to jo? Ne, ale tak trošičku, no.
1: Jakou zmrzlinu máte ráda? Točenou nebo kopečkovou, případně domácí nějakou svou?
2: No, mám ráda ovocný.
1: Vodový, smetanový?
2: No, smetanový raději.
1: Smetanový, a takže máte nějakou konkrétní jako na mysli, že si jako jí pohlídáte až je v akci, až je levnější, že si jí dopřejete, že si dáte celý ten kyblík třeba?
2: No tak to ne, to jsem si ani nikdy nekoupila takovej kyblík, jenom vždycky točenou. A mám ráda ty jako citronovou a takový, no.
1: A jste ten typ, který rozmazluje své děti nebo případně vnuky, vnučky tím, že kupuje třeba polárkový dort? Já to třeba neměl rád. Polárkový dort.
2: Já to taky nemám ráda.
1: Takový jako vlastně
2: takže
1: nic.
2: Takže to nekupuju.
1: No tak zaplať pámu, správný názor z Brna.
2: A já naštěstí mám vnučky, tady na neštěstí až z Anglii, vnučku a pravnoučata. A ty druzí jsou taky daleko, no takže vidím jednou za čas a to musím dát na maminku, co by jim dovolila, nedovolila, takže to jsem omezená tady v tomto.
1: Dobrá, jakou příchuť si mám napsat, že je úplně podle vás ta nejlepší?
2: Tak já mám ráda ovocný, citronovou a jahodovou, nebo jaký jsou takový nějaký ty ovocný.
1: Píšu si to tady, citronová, jahodová. A že vám děkujeme pěkně za zavolání.
2: Mějte se krásně, ráda vás taky poslouchám a držte se a mějte se a moc zdraví.
1: Taky, děkujeme, dobrou noc.
2: Naschledanou.
1: Já myslím, že je čas si dát Hanu Zagorovou. Víte, ona má písničku velmi smutnou, tklivou, líto, je mi to líto, můžeme jí pustit tu písničku. Peťo, kopni to tam, ale zároveň pust vyjádření paní Hany Zagorové z Nebes o tom, jak ráda jezdila do zahraničí. Z jednoho jediného zásadního důvodu, protože tam mohla se zmrzlinou dělat, co chce, protože Hana Zagorová byla tak jako my, smrtelníci, úplně normálním člověkem a taky se někdy pokydala.
0: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někde v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný, tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát?

jenom směle, teď už to nebude.

0: Posloucháte Český rozhlas, zdravíme vás, přejeme krásnou dobrou noc. Vysílání s Honzou Maconem na technickém pracovišti s Petrem Kubalou. Řekněme si na rovinu, že všechno má mít svůj konec, tak budeme moc rádi, když to ještě s námi strávíte těch pár minut. A kdo bude poslední u telefonu? Halo, halo, Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Ano, stručně, prosím, tak pěkně. Kdo je tam?
1: Ano, tady Ignác. My vás posloucháme každý rok takhle na dovolené. Já jsem moc rád, že se dovolal. Tak já to zvemu z rychlovka. Když jsme jezdili na takové pivní čundry, tak je to Podštejn. A tam je skvělá zmrzlinárna, kde mají strašně vtipné takové slogany. Přistupte blíže, tady se blíže. A proletáři všech samý, vylište si a teď tu poštejskou zmrzlinu. Tak to jsem vám chtěl říct a ještě jednou děkuju pan Macron, že jsem se vám dovolal a měl vás rádi ty vaše pořady.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, byl jste poslední, dobrou noc.
1: Díky,
0: já ještě vlastně to tak jako shrnu všechno, jak to vlastně dneska dopadlo. Nejoblíbenější chutě vás, volajících a vy, co jste psali v posluchačském hlasování, vlastně zvítězila jahodová zmrzlina, kterou uvedlo nějakých 6 lidí. Za ním skončila čokoládová, citronová. Další posluchači obecně dali přednost ovocným zmrzlinám nebo zmrzlinám, které vašem pohárkům vyhovují vanilková, kokosová, taky slaný karamel se tady objevil, ale největší vzpomínání bylo přece jenom na tu meruňkovou. Řekněme si na rovinu, meruňková, ta z těch chocerat u toho neexistujícího, to, víte co, já jsem to vlastně za A, tam jsem ji nikdy nechutnal, za B, přišlo mi to stejně tak zvláštní, že tam vyráběli jenom tuto zmrzlinu, jako když se chodívávalo do Světozoru, že na pohár tady v Praze a tam vám natočili tu jahodovou, banánovou. No ale je to v dnešní době, když poodhlédnu od ceny, chutná stejně, ale mám pocit, jako kdyby se tam vysypal celý cukrovar do toho. Ale děkuju pěkně, zmrzlinové štěstí tady bylo. No předělíme a rozloučíme se. Končíme. Já se ještě podívám, kdy se uslyšíme příště, nebo kdy, kdo vysílá. Všechno tady pro vás mám, opouštíme zmrzlinu, děkuji pěkně, na koho se nedostalo, koho jsem nepřečetl do vysílání, omlouvám se, bylo vás opravdu moc, třeba se k tématu zase někdy vrátíme. Mimochodem další vysílání pro vás bude mít Borek z Brna a téma Takhle jsme si hrávali. No to je docela fajn, vzpomínání v noční, už dnešní lince, hodinu před půlnocí. Já se ještě podívám, kdy se společně uslyšíme příště. Nebude to dlouho trvat, nebude. Tady jsem si to poznamenal na svém profilu na sociální síti Facebook. Ano, Jan Macon, pomlčka moderátor. Prvně v životě jsem tam přidal témata na celý měsíc. Ano, už to tady mám. Uslyšíme se v úterý 4.8. hodinu před půlnocí a téma podstatně složitější, vážnější. Život za katrem. Tak se budu těšit na případné příspěvky bez vás, bez posluchačů, přispěvovatelů do noční linky, by to totiž nebylo ono. Těším se na slyšenou, Petře, děkuju za techniku, vám, že jste poslouchali a že jsme vás teda možná takhle před ulehnutím nebo už v posteli, kde jste ne a ne zabrat, taky dost navnadili, protože teď už víte, co máte v těch tropických následujících dnech dělat. Lízat dobrou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
1: Byl to Franta Univerzál.
2: Co kdo?
1: No, náš komik.
2: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
3: Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
3: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
1: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
3: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
1: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No všem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu.
3: Aha.
2: Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák. To je,
2: ale jo. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až aha. Vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: No jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, to je, prostě ze smyčcem.
1: No. No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no,
1: a v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, no, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No, no tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hůlála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. má právě, on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: A no prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No všem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista, pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osně.
3: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících, nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
3: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Vše, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale je, medvědí ale... hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holcmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holcman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holcmanova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No to... nevím, jak to říct jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je no. Hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte,
1: je...
0: že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem, že
1: jo, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už no. Tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo,
1: zkratka, to je zkratka, přijde sem, zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: Tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete,
1: jo,
0: není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už se manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budíš, pravě, ale... divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla. Ale...
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo toho, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: to, když...
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, já to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. O, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je. Hodně. No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu,

mrtvá dole ležíš. A pak je své záhubě skočil dolů. Ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: Ale on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechá?
2: No to, aby se to neurazilo právě. Různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.

0: Na,
1: ano.
0: A tu když si dáte do boty,
1: no,
0: tak vás to tlačí jako opravdový klímoko.
1: A to je jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou poličku v botě,
0: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
0: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano.
3: Hlavně dost blízko k moři, ano.
2: A jo?
3: Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: No tak, jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: A já myslel, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No a jo.
2: Co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No já bych vám to dělal nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přejel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přejel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě.
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3x, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych
2: no,
3: teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je víte, pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté, takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.